snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků.

byl si samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, dal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý zvěd.

každou stajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská, ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas, Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit...

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Dnešní desky pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si schrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: čertem neduhým, páni chytnem druhej dech. Budete koukat
1: a až nám za pár let
0: staň se osude
1: začnou říkat kmet,
0: toho nebude, páni chytnem druhej dech.
1: Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc,
0: duch par excellence a kostra paráda nostra.
1: To není neslušné, nýbrž latinské slovo.
0: Až obroste násmech,
1: chytnem druhej dech.

0: No co pak? OK, to jo, ale co tahle tata? No.
1: Já vím, ty myslíš skleróza. No? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet. Chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas. No. To mě povídej. Já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jeleni.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro
0: tuto dvojici.
1: Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říká, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se.
1: Za skladbu?
0: Vůbec ne.
1: To je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: Následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, Aha. Protože tam zpívají, že nic není gratis, ani sjest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlujou, ty kluci, že není gratis ani sjest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno
2: no,
1: i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

0: taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
4: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
4: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.

0: dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si takhle můžeme připomenout, že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli, pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězi.
0: Tak jsem.

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
3: To se natáčí tohle?
4: No ovšem. A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
5: To je Suprafon?
4: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
5: Teď já dělám, co můžu.
4: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
5: No tak já teď začnu pořád.
4: No.

0: Když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestra si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: Tak to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase, František Filipovský a Valdemar Matuška, tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty si je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy jsi se spotkal se zpěvákem, pro tebe vlastně novým, až přímo ve studiu.

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň?
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co nás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý sbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: Tak to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, ještě. Máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: Tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi. Neboli...
1: No tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Mm-hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami a vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost, ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech, chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr, těšme se na to a za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
6: Krásný den všem.
5: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní. Že?
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď, honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš, háčni si, Františku, udělej si pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější.
1: Tady.
0: Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tý hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi. Kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě to, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbalu, já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pěčko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, tak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: hvězdami. Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel moji show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak pouk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval díval jsem se s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: říkáme. Abychom si ho představili z 90.
5: V 90. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Halo. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak o, děkuji, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné podpěry. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Děkujeme velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, s Vlkami zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji
9: vás,
3: velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Nashledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básnit.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18.
11: 21.
10: 22.
11: 29. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat. A
12: Ale Františku, teď by si se se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladíčku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl, tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se prepadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. To...
12: Hej, hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: No, to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho Messie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: Co to je za známku? Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Yeah.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo, Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
0: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Teplicích, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome, Trenčianské Teplice.
1: A teraz je kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu. To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc. To mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho povysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože on je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, vám. Jo.
4: No. Dobře, tak jo.
3: No, tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka. Mm-hmm. A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme zde.
7: Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat. A
5: já se pířím.
6: Péčko.
3: Ano.
5: Já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
6: a
3: také.
6: Péčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jirák, přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračí svatá. A co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
11: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
12: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku. A já jsem si jednou sedl na Kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro. Já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry. A pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čum. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu,
13: tak jsem sundal
12: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co jsi dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítězoslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: O té reakce v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petr Janu a dalších. Ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
14: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování Humor mezera A, anekdoty Humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Taťolínku.
3: Hurvajs?
2: Ano.
3: Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna, jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás, dobré odpoledne, komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem pana Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil.
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
11: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
11: Furt
1: nic. A teď dobrý den. Další, prosím.
12: Dobrý den, já vás zdravím. Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
12: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
12: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No
12: a přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsa.
12: Nebo Ačko,
1: jsou anekdoty. Ačko, ano.
12: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
12: že tak je,
1: ale je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta? Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
13: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě, už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
14: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
15: To si nepřejde, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
16: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídl a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
17: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
18: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
17: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní Hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
2: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Příští pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. České Budějovice vypíšou výběrové řízení na zhotovitele nové knihovny v městské části Suché Vrbné. Popeláři v Jihlavě bojují s vosami, ty si v popelnicích na bioodpad staví hnízda. Dnešní maxima budou na jihu Čech jen kolem 19 stupňů. Pohodové ráno vám přeje Petra Pitra. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Včera to pojednání obnovené Národní koalice proti suchu řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
2: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
3: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit.
2: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
4: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
2: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Českobudějovičtí radní vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele nové knihovny v městské části Suché Vrbné. Pokračuje náměstek primátorky z hnutí Naše Česko Petr Maroš.
5: V Suchém Vrbném dlouhodobě je taková nevyhovující knihovna v objektu mateřské školy. My o tom víme, 2 roky jsme připravovali nový projekt a nová knihovna bude stát na pozemku základní školy pro změnu. Tam, kde byla bývalá kotelna, už se nepoužívala. Předpokládám, že třeba na konci příštího roku už by mohla ta knihovna stát.
0: Svoz bioodpadu v Jihlavě komplikují popelářům vosy. V popelnicích totiž nehledají jen potravu, ale často si v nich staví i hnízda. Služby města proto žádají obyvatele, aby nechávali popelnice na bioodpad otevřené. Pokračuje jejich mluvčí Martin Málek.
6: Boční díry na odvětrání tudyma se tam dostanou a v momentě, kdy třeba naši pracovníci tu popelnici otevřou a podívají se, jestli je tam správný odpad, tak na ně ten hroj vos může vzlétnout a třeba je i poštípat.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech opět přibývá oblačnosti i srážek. Dneska bude oblačno až zataženo a na většině území kraje s deštěm nebo s přeháňkami. Maxima budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na dálnici D3 na 67. kilometru u Sudoměřic u Tábora ve směru na České Budějovice je snížená rychlost na 100 km v hodině. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pět hodin a k tomu 3 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v úterý 18. srpna. Tak dobré ráno, pokud stáváte, ať se dobře stává a máte klidné ráno. Přeze studia Luboš Voráček.

5 hodin a k tomu 10 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 18. srpna, a to v úterý. Do konce roku nám zbývá pouhých 135 dní. A svátek právě dnes mají Heleny. Helena je jméno řeckého původu, které znamená světlo a nebo pochodeň. Poprvé záznam o tomto jméně obsahuje Homérova Ilias, nejkrásnější z žen, Helena, dcera Dia a Lédy, manželka spartského krále Menelaa. Helena byla také příčinou trojské války. Helenám k svátku všechno nejlepší. Právě 18. srpna v roce 1273 postihla Prahu povodeň. V roce 1813 Napoleonova vojska se objevila v severních Čechách, tehdy obsadila Liberec, Českou Lípu, také Friedland, no a rakouské jednotky tehdy raději uprchly. V roce 1961, právě 18. srpna, byla dokončena berlínská zeď. V roce 1977 na smuteční pohřbu Elvise Presleyho se sešlo 150 pozvaných hostů a 75 tisíc fanoušků, kteří doprovázeli smuteční průvod. V roce 1990 na Strahovském stadionu v Praze koncertovala britská skupina Rolling Stones. Utíká to, už je to takovou dobu. A o dva roky později, v roce 1992, tedy před 34 lety, skončilo druhé kolo první vlny kuponové privatizace. Mezi zájemce bylo tehdy rozděleno 30% nabízených akcí státního majetku v hodnotě přibližně 200 miliard korun. 18. srpna v roce 1850 zemřel francouzský spisovatel Honoré de Balzac. V roce 1982 zemřel Karel Vacek, hudební skladatel českých lidovek. Mimo jiné také je autorem písní jako Cikánko ty krásná nebo Nikdy se nevrátí pohádka mládí a dalších evergreenů. V roce 1998 zemřel Otto Wichterle, chemik, vynálezce kontaktních čoček. V roce 2000 zemřel rodák z Tábora, režisér, herec a scenárista Jiří Roll. O 12 let později, v roce 2012, zemřel Scott McKenzie, americký zpěvák a kytarista. A v roce 2024 zemřel Alain Delon, francouzský herec, kterému bylo 88 let. 18. srpna roku 1830 se narodil rakouský císař František Josef I. V roce 1890 se v Hluboké nad Vltavou narodil Adolf Schwarzenberg. To byl kníže ze Schwarzenbergu, hlava schwarzenberské primogenitury, takzvané hlubocko-krumlovské větve, a také titulárně 15. vévoda krumlovský, 8. z rodu Schwarzenbergů, poslední právoplatný majitel zámků Český Krumlov, Hluboká a všech dalších majetků hlubocko-krumlovské větve v českých zemích. Adolf Schwarzenberg byl významným českým antifašistou, veřejným odpůrcem nacismu a také podporovatelem předválečné vlády Edvarda Beneše. Jehož majetek byl roku 1947 vyvlastněn zvláštním zákonem, takzvaným Lex Schwarzenberg. 93. narozeniny dnes má francouzský režisér polského původu Roman Polanski. 59. narozeniny má sportovní komentátor Robert Záruba a ze všech daleko nejmladší je ode dneška 49-letý Lukáš Bauer, trenér a bývalý reprezentant v běhu na lyžích. No a vy, kteří máte také právě dnes, 18. srpna, výročí svého narození, tak všechno nejlepší. Ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: 2 minuty po 17:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo polojasno až oblačno, pouze ujedinile s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 9 stupni Celsia. Přes den nás čeká ráno oblačnost a srážky, bude přibývat trochu. Přes den pak očekáváme oblačno až zataženo s deštěm a nebo přeháňkami na většině území kraje. Nejvyšší teploty 18 až 21 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia a vád by měl slabý. Odpoledne pak přechodně až mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer se bude měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se hned po ránu také na SMSky, které posíláte. Ve Vyšším Brodě je oblačno a 16 stupňů a u řeky mlha. Píše a hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu zdravíme. A nad Zduchovicemi je téměř zatažená obloha a 13 stupňů. Bez větří. V noci jen občasný a slabý déšť byl. Klidný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme i vám, i do Zduchovic přejeme. Hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: České firmy zaměstnávají tisíce Filipínců, jednak ve výrobě na stavbách, ale čím dál častěji také na kvalifikovanějších pozicích. Některé firmy ale narážejí na problém. Filipínci, kterým totiž zaplatili náklady spojené s přesunem do České republiky, po půl roce odejdou jinam. Budeme o tom mít za chvilku. Ještě předtím jsou tu ale Jojo Band s písní Rybitví.

0: Filipínci patří v České republice v posledních letech mezi nejžádanější zaměstnance ze zemí mimo Evropskou unii. Úřady práce jich na naše území evidoval letos v březnu už skoro 15 000. Podle filipínských pravidel jim musí zaměstnavatelé v České republice zaplatit letenku, ubytování a další náklady, pokud je chtějí najmout. No a Filipínci přitom můžou snadno změnit práci. A podle evropských pravidel totiž můžou u původního zaměstnavatele zůstat pouze půl roku.
1: My máme příklady, stalo se nám třeba u jednoho zaměstnavatele, že mu odešlo 100 lidí.
2: Popisuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare, která filipínské zaměstnance zprostředkovává. Většinou ale podle ní Filipínci odcházejí v daleko menším počtu. Podle analýzy Ministerstva práce z loňského roku, takto krátce po příjezdu do Česka mění zaměstnání až 10% z nich. Nejčastěji kvůli lepší finanční nabídce, popisuje Martin Jánský ze svazu personalistů.
3: Taky to ale často může souviset s tím, že Filipínci sem dost často přicházejí na práci, která není příliš oblíbená z pohledu mzdy, anebo je třeba fyzicky náročná. Takže oni sem přijdou, ale pak se tady zorientují a zjistí, že lze pracovat za lepších podmínek nebo případně na lehčí práci.
2: Filipínci jsou v Česku žádaní hlavně v průmyslové výrobě, ve stavebnictví nebo v logistice. Do Česka se ale dostávají i přes program Ministerstva průmyslu kvalifikovaný zaměstnanec. Jen do července v něm letos přibyly 4 000 Filipínců. Firmy v programu nesmí například porušit v posledních 2 letech žádné právní předpisy a Filipíncům navíc musí zaplatit výdaje za desítky tisíc korun, jako letenku, ubytování nebo třeba školení, pokračuje Jana Míčková-Sladká ze společnosti Grapecare.
1: A vedle toho je nějaký zaměstnavatel, který neprošel tím programem, on si počká, až ti zaměstnanci se tady zaučí, po 6 měsících třeba ho navštíví na ubytovně, nabídnou o 1 000 korun víc, třeba ve mzdě, a tam je zaměstnance přetáhnou.
2: Pracovní víza dostávají Filipínci nejčastěji na 2 roky, právě proto firmy nechtějí, aby jim předčasně odcházeli. Filipínci často zůstávají ve vlastních komunitách a k nabídkám práce se dostávají právě přes známé z nich, popisuje viceprezident svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
4: To je možná problém celkově některých těch nelegálních agentur a agentur, které vlastně zneužívají situace cizinců, kdy jim nabízejí podmínky, které se pak ukážou, že nejsou tak dobré. Jsou i případy, že Filipínci se vracejí zpátky.
2: Firmy můžou odchodům Filipínců podle Vojnara předcházet třeba tím, že jim pomáhají s problémy, se kterými se můžou setkat. Řešením by bylo taky prodloužení 6-měsíční lhůty, kdy musí u původní firmy zůstat. To se ale podle Ministerstva průmyslu teď nepřipravuje. Někteří zaměstnavatelé se snaží Filipínce udržet protizákonně. Radiožurnál v červnu upozornil na síť nechtových studií na Ostravsku. Filipínky tam museli podepsat dohodu o dluhu, který by měli povinnost zaplatit, pokud by odešli dřív než za 2 roky. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy, které připravila Petra Pitra.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce zachovat přípravné třídy i po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Děti si v nich zvykají na školní prostředí před nástupem do první třídy. Podle současného zákona měly přípravné třídy skončit v roce 2029. Ministerstvo ale předpokládá, že část dětí bude dál potřebovat. V Jihočeském kraji se v prvním pololetí dokončilo pouhých 630 bytů. To je

0: Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce a nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně pak zvykají na školní prostředí a také režim. Přípravné třídy přitom měly od září roku 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není úplně jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
1: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
2: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
1: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
2: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
3: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
2: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2020 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce

0: zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho budou.
1: Teďka je připravená třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
0: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
0: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 6:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo polojasno až oblačno, pouze ojedinil s občasným deštěm anebo přehánkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 9 stupni Celsia. Přes den nás čeká ráno oblačnost i srážky budou přibývat. Přes den pak očekáváme oblačno až zataženo s deštěm anebo přehánkami na většině území kraje. Nejvyšší teploty 18 až 21 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer se bude měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra ve středu bude převážně oblačno, místy s přehánkami anebo občasným deštěm, a to zejména na severu kraje. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů, nejvyšší denní teploty zítra 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra by měl vát mírný jihozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a odpoledne se pak bude měnit na severozápadní a vítr pak bude slábnout. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam nezajít, tak pokud už teď po ránu přemýšlíte, kam se půjdete podívat za kulturou, tak pár tipů by se vám mohlo hodit. Vlastní ostrostřeleckou medaili z polymerové hmoty si dnes od 15 hodin můžete vytvořit v dílně Prachatického muzea. V Českých Budějovicích od 16 hodin se můžete podívat do slavné továrny na tušky Kohinoor Hartmut a od 19 do 20, nebo respektive a od 19 a pak také od 20 hodin si pak ještě můžete prohlédnout Hartmutovu vilu. V divadelním sále zámku v Jindřichově Hradci vystoupí od 18 hodin kvarteto Martinů a Lektoři. Zazní skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů i Morise Ravela. Na radničním nádvoří v Českých Budějovicích dnes zahraje rocková kapela Oni. Začne v 19 hodin. Divadlo Elf zahraje od 15 hodin pohádku Dobrodruženka u zámku Červená lhota. Do hlubocké zoologické zahrady se můžete vypravit na večerní komentovanou prohlídku, začne v 7:30. Přednášku experta na energie Slávka Němečka si od 7:30 večer můžete poslechnout ve Vildově mlýně v Jestebnici. V zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou ve 20 hodin a 30 minut začne divadelní představení Právo první noci v podání kulturní společnosti Alta. Zastavte se na Kamenném mostě, to je název dnešní akce pro všechny, kteří mají tuto památku v Písku rádi a chtějí si na ní namalovat nějaký obrázek, třeba právě mostu. Setkání začne v 16 hodin. A ještě pozvánka do Trhových svinů. V Trhových svinech v 18 hodin začne další komentovaná vycházka městem s kronikářem Matějem Průkou. Sraz je v 6 hodin před kostelem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Českém se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná, výnosy ovlivnilo dlouhotrvající sucho. V zoo Dvorec na Českobudějovicku dneska pokřtí mládě zebry Chapmanovi. Jih Čech bude dneska deštivý s teplotami do 21 stupňů. Hezké úterní ráno vám přeje Petra Pitra. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů, informoval o tom mluvčí generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u popadaných stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
3: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
2: Problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. Někteří zemědělci na jihu Čech letos sklidí až o 50% míň kukuřice. Rostliny jsou malé a jejich kvalita nízká. Důvodem je nedostatek vláhy v době růstu.
4: Na některých stanovištích rostliny kukuřice dosahují zhruba do 1 metru výšky a ty palice zaschly. Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
5: Shrnuje dopady sucha na porost kukuřice agronom společnosti zemědělské služby Dynin na Českobudějovicku Jiří Mácha. V některých okresech bude úroda ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
6: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka.
5: Naopak průměrné výnosy očekávají zemědělci na Písecku a na Táborsku. Doufají, že po srážkách kukuřičné klasy ještě dozrají. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
2: V zoo Dvorec u Borovan na Českobudějovicku se v květnu narodilo mládě zebry Chapmanovi. Dneska ho pokřtí herečka Dana Morávková a hudebník Petr Malásek. Akce s autogramiádou začne v 2:30. Pokračuje mluvčí zoologické zahrady Denisa Homolová.
7: Zebry Chapmanovy chováme v zoologické zahradě Dvorec od roku 2020. Za tu dobu se nám podařilo odchovat už 4 mláďata, 3 klisny a 1 hřebce. V současné době tvoří naše stádo celkem 6 zeber, které jsou k vidění každý den.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude dneska oblačno až zataženo, na většině území kraje s deštěm nebo s přeháňkami. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách pak kolem 14 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pát vojsk v noci na 21. srpna roku 1968 doprovázel příkaz šéfa spojů Karla Hofmana k okamžitému vypnutí rozhlasových vysílačů. Druhý díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje tuto sabotáž i to, jak pracovníci vysílacích středisek vysílání na vlnách postupně tehdy obnovovali. Druhý díl nabídeme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 6. hodině v úterý 18. srpna. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Pád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna roku 1968 provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti a také odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu. V návaznosti na pracovníky spojů, kterým se tedy dařilo signál postupně obnovovat. Varovat před pohyby vojsk a také vyvracet sovětskou propagandu. Druhou část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu z roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka. Tady je.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do Pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1:55, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysíleče.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysíleče zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruho, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9:00 ráno odříznou i to, vysílání si jako kolík v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
7: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě minuta a 3/4. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až oblačno, pouze ojediněle s občasným deštěm nebo přehánkami a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 9 stupni Celsia. Přes den nás čeká po ránu oblačnosti bude přibývat a srážek také bude přibývat. Přes den pak očekáváme oblačno až zataženo s deštěm anebo přehánkami na většině území kraje. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia a vád by měl slabý, odpoledne přechodně až mírný severozápadní až severní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který večer pak bude se měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky dnes budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMSka také z Trhových Svinů, kde je po ránu chladno, nebo respektive, jak píše Boža, chladné ráno, příjemně 10 stupňů. Z Trhových Svinů pěkný den přeje všemi do studia zdraví Boža. Tak děkujeme za tu zprávu a přejeme také hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Lenka Filipová dospívala 7 minut po 6:45 a až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové hudební skladatel, kytarista, textař a producent Michal Pavlíček. A dozvíme se například i to, jak si užil narozeninové koncerty.
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Celý rozhovor s Michalem Pavlíčkem odvysíláme po 13. hodině.

0: Elvisa Presleyho teď vystřídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jihočeský kraj znovu pomůže s financováním dětských kroužků sociálně slabým rodinám. Letos mezi ně rozdělí 10 milionů korun. Rodiny, které splní podmínky, můžou získat až 4 tisíce korun na dítě. Peníze jsou určené na zájmovou činnost nebo na letní tábor. Nemocnice na Vysočině mají klimatizovanou jen zhruba čtvrtinu až třetinu svých pokojů. Vyplývá to z průzkumu, který si na začátku léta udělal Český rozhlas. Většinou jde o pokoje s intenzivní péčí. O masivnější investici do jejich rozšíření se v současné době nejedná. Eurocentra v Česku od začátku příštího roku skončí, rozhodla o tom vláda. Centra fungují v krajích od roku 2006 a poskytují lidem informace o Evropské unii. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už není nutné mít v každém kraji kamennou pobočku. Opozice zrušení kritizuje, podle ní vláda za současný systém nemá náhradu. Bývalá kapitánka volejbalové reprezentace Andrea Prokešová, známější pod rodným jménem Kosányová, se po třech letech vrací k vrcholovému volejbalu. Stala se posilou nováčka extraligy Českých Budějovic. Jeho stroj o angažmá 33-leté smečařky a pětinásobné české šampionky informoval na klubovém webu. Na jihu Čech bude dneska většinou zataženo s deštěm, teploty vystoupají maximálně k 20 stupňům a na horách k 16. Slabý vítr během dne zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích zůstává bezproblémový, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30 a k tomu 2:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Trocnov známe jako rodiště Jana Žižky, jenže původní prameny o místě jeho narození mlčí a historikové připouštějí i jiné možnosti. Mohl se tedy budoucí husitský vojevůdce narodit například v Ledenicích anebo v Ostrolovském újezdě? V dnešním vydání Jihočeské vlastivědy se podíváme na to, kde tedy končí jistota a začíná tradice. Ten dnešní díl připravil archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku všechno uslyšíte. Teď je tu Olympik, to je jasná zpráva.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kde se narodil Jan Žižka? Správná otázka zní, kde všude se mohl narodit Jan Žižka. A k tomu si něco řekneme v Jihočeské vlastivědě. Kde všude se narodil Jan Žižka? Pro zájemce o české dějiny zdánlivě nesmyslná otázka. No kde jinde se mohl Jan Žižka z Trocnova narodit než v Trocnově, v místě, které je přece všem známo jako Žižkovo rodiště. Jenže ono to nemusí být tak jisté. Sám autor velké monografie o husitském válečníkovi Petr Čornej přiznává, že Trocnov je jen jedním z více míst, kde mohla stát Žižkova kolébka. Majetkové zázemí jeho rodiny sice nebylo příliš velké, ale za to rozptýlené. Část příbuzenstva například sídlila na hrádku pod Ostrolovským újezdem jen kousek od Trocnova. Budoucí válečník mohl spatřit světlo světa právě tady. Jiná část rodiny žila opačným směrem v Ledenicích. Také tam stál menší hrad, kam se mohla Žižkova matka ve své těžké hodince uchýlit. Že Jan Žižka používal šlechtický přídomek z Trocnova, nemusí ještě vůbec nic znamenat. Poprvé byl Trocnov označen jako domnělé Žižkovo rodiště až v roce 1569, tedy 1,5 století po jeho smrti. Lidé si o místě narození už tehdy vyprávěli pověsti, které se donesly k uším pana Viléma z Rožumberka. Pověsti ale bývají silnější než fakta. A tak dnes, zatímco se historikové vyhýbají odpovědi s poukazem na úplné mlčení původních archivních pramenů, běžný občan prostě vezme rodinu a jede se podívat do Trocnova, kde se velký vojevůdce narodil pod starým dubem. A konečně proč ne? Podobných případů, kdy laická veřejnost má jasno, zatímco odborníci tápou, je přece celá řada.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech oblačno až polojasno a teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 14 stupňů, máme slabý západní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 9,5 stupně a slabý západní vítr 2 metry za sekundu.
1: Jak bude přes den?
2: Naše území bude přecházet teplá fronta. Zpočátku čekáme oblačno až polojasno, ale dopoledne se bude od jeho západu zatahovat. A přes den čekáme převážně zataženo, na většině území s deštěm. K večeru bude srážek ubývat, oblačnost se bude protrhávat a ten déšť bude přecházet spíše v přehánky. Dnešní maximální teploty mezi 17 a 20 stupni, na horách 13 až 16. Bude vát ráno slabý, během dne mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer bude měnit na jihozápadní.
1: Pane Gregore, jaké jsou teplotní rekordy k dnešnímu dni, tedy k 18. srpnu?
2: Maximální hodnota pro dnešní den je již z roku 1892, a to 35 stupňů Celsia. Ta minimální je z roku 1895, 5,5 stupně Celsia. Průměrná teplota pro dnešní den v Českých Budějovicích 18,7 stupně, takže dnes je ten vzácný den, kdy bude spíše podprůměrné teploty. No a slunce nám vyšlo v 5 hodin a 59 minut a zapadne nám pak ve 20 hodin a 12 minut.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat oblačno, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty nám klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra pak převážně oblačno, přechodně i polojasno a jen výjimečně se objeví přehánka. K večeru bude oblačnosti od jihu ubývat, místy až do vyjasnění. Zítřejší maximální teploty 23 až 26 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to, pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: pustila. Městská knihovna ve Strmilově na Jindřichohradecku nese jméno místního rodáka, duchovního a kronikáře Strmilova Viléma Martínka. Zároveň ale také užívá i symbol knihy, před kterou je strom. Už jsme v jednom z letošních prázdninových vydání knižní hlídky mluvili o environmentálním projektu Strmilovské knihovny. A v dnešní hlídce se do knihovny vrátíme. Knihovnice Vlasta Vondrušová připravila výběr knížek s tematikou, která zaujme všechny, kterým není příroda lhostejná. Tady je malá ukázka.
1: Jmenuje se to Tajuplný život vody a napsal ji Masaru Emoto. Nebudu vám prozrazovat, co v té knížce je, prostě stojí za to si ji otevřít, přečíst, můžete tomu věřit nebo ne, ale ta voda má ohromný potenciál měnit životní prostředí, měnit prostředí vevnitř v člověku, měnit celý svět. Takže když se otrávíme vodu, budeme mít otrávený celý svět. Pak tady mám Tajný život stromů od Petra Volebena. To je taky úžasná, neuvěřitelná knížka, plná krásných informací a opravdu na základě pozorování. Petr Voleben je lesník a rozkrývá tam tajemství komunikace mezi stromy.
0: Tak to byla pouze malá ochutnávka knižní hlídky. Rubriku knižní hlídka odvysíláme celou krátce po 9. hodině. No a teď bude zpívat Pavel Bobek.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Prezident podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. České Budějovice vypíšou výběrové řízení na zhotovitele nové knihovny v městské části Suché Vrbné. Nemocnici v Klatově chybí všechny krevní skupiny. Jich Čech bude dneska většinou zatažený a deštivý. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Českobudějovičtí radní vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele nové knihovny v městské části Suché Vrbné. Pokračuje náměstek primátorky z hnutí Naše Česko Petr Maroš.
5: V Suchém Vrbném dlouhodobě je taková nevyhovující knihovna v objektu mateřské školy. My o tom víme, 2 roky jsme připravovali nový projekt a nová knihovna bude stát na pozemku základní školy pro změnu. Tam, kde byla bývalá kotelna, už se nepoužívala. Předpokládám, že třeba na konci příštího roku už by mohla ta knihovna stát.
4: Klatovské nemocnici chybí krev prakticky všech skupin. Obrací se proto na dárce, kteří mají dostatečný odstup od předchozího odběru, aby přišli krev darovat. Přijít můžou i prvodárci.
6: Jak informuje nemocnice na sociálních sítích, v zásobách krve se projevuje každoroční letní snížení odběru, kdy v době dovolených a cestování chodí méně lidí krev darovat. Podle krevního barometru na webu klatovské nemocnice je aktuálně nedostatek všech krevních skupin. Dárci můžou krev darovat každý den, kromě úterý v Klatovech, v úterý jsou pak odběry v Domažlicích. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Rychlostní kanoisti dokončují přípravu na mistrovství světa. Na šampionátu v polské Poznani budou příští týden největšími českými nadějemi na medaili kajakář Josef Dostál, kterého ale aktuálně trápí infekce, a kanoista Martin Fuxa. Kromě dvou úřadujících olympijských vítězů může česká výprava pomýšlet i na další úspěchy, říká předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Martin Doktor.
7: Já myslím, že pro nás to mistrovství světa teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme velký důraz. Snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde. Snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil. Bude důležitý se dostat do finálí, nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět je rychlej.
4: Mistrovství světa v rychlostní kanoistice začne úvodními jízdami příští středu. O medaile se pojede od pátku do neděle.
3: Počasí.
4: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Obloha na jihu Čech je oblačná až polojasná, dopoledne ale bude mraků i srážek přibývat. Přes den pak čekáme převážně zataženo a na většině území kraje bude pršet. Večer pak budou srážky ubývat a obloha se začne protrhávat. Maximální teploty budou dneska mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Slabý vítr se během dne změní na mírný západní a biozátěž bude na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Obyvatelé Písku už po páté budou rozhodovat o projektech financovaných z participativního rozpočtu města. Podrobnosti přidá náš ranní host krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4:15 po 7 hodině v úterý 18. srpna. Tak dobré ráno a pěkný letní den přeze studia Luboš Voráček.

0: Jsme na začátku předposledního prázdninového týdne a chystáte-li se ještě někam na dovolenou, zvláště tedy k moři, určitě si sebou přibalíte také nějakou tu knížku. A jaká knížka je nejlepší? Poslechněte si rozhlasový sloupek Ivana Mlse.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Vybrat si správnou knížku na dovolenou, to bývá někdy úplná alchymie. Dovolená je přece od toho, abychom hodili za hlavu starosti všedního dne, odreagovali se od práce a vůbec se jaksi zregenerovali. Takže tahat se někam k vodě či do hor s odbornou literaturou nebo literaturou faktu nám asi moc neprospěje. Někteří knihkupci sice myslí tak trochu za nás a nabízejí třeba, cituji, letní romány, které voní mořem, láskou a novými začátky. Jenže, uznejte sami, má cenu číst někde u moře tituly jako Kouzelná riviéra, Ty, já a Itálie nebo Knihkupectví na Santorini, když jako na potvoru do zmíněných lokací zrovna míříte? Asi ne, že ano. Já si zpravidla pro volné dny vybírám literaturu, která mi tak nějak pomáhá kompenzovat případné nepohodlí dané chvíle. Ku příkladu v těch největších letošních letních pařácích mě mile osvěžilo velclovo 30 let na Zlatém severu, kde mrzne až praští v podstatě v celé knize. Další žhavé dny jsem strávil s Verneovkou Dobrodružství kapitána Hatterase, odehrávající se mezi věčnými ledy polárních moří. V záloze jsem ještě měl běhunkovy Trosečníky polárního moře a autobiografii polárníka Richarda Bairda Sám a sám. Na ty ale nedošlo, protože se teploty vrátily do relativního normálu. Nevadí, však přijdou vedra i příští rok a chladivé knihy se budou hodit. Ve dnech chladnějších jsem se pro změnu rozehřál májovkou pouští a detektivku Eda McBaina Horko si schovávám pro další poklesy teplot. No a pokud se příroda zblázní úplně, sáhnu po trilogii Johna Creaseyho Potopa, sucho, hlad a zase bude líp. Mimochodem, pokud vás letošní letní počasí opravdu štve a nemůžete přijít meteorologům a jejich předpovědím na jméno, sáhněte po Sekorově dětské knižce Malované počasí a budete mít jasno. Když ne na obloze, tak v duši docela určitě. Přeji hezký den.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě 15 minut. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude zpočátku oblačná až polojasná obloha, ale už dopoledne bude oblačnosti a také srážek přibývat a přes den pak očekávejme převážně zataženost deštěm na většině území kraje. Večer bude srážek pak ubývat. Obloha se bude protrhávat a déšť bude přecházet spíše v přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách pak 13 až 16 stupňů Celsia. A vád by měl ráno slabý, během dne pak mírný západní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který pak večer se bude měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky ty budou dobré a biometeorologická předpověď je na jedničce, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, které posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Třeboně, kde je polojasno a 15 stupňů píše a zdraví Ruda. Rudolfe, děkujeme, do Třeboně také zdravíme. Ve Velešíně je skoro jasno, 13 stupňů. Dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je po dešti, polojasno a klidno. A 15 stupňů, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Věcní je 12 stupňů a oblačno, píší Zuzka a Honza, kteří zdraví, tak děkujeme i do Věcní za zprávu. A ještě tu mám také SMSku z Berloha, kde je oblačno až zataženo, slabý vítr a 12 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, i vám do Berloha děkujeme za SMSku a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Ve Strakonicích se opět po roce rozezní dudy z celé Evropy. Jak se liší české, skotské nebo třeba španělské dudácké tradice? Proč tento starobylý nástroj stále přitahuje mladé lidi? A kolik dudáků se letos pokusí vytvořit nový český rekord? O tom všem si v jeho českém dopoledni budu povídat s muzikologem a programovým ředitelem Mezinárodního dudáckého festivalu Zdeňkem Vejvodou. Poslouchejte v úterý po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Až o 50% méně kukuřice letos sklidí někteří zemědělci na jihu Čech. Rostliny jsou malé, palice narostlo málo a jejich kvalita je nízká. Budeme o tom mluvit za chvilku po písničce.

0: Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná. Zemědělci na jihu Čech začali letos s její sklizní o měsíc dříve než loni. Rostliny kvůli suchu zaschly a už nerostou. Většina farmářů zpracuje kukuřici na siláž pro dobytek, protože letos mají málo pícnin.
1: Tady jsme na poli, kde listy kukuřice jsou téměř doschlé, šustí jako papír, v podstatě tím je život těch rostlin ukončen.
2: Na kukuřičné pole nedaleko Chotýčan na Českobudějovicku jsem se právě vypravila s agronomem zemědělských služeb Dynín Jiřím Máchou.
1: Takovýhle stav nepamatuju. Na některých stanovištích, zejména na písčitých půdách, rostliny kukuřice dosahují jen do pasu, zhruba do 1 metru výšky, což je dáno nedostatkem vláhy v průběhu celé vegetace.
2: Teď se podíváme, jak vypadá klas.
1: Klas je nedovyvinutý z toho důvodu, že v průběhu té předchozí vegetace bylo sucho a ty palice zaschly. Nemůžeme čekat, až nám palice dorostou a doplní obsah škrobu, protože by se zvýšila sušina natolik, že by ta daná hmota byla neskladovatelná a neskrmitelná. Neměla by dostatečnou nutriční hodnotu.
2: Výnosy kukuřice budou určitě výrazně nižší než loni.
1: Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
2: Já vidím, jak řezačka sklízí jenom okraje toho pole. To znamená, že doprostřed vůbec nepojede?
1: Doprostřed pole pojede až časem. Sklízíme podle té sušiny, to znamená ty části pozemků, které jsou nejsuší. Jedná se zpravidla o nějaké píštitější plochy, kamenité, štěrkovité plochy, kde je nedostatek vláhy a tím pádem je tam ta sušina rostlin vyšší.
2: Což také není ale standardní průběh sklizně kukuřice.
1: Je to tak, většinou čekáme na nějaký celkový průměr pozemku a sklízíme pak celé pozemky.
3: V některých okresech bude úroda kukuřice ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
4: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka. Rostliny mají málo palic, některým navíc chybí zrno. O něco lepší je situace na Českokrumlovsku, kde už v několika lokalitách také začaly sklízet. Tam pěstitelé očekávají o 30% nižší výnos než obvykle. Problém vidí v nerovnoměrném dozrávání palic. Na Písecku a Táborsku nechávají zemědělci kukuřici ještě na poli. Doufají, že tento týden zaprší a klasy ještě dozrají. Kukuřice tam poměrně dobře narostla a odhadují proto průměrnou úrodu.
3: Protože nedostatek pícnin, zpracují letos jihočeští zemědělci všechnu sklizenou kukuřici na siláž, aby měli víc krmení pro dobytek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A teď pro vás máme připravené zprávy. Uslyšíte Petru Pitru.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce zachovat přípravné třídy i po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Děti si v nich zvykají na školní prostředí před nástupem do první třídy. Podle současného zákona měly přípravné třídy skončit v roce 2029. Ministerstvo ale předpokládá, že je část dětí bude dál potřebovat. Správa Národního parku Šumava včera vydala zákaz splouvání Teplé Vltavy. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky. Hladina klesla na historické minimum 630 cm. Vedení parku uvedlo, že všem zájemcům, kteří se registrovali na splouvání, uhrazený poplatek vrátí. V Jihočeském kraji se v prvním pololetí dokončilo jen 630 bytů. To je meziročně skoro o 42% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak zahájených staveb za první půl rok letošního roku přibylo. Stavebníci začali nově budovat přes 1500 bytů, tedy o pětinu víc než loni. Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům americkým. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Na jihu Čech bude dneska většinou zataženo s deštěm, teploty vystoupají maximálně k 20 stupňům a na horách k 16. Slabý vítr během dne zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na dálnici D4 na 76. kilometru u Mirotic ve směru na Písek probíhá údržba. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 7:30, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Vybudování nových tůní, vyhlídkový okruh nebo také pořízení komunitní pece na chleba. Tak obyvatelé Písku budou už po páté rozhodovat o projektech financovaných z participativního rozpočtu města. Budeme o tom mluvit za chvilku, podrobnosti z Písku přidáme po písničce od Anny K.

0: Celkem 18 projektů se letos uchází o finanční podporu z participativního rozpočtu města Písek. Jde už o pátý ročník hlasování, ve kterém rozhodují sami obyvatelé Písku. V průběhu let město z participativního rozpočtu vybudovalo téměř 30 různých projektů. A letošní ročník hlasování nám teď přiblíží mluvčí města Písek Petra Měštěnová, která je s námi ve spojení. Paní Měštěnová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno i vám.
0: Tak řekněte, jaké projekty Písečané letos do hlasování navrhli?
1: Je to 18 projektů, které jsou v celkové hodnotě skoro 6 milionů korun. A je mezi nimi třeba obnovení vodních prvků v Palackého sadech, pořízení komunitní pece na chleba, postavení přístřešku u veřejného ohniště nebo také vybudování nových tůní.
0: A jak a dokdy můžou Písečtí o těch projektech hlasovat?
1: Projekty teď ještě musí projít posouzením proveditelnosti a potom k hlasování postoupí jen ty, které splní všechny podmínky, a to hlasování bude probíhat prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu města Písek od 15. října do 30. listopadu tohoto roku.
0: To asi všechno pak bude na těch internetových stránkách města, že?
1: Ale ano, přesně.
0: Kolik peněz město z rozpočtu pro návrh tento rok vyčlenilo?
1: Jsou to 3 miliony korun a je to stejně, jako to bylo v tom minulém ročníku.
0: Takže ty projekty, které jsou v 6 milionech hodnotě, tak se bude ubírat a bude se vybírat.
1: Bude se vybírat, přesně tak. Postupí jenom ty projekty do té částky, než se ta částka vyčerpá.
0: Ale některé projekty už se vám podařilo zrealizovat. Mohla byste připomenout ty nápady některé z minulých let, které tedy už prošly?
1: Tak já třeba připomenu projekty, které se realizovaly minulý rok, kdy uspělo 9 projektů. A udělali jsme díky participativnímu rozpočtu třeba kuličkovou dráhu u oblíbené sportovní stezky na Hradišti, obnovovala se historická cesta nebo krajinné prvky a z participativního rozpočtu se pořizovaly i velkoobjemové vaky na vodu, které se pak umístily v lese. Kromě toho vzniklo i pítko u workoutového hřiště, které sportovci poměrně hodně využívají.
0: Takže Písečtí můžou být pyšní na to, že si sami navrhli a sami si připravili také část svého města, že se podílí na tvorbě toho svého prostředí, ano. Že?
1: Ano, určitě, a navíc přicházejí se spoustu zajímavých nápadů, takže určitě tenhle ten způsob rozdělování peněz není vůbec špatný.
0: Tak už tady jen doplním, že obyvatelé Písku budou už po páté rozhodovat o projektech financovaných z participativního rozpočtu města. A podrobnosti teď po ránu po nás jenom v krátkosti měla mluvčí města Písek Petra Měštěnová. Paní Měštěnová, díky za to. No a přeji, ať se to podaří, ať se vyberou ty nejlepší projekty. Ať máte hezké v Písku.
1: Děkujeme moc. Mějte se hezky.
0: Hezký den. Naschledanou.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Aktuálně máme na jihu Čech oblačno až polojasno a teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu, 15,5 stupně, vane slabý západní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1013 hektopaskalů, tlaková tendence vzestup a pak pokles. Churáňov hlásí 10,5 stupně a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: Jak to aktuálně vypadá se stavem vody na těch našich jihočeských tocích?
2: Vody trošku přibylo, ale skutečně jenom málo. Na Vltavě na Soumarském mostě 39 cm zakázáno splouvání. Vyšší Brod tam je 78 cm, takže Lipenská soustava nám aktuálně pouští dostatek vody. Lužnice, Pilař 104 cm a v Bechyni 85 cm, Lužnice je nesízna. Otava v Katovicích 39 cm, tam je také nesízna. Teplota vody včera na Lipně 24 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí očekáváte na dnešek?
2: Dnes nás bude přecházet teplá fronta. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ale dopoledne se od jihozápadu zatáhne a přes den pak čekáme převážně zataženo na většině území s deštěm. K večeru budou ty srážky ubývat a měnit se spíš v přehánky a i oblaho se bude protrhávat. Dnešní maximální teploty pouze 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16 a bude vát ráno slabý, během dne mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer bude měnit na jihozápadní.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty nám klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vás mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak převážně oblačno, přechodně i polojasno a jen výjimečně se objeví přeháňky. K večeru bude oblačnosti od jihu ubývat, místy až do vyjasnění. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: A pane Gregore, jaké počasí očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude převažovat velká oblačnost, ale ráno bude i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Čtvrteční minima 16 až 13 stupňů, maxima 25 až 29 stupňů, takže letní teploty a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo a dnešním tématem této rubriky bude vážení. Jak se v historii vyvíjelo, nám za chvilku přiblíží Martin Písařík. No ale ještě předtím zaspívá Petr Muk. Sny zůstanou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jednotliví ministři začnou na ministerstvu financí jednat o rozpočtu pro příští rok. Dobrovolníci z celého světa pomáhají na Šumavě zadržovat vodu v krajině. Popeláři v Jihlavě bojují s vosami, ty si v popelnicích na bioodpad staví hnízda. Odpoledne bude na jihu Čech deštivé s teplotami jen do 20 stupňů. Příjemné ráno vám přeje Petra Pitra. Jednotliví ministři dneska začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí by se měli scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale mají v prioritách jasno.
2: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury, tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
0: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. 50 dobrovolníků z celého světa v těchto dnech pomáhá na Šumavě s obnovou mokřadů. Projekt organizace Na mysli, zaměřený na zadržení vody v krajině, se v chráněné oblasti letos koná už po čtvrté. Kromě čištění zarůstajícího rašeliniště na Knížecích pláních, pomůžou i na dalších místech Šumavského národního parku.
3: Během týdne se dobrovolníci zapojí do prací kolem Horské Kvildy, potom budeme mít 2 dny práce na Křemelné, je tam i práce na Nových Hutích.
4: Vysvětluje Stanislava Tomková z organizace Na mysli. Pomoc dobrovolníků vítá i správa Národního parku Šumava, doplňuje vedoucí odboru ochrany přírody Martin Starý.
5: Jsme velmi rádi, že nám pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
4: Dobrovolníci budou s obnovou horských rašelinišť a mokřadů pomáhat do 22. srpna. Ze Šumavy Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Svoz bioodpadu v Jihlavě komplikují popelářům vosy. V popelnicích totiž nehledají jen potravu, ale často si v nich staví hnízda. Služby města proto žádají obyvatele, aby nechávali popelnice na bioodpad otevřené. Pokračuje jejich mluvčí Martin Málek.
6: Boční díry na odvětrání tudyma se tam dostanou a v momentě, kdy třeba naši pracovníci tu popelnici otevřou a podívají se, jestli je tam správný odpad, tak na ně ten roj vos může vzlétnout a třeba je i poštípat.
1: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech je teď oblačná až polojasná, dopoledne ale bude mraků i srážek přibývat. Přes den čekáme převážně zataženo a na většině území kraje bude pršet. Večer pak budou srážky ubývat a obloha se začne protrhávat. Maximální teploty budou dneska mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Slabý vítr se během dne změní na mírný západní a biozátěž bude na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na silnici 156 u Trhových Svinů na Českobudějovicku. Osobní auto tam srazilo zvěř. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Osm hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 18. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Jak už jste slyšeli v našich zprávách, dobrovolníci z celého světa letos už po čtvrté pomáhají s obnovou šumovských mokřadů. Tentokrát vzali do rukou kosy a také křovinořezy. Společně se vypravili do Knížecích plání likvidovat přemnožený rákos. Jak jim to šlo, tak o tom uslyšíte v reportáži za chvilku, ale ze všeho nejdříve bude zpívat Jarek Nohavica.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: S obnovou mokřadů v Národním parku Šumava právě teď pomáhají desítky dobrovolníků z celého světa. Díky jejich práci se daří na mnoha místech chráněného území zadržovat více vody. Zaměřují se například na rákosem zarostlé rašeliniště nedaleko Knížecích plání na Prachaticku.
2: Mám rád šumavskou přírodu, já jsem tady jezdil s rodičema, tady se objevila tahleta příležitost sem vlastně přijet, trochu tady té přírodě nějak pomoct, tak jsem to vlastně s nadšením přijal.
3: Do obnovy mokřadů se zapojil i dobrovolník Václav Cibur z Prahy.
2: Pracuji jako ajťák v korporátu v Praze právě, takže pro mě tohleto úplně skvělá příležitost si zapracovat trošku rukama, oddechnout si, dát hlavě trošku odpočinout.
3: Dobrovolníci se dostali do rašelinišť u Knížecích plání, kde pomáhali s kosením rákosu, jako třeba Hannah Becker z Německa.
4: Samotná práce není nijak náročná, my víceméně jen odnášíme pokosené rostliny. Je ale zajímavé pozorovat, jak po odstranění rákosu vykukují rašeliníky a různé druhy brusnic, které byly jinak skryté.
3: Kosení rákosu si už doma vyzkoušel Aleksandr Marinov z Bulharska, který na dobrovolnický kemp na Šumavě přijel po třetí.
5: Tady je to víceméně vlhká louka, takže se tu pracuje dobře. Když jsem nedávno kosil rákos v našich bulharských bažinách poblíž Burgasu, to bylo o poznání náročnější. Rákos tam byl daleko vyšší, tady to jde daleko lépe.
3: Víceletý projekt začal už před 4 roky poblíž Dobré u Lenory, kam se sjeli zájemci z celého světa. Podle Stanislavy Tomkové z pořádající organizace Na mysli jich tentokrát na Šumavu dorazilo téměř 50.
6: Máme tady účastníci z Brazílie nebo účastníka z Nepálu, z Indie, ale pak máme i zástupce z Irska, z Francie, z Německa, Slovenska a z Ukrajiny.
3: Jak dál Tomková doplňuje, celý kemp není jen o práci v terénu.
6: Vždycky jedna skupina je na pracovní lokaci a proti tomu druhá skupina má nejrůznější vzdělávací exkurze taky v terénu. Odpoledne máme společné kreativní workshopy. Každý večer probíhá přednáška s nějakým odborníkem z Národního parku nebo z Bavorského lesa.
3: Práci dobrovolníků oceňují i zástupci správy Národního parku Šumava. Podle vedoucího odboru ochrany přírody Martina Starého má správa v podobných lokalitách omezené možnosti.
7: Jsme velmi rádi, že nám studenti a dobrovolníci takto pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
3: Obnova rašelinišť a mokřadů pomůže udržet vodu v krajině, doplňuje Martin Starý.
7: Je to pohoří, které je velmi ovlivňováno tím suchem a tou klimatickou změnou. Z toho důvodu je zásadní dlouhodobě pracovat na revitalizaci vodního režimu, navracet tu schopnost té krajiny absorbovat a zadržet tu vodu.
3: Dobrovolníci svou prací zároveň pomáhají chráněnému tetřívkovi obecnému, pro kterého jsou podobné mokřady přirozeným místem výskytu. Z Knížecích plání Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude zpočátku oblačná až polojasná obloha, ale už dopoledne bude oblačnosti i srážek přibývat a přes den pak očekáváme převážně zataženo s deštěm na většině území kraje. Večer bude srážek ubývat, obloha se bude protrhávat a déšť pak bude přecházet spíše v přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia a vád by měl ráno slabý, a během dne pak mírný západní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který večer se bude měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky ty dnes budou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A ještě se naposledy podíváme na SMSky, přišla nám také zpráva z Prachatic, Helča přeje příjemný den a píše, že mají 17 stupňů, že trochu zapršelo a také pohodu ještě přeje. Tak Helčo, děkujeme a do Prachatic přejeme také hezký den. A ještě tu mám také zprávu z Borovan, kde je oblačno 14 stupňů. Příjemný den přeje všem Růža. Růžo, děkujeme a i do Borovan přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Vlastní ostrostřeleckou medaili z polymerové hmoty si dnes od 15 hodin můžete vytvořit v dílně Prachatického muzea. V Českých Budějovicích se od 16 hodin můžete podívat do slavné továrny na tušky Kohinoord Hartmut a od 19 a pak ještě od 20 hodin si můžete prohlédnout Hartmutovu vilu. V divadelním sále zámku v Jindřichově Hradci vystoupí od 18 hodin kvarteto Martinů a Lektoři. Zazní skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a také Morise Ravela. Na radničním nádvoří v Českých Budějovicích dnes zahraje rocková kapela Oni. Začne v 19 hodin. Divadlo Elf zahraje od 15 hodin pohádku Dobrodruženka u zámku Červená Lhota. Do Hlubockého zoo se můžete vypravit na večerní komentovanou prohlídku, ta začne v 7:30. Přednášku experta na energii Slávka Němečka si od 19 hodin a 30 minut můžete poslechnout ve Wildově mlýně v Jistebnici. V zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou ve 20 hodin a 30 minut začne divadelní představení Právo první noci v podání kulturní společnosti Alta. Zastavit se také dnes můžete na Kamenném mostě. Konkrétně tedy zastavte se na Kamenném mostě. To je přímo název dnešní akce pro všechny, kteří mají tuto památku v písku rádi a chtějí si na ní namalovat nějaký obrázek. Třeba právě Píseckého mostu. Setkání začne v 16 hodin. A ještě jedna pozvánka, ta je do Trhových svinů, kde začne dnes, nebo kde dnes bude další komentovaná vycházka městem s kronikářem Matějem Průkou. Sraz na tu vycházku je v 18 hodin před kostelem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeský kraj znovu pomůže s financováním dětských kroužků sociálně slabým rodinám. Letos mezi ně rozdělí 10 milionů korun. Rodiny, které splní podmínky, můžou získat až 4 tisíce korun na dítě. Peníze jsou určené na zájmovou činnost nebo na letní tábor. V pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Má koordinovat konkrétní opatření v nejohroženějších oblastech. Ministerstva společně s meteorology taky připraví mapu několika stovek kritických míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo její nedostatek. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání obnovené Národní koalice proti suchu. Opozice vládu kritizuje, že začala situaci řešit pozdě. V zoo Dvorec u Borovan na Českobudějovicku se v květnu narodilo mládě zebry Chapmanovi. Dneska ho pokřtí herečka Dana Morávková a hudebník Petr Malásek. Akce s autogramiádou začíná v 2:30. Bývalá kapitánka volejbalové reprezentace Andrea Prokešová, známější pod rodným jménem Kosániová, se po 3 letech vrací k vrcholovému volejbalu. Stala se posilou nováčka extraligy Českých Budějovic. Jeho stroj o angažmá 33-leté smečařky a 5násobné české šampionky informoval na svém webu. Na jihu Čech bude dneska většinou zataženo s deštěm, teploty vystoupají maximálně k 20 stupňům a na horách k 16. Slabý vítr během dne zesílí na mírný a pozor, biozátěž bude nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Opatrní buďte na dálnici D3 na 158. kilometru u Netřebic ve směru na Kaplici a pak mezi 79. a 84. kilometrem u Tábora ve směru na České Budějovice probíhá údržba. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 2:15. Posloucháte v úterý Český rozhlas České Budějovice. Hezké ráno. Úspěšné vylihnutí půlců tady u nás na jihu Čech zaznamenali ochranáři na loukách u Byňova, u Nových Hradů. Díky péči programu Louky Rudyho Matony tam vzniklo útočiště pro okolní zvířata. Uslyšíte o tom za chvilku, ale teď necháme ještě zaspívat Dalibora Jandu.

Navzdory suchu a vysokým teplotám se u Byňova u Nových Hradů vylíhly pulci. Před 4 lety tam v rámci programu Louky Rudyho Matony vznikly tůně, suché louky a také vlhká louka. Do jedné z tůní ochránci přírody umístili klícku s 83

0: ohrožujícím faktorům, tak proč je nepodpořit, když ty tůně děláme vlastně pro ně.
1: No a plánujete po tomto úspěchu také spolu pokračovat i s jinými druhy?
0: Jak jsem řekla, tak ty tůně vlastně slouží řadě obojživelníkům už jenom tím, že tam jsou. Pokud bychom našli nějaké další snůšky, tak bychom se také pokusili ochránit. Samozřejmě příroda si potom to zařídí sama. Nejsme schopní je tam jakoby chovat jak v akvárku. My se je snažíme podpořit, protože obojživelníci trpí třeba fragmentací krajiny, to znamená lidé budují silnice na těch obojživelníci, když migrují za pářením, tak se stávají vlastně obětí té dopravy. Takže proto je podporujeme, ale nemůžeme zajistit 100% přežití všech těch půlců, prostě se snažíme jenom podpořit.
1: Je teda pravda, že to dnešní léto moc vlhkých míst nenabízelo, takže bez vás by i tam bylo sucho, takže děkujeme za to, že jste tam udělali trochu vlhkého prostředí pro ty obojživelníky. No, díky programu Louky Rudyho Matony vznikly nejenom tůně, ale právě také ty louky. Jaká další zvířata tedy ještě u Biňova žijí?
0: Tak když ještě na chviličku zůstanu u těch tůní, tak tůně třeba díky tomu, že tam máme fotopasti, tak víme, že využívají vidry, pro které je i zřízená blízká evropsky významná lokalita. Pak jsme tam viděli na záznamech třeba čápa černého, to je taky vlastně druh červeného seznamu České republiky, ledňáčka. No a na loukách máme řadu bezobratlých živočichů, různé druhy motýlů. Ty tůně využívají i vášky. Důležité je, že se snažíme vytvářet, jak jste sám říkal, pestrou mozaiku různých stanovišť a vlastně chráníme tím celé ty ekosystémy, nejde jenom o konkrétní druhy.
1: To jsou tady ty mokřady a když podíváme na ty louky, taky ještě připomeňte něco z těch louk mokřejších?
0: Ty tůně se právě nachází na té vlhčí louce a na těch suších loukách, tam je to právě, jak jsem říkala, řada motýlů, řada bezobratlých živočichů, pro které se snažíme třeba i zvyšovat pestrost rostlinou, aby tam bylo víc kvetoucích bylin, které potom ty motýly využívají. Takže to jsou ty suché louky, tam máme třeba hnědásky, takže tak.
1: Motýlů ubývá v naší krajině, bohužel. Mm-hmm. A co já tady vím, tak vidra bez vody být nemůže, čáp také ne. A vlastně i o ledňáčkovi ten také na suchu žít nemůže. Takže všechny ty tři druhy, o které jste vyjmenovala, vlastně jsou přímo závislé na té vodě, kterou tam zadržujete.
0: Ano, ano.
1: Paní Štefanská, ještě řekněte, prosím, kdo všechno se na tom projektu podílí a jak je to vůbec náročné ten biotop udržovat?
0: Tu péči koordinuje pro Matony Český svaz ochránců přírody, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. A vlastně jsme rádi, my jsme začínali v Biňově právě tou vlhkou loukou, na které jsme vytvořili tůně. A pak jsme přidali další dvě louky do tohoto projektu v Biňově. A ty suší a o ty se stará místní zemědělec právě ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, který to tam koordinuje. My jsme rádi, že se do toho takhle zahrnuje i vlastně někdo místní, nějaký místní zemědělec pomáhá nám to s tou péčí, jak je náročná, jste se ptal. Ta vlhká louka se momentálně seče třikrát ročně, letos ji budeme sít třikrát ročně. Ty zbylé louky, ty suší, ty se sečou dvakrát ročně, ale s ohledem na ty bezobratlé, na ty motýly, to znamená, že důležitá je mozaiková seč. To samozřejmě se nelíbí všem zemědělcům, takže my jsme rádi, že tam máme toho zemědělce, který je takhle ochotný s náma spolupracovat a stará se o tu lokalitu s ohledem na biodiverzitu, na ty živočichy a vlastně tam nechává neposečené pásy, aby se tam mohly vyvíjet larvy, housenky těch motýlů na těch rostlinách, které nejsou v tu chvíli posečené.
1: Paní Štefanská, prosím, už vás tady mám, jsme spolu ve spojení na telefonu, tak poraďte nám našincům, když se na to místo přijdeme podívat, jak se máme chovat v té lokalitě.
0: Asi by bylo takhle, já si myslím, že nejlepší by bylo, kdybyste se na ní zašli podívat.
1: Z dálky, dívali z dálky.
0: Viděli, tak ono, když tam nepůjde úplně procesí, tak vlastně, když se tam člověk jako zatoulá na tu louku, tak to ničemu jako neuškodí, takže klidně se projít po té louce, podívat se, jak to tam žije. To si myslím, že vlastně je i hezké aby člověk viděl, protože v dnešní

0: krajině opravdu takováhle stanoviště chybí. No a na ty tůňky je také možné se jít podívat. Je to u závodu Dobré vody v Byňově, ta lokalita je volně přístupná, vede tam cyklostezka, takže vlastně doporučuji k výletu.
1: A květiny případně na té louce můžeme trhat nebo ne?
0: No, tak nerada bych, aby tam, jak říkám, jelo nějaké procesí a dělal si tam někdo nějaké velké kytice, ale když si utrhnete pár kytek, tak se nic nestane. Naopak, říkám, bylo by fajn, kdyby takovéhle louky přinášely i lidem jako radost na pohled. Ještě to bude trvat, než ta lokalita bude ještě víc květnatá. Ono ty louky, když o ně není pečováno právě s ohledem na tu druhovou pestrost, tak to chvilku trvá, než se ta druhová pestrost zvýší, než opravdu jsou více květnaté, ale už teďka to tam začíná vypadat hezky a vlastně i tomu odpovídá ten výskyt právě motýlu a dalších bezobratlých.
1: To je ta nejlepší pozvánka na to místo. Tak ještě doplním tedy úspěšné vyhnutí půlců na jihu Čech, zaznamenali ochranáři na loukách právě u Byňova u Nových Hradů, a to díky péči programu Louky Rudyho Matony. A podrobnosti teď po ránu pro nás měla Lucie Štefanská z nadace Matony. Tak paní Štefanská, díky za to povídání a hlavně také díky za tu vaši práci, abychom v přírodě viděli něco, co dřív bylo úplně normální, ale teď to musíme hledat.
0: Děkuji moc.
1: My děkujeme. Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě minuta. Taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuální situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech většinou oblačno a teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 17 stupňů, vane slabý západní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1013 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 11,5 stupňů a skoro zataženou oblohu.
1: A jak bude přes den?
2: Z naše území bude přecházet teplá fronta. Dopoledne se bude od jihozápadu zatahovat a přes den čekáme převážně zataženo, na většině území s deštěm. K večeru bude srážek ubývat, budou se měnit spíš v přehánky a obloha se bude protrhávat. Dnešní maximální teploty 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16 a bude vát ráno slabý, během dne mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer bude měnit na jihozápadní. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak převážně oblačno, přechodně i polojasno. Jen výjimečně se objeví přehánky. K večeru bude oblačnosti od jihu ubývat, místy až do vyjasnění. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22. Bude vát mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž zítra na dvojce.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude převažovat velká oblačnost, ráno bude i polojasno. Místy odpoledne pak přechodně na většině území se vyskytnou přehánky a místy i bouřky. Čtvrteční minima 17 až 13 stupňů, maxima 25 až 29 stupňů a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na pátek?
2: Pátek se nad naším územím bude vlnit studená fronta, bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Páteční minima 18 až 14 stupňů, maxima 21 až 25 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to a zítra se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jelen dohrál 6,5 minuty před 9. hodinou. Se mnou ve studiu sedí Hanka Šoberová. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak no, dopoledne nás čeká, jihočeské dopoledne. Bude hezké?
1: Já věřím, že bude hezké, doufám, že bude taky informačně zajímavé, protože my se třeba podíváme na dopravu v okolí letiště v Plané u Českých Budějovic, kde už to zase začíná drhnout a na začátku školního roku myslím, že už nás čekají poměrně velké kolony. Zdeněk Zajíček se vyskytuje na místě, bude vyskytovat a tak se nám do vysílání přihlásí. Taky se zastavíme u přípravných tříd základních škol, které měly podle původních plánů skončit, ale ministerstvo školství je nakonec zachová a my zjistíme, pro koho budou určeny a jakou roli můžou sehrát v životě budoucích školáků. Taky kultura nebude chybět, pozveme na koncert kvarteta Martinů v Jindřichově Hradci. Zasoutěžíme si o knížku Zlá babička, jeho české spisovatelky Dity Kůtové, no a přidáme i nějakou tu babskou radu. Tentokrát to budou zajímavé triky pro krásu, ale taky pro domácnost.
0: Pro krásu a pro domácnost, jak to dohromady?
1: Jde to dohromady, tak třeba takový med, tak to je pro krásu, ale můžeme ho využít třeba i někdy v domácnosti a takových prostředků je mnohem.
0: Mňám, tak to bude sladké.
1: Určitě ano, Jarka Vykoupilová, poví nám víc.
0: Ale Hanka Šoberová nás lehce nalákala. Hanko, děkujem za tu pozvánku.
1: Těším se na slyšenou.
0: Tak víc tedy s Hankou za pár minut, ale ještě předtím uslyšíte zprávy, ty připravuje Petra Pitra a uslyšíte je přesně za 5 minut. No a Luboš Voráček, děkuje za vaši pozornost, ranní, přeji hezký den sluneční. Pokud to půjde, když zaprší, budete určitě rádi. A ve 12 hodin se pak těším na slyšenou při písničkách pro radost.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od 1. září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. Moskva zažila největší dronový útok za poslední 2 roky. Na ruské hlavní město zamířilo údajně asi 600 dronů. Komentovaná prohlídka dneska provede návštěvníky výstavou Cesta za světlem v Krumlovské galerii Port 1560. Teploty na jihu Čech budou dneska jen kolem 18 stupňů a bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Českobudějovické městské hromadné dopravě bude od září nově k dostání 30-minutová jízdenka. Lidi za ní zaplatí 20 korun. Včera o tom rozhodla rada města. Teď je jízdenka s nejkratší dobou platnosti na 60 minut. Důvody změny vysvětlil náměstek primátorky z hnutí Naše Česko Petr Maroš.
3: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teď máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to s platností od 1.9.
2: Na Moskvu od včerejšího večera zamířilo asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protivzdušná obrana sestřelila nad moskevskou oblastí. Způsobené škody zatím nejsou známé. Na místech dopadu trosek, ale podle moskevských úřadů pracují záchranné složky. Ruská média označují tento útok dronů za největší za 2 roky.
4: Uživatelé Telegramu zveřejnili v noci několik videí, které zachycují buď let bezpilotních letounů, nebo požáry po dopadu jejich trosek. Podle ukrajinského monitorovacího telegramového účtu Exilenova Plus, jedna ze střel ruské protivzdušné obrany, při snaze sestřelit drona zasáhla obytný dům ve městě Pavlovský Posad. Na místě vypukl požár. Ukrajinské drony pak údajně zasáhly sklad Wildberries za Moskvou. Podle analýzy deníku Kyiv Independent současná válka Ruska a Ukrajiny stále více připomíná totální válku. Kromě bojů na frontě a ničení vojenských cílů v Týlu zahrnuje také ničení ekonomických cílů a civilní infrastruktury. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Českokrumlovská galerie Port 1560 dneska zve na komentovanou prohlídku výstavy Cesta za světlem. Zájemce provede historička umění a spoluautorka koncepce výstavy Petra Hledík-Jechová. Prohlídka začne v 16:30.
5: Výstava představuje výběr francouzské krajinomalby z let 1850 až 1930. Podle informací na webu komentovaná prohlídka přiblíží její vznik, příběhy vystavených děl i souvislosti, které je propojují. Představí taky vývoj pohledu umělců na krajinu a světlo. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Během dopoledne bude na jihu Čech přibývat mraků a taky srážek. Přes den čekáme převážně zataženo a na většině území kraje bude pršet. Večer pak budou srážky ubývat a obloha se začne protrhávat. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Slabý vítr se během dne změní na mírný západní a biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám dobré zprávy, na jihu Čech nemáme hlášené žádné komplikace ani nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné dopoledne, přátelé, je úterý 18. srpna, svátek slaví dneska všechny Heleny. Jméno Helena pochází z řečtiny a znamená světlo anebo záři. A to se do dnešního dne docela hodí. Právě 18. srpna roku 1868 bylo při pozorování zatmění slunce objeveno helium, druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru. A možná i díky němu dneska létají balonky na oslavách o něco výš. Z osobností si dneska připomínáme připomínáme narození amerického herce Roberta Redforda, znáte ho třeba z filmu Podraz nebo Vzpomínky na Afriku, a narodil se taky Patrick Swayze, nezapomenutelný představitel filmu Hříšný tanec. No a jedna srpnová pranostika na závěr, co srpen neuvaří, to už září nedosmaží, tak ať se vám dneska podaří vše, co máte rozdělané, ať už v práci, na zahradě, anebo třeba na dovolené. Příjemný poslech Českého rozhlasu České Budějovice vám přeje od mikrofonu Hanka Šuberová.

0: Hana Zagorová, nic jí neschází, 8 minut po 9 v jeho českém dopoledni. Každý, kdo v posledních týdnech projížděl kolem letiště v Plané u Českých Budějovic, nejspíš tuší, o čem bude za chvilku řeč. Kolony, čekání na nervózní pohledy na hodinky. Proč je situace právě teď tak složitá, jak dlouho omezení potrvají a jestli se dá dopravním komplikacím jak vyhnout, tak i na to se zeptáme našeho redaktora, kolegy a dnešního regionálního stopa. Zdeňka Zajíčka. Už za chvíli po písničce.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Ano, Planá u Českých Budějovic a vůbec Česko-Budějovicko. Řidiče trápí kolony, už několik měsíců dopravé kvůli stavbě nové křižovatky a napojení letiště vede na Kyvadlově a zejména v ranních a odpoledních špičkách se tvoří dlouhé fronty, což mi jistě potvrdí i kolega redaktor Zdeněk Zajíček a dnešní náš regionální stopař. Zdeňku, vítej, pěkné dopoledne.
1: Hezký den tobě, hezký den všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Tak kde tě aktuálně máme?
1: Já jsem teď projížděl jedním z těch úzkých hrdel, co čekají na řidiče při vjezdu do Českých Budějovic. Já jsem projížděl kolem letiště v Plané u Českých Budějovic, tam je doprava svedená do jednoho pruhu. Kyvadlově. Teď to řídili zrovna v tuto chvíli semafory. Někdy to tam v té dopravní špičce po ránu do té doby řídí spíše lidé osobně podle situace, podle množství aut a tak dál. Teď už tam byly semafory. Dnes se to dalo projet v celku v pohodě, ale přece jenom je to oprava, která bude trvat ještě do listopadu. Teď v tuto chvíli, co se týče té situace přímo v Plané, tak tam se staví, nebo především upravuje vozovka a související infrastruktura. A našel jsem dva termíny. Jeden mluví o tom, že taky kyvadlová doprava bude do konce srpna, druhý mluví o 18. září. Podle toho, jak se to asi stihne dodělat. No a pak se ta hlavní stavba přesune vedle, kde se bude stavět kruhový objezd a nová křižovatka. Čili už by ta dopravní omezení nemusela být tak velká. Ale jak jsem říkal, teď v tuto chvíli, teď tady zastavuji, tak zrovna to jde. Není to tak hrozné.
0: Jak to, Zdeňku, vypadá s dalšími českobudějovickými uzavírkami?
1: Tak vzhledem k tomu, že druhá polovina srpna nám běží a touto dobou začne mít v Českých Budějovicích vždycky dopravně trošku rušněji než jindy, tak protože se chystá agrosalon Země živitelka, tak bych rád upozornil i ty, kteří přijíždějí do Budějovic jednou za další časový horizont, protože letos budou muset počítat s několika omezeními, která tu jindy nebyly. Především stále se staví obchvat obce Dasný, čili příjezd směrem od Plzně, od západu je komplikovanější. Tam je potřeba pořád počítat s kruhovým objezdem u odbočky na Hluboké. Tam se to štosuje velice pravidelně, každý den několikrát. Dále pořád je zavřená část křižovatky na Pražské ulici a Strakonické směrem ven z města kvůli opravám mostu přes Dobrovolský potok. To bude také do listopadu. A stále ještě v tuto chvíli, a ještě dlouho bude, je uzavřen, a teď je v tuto chvíli už zcela zbořen most kosmonautů tady na Mánesově třídě. To by mělo být také do konce listopadu, plus v tuto chvíli je stále ještě rozkopaná část Mánesově třídy u Kohynoru. Čili těch dopravních omezení na těch hlavních průtazích Českých Budějovic je stále dost, tak je potřeba s tím počítat.
0: Tolik aktuální dopravní zpravodajství od našeho dnešního regionálního stopaře Zdeňka Zajíčka. Díky moc, Zdeňku, a naslyšenou.
1: Tak, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Takže pokud vás, přátelé, čeká cesta směrem na Český Krumlov nebo zpět do Českých Budějovic, ale i na jiných úsecích, vyplatí se předem počítat s časovou rezervou. No a my budeme držet palce, aby se provoz co nejdřív vrátil do těch běžných kolejí. Muzika v jeho českém dopoledni nemůže chybět. Tady je a přeju pěkné dopoledne.

Ve Strakonicích se opět po roce rozezní dudy z celé Evropy. Jak se liší české, skotské nebo třeba španělské dudácké tradice? Proč tento starobylý nástroj stále přitahuje mladé lidi? A kolik dudáků se letos pokusí vytvořit nový český rekord? O tom všem si v jeho českém dopoledni budu povídat s muzikologem a programovým ředitelem Mezinárodního dudáckého festivalu Zdeňkem Vejvodou. Poslouchejte v úterý po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová. Zajímá vás, přátelé, příroda a rádi čtete. Tak nepropásněte knižní hlídku. Budeme v ní mluvit o knihách věnovaných životnímu prostředí už za chvilku.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, knižní hlídka právě vyráží do knihovny ve Strmilově. Ta jednak nese jméno místního rodáka, duchovního a kronikáře Strmilova Viléma Martínka, ale také užívá symbol knihy, před kterou je strom. Už jsme v jednom z letošních prázdninových vydání knižní hlídky mluvili o environmentálním projektu Strmilovské knihovny. Proto si dneska pro nás knihovnice Vlasta Vondrušová připravila výběr knížek s tématikou, která zaujme všechny, kterým není příroda lhostejná.
2: Jmenuje se to Tajuplný život vody a napsal ji Masaru Emoto. Nebudu vám prozrazovat, co v té knižce je, prostě stojí za to si ji otevřít, přečíst, můžete tomu věřit nebo ne, ale ta voda má ohromný potenciál měnit životní prostředí, měnit prostředí vevnitř v člověku, měnit celý svět, takže když se otrávíme vodu, budeme mít otrávený celý svět. Pak tady mám Tajný život stromů od Petra Volebena. To je taky úžasná, neuvěřitelná knížka, plná krásných informací a opravdu na základě pozorování. Petr Voleben je lesník a rozkrývá tam tajemství komunikace mezi stromy. Takže kdo neví, že les má svůj internet, tak tady je to krásně popsaný.
1: Je to ten internet po houbových vláknech?
2: Ano, ano. Je tam ještě mnohem, mnohem víc věcí. Takže Tajný život stromů, co cítí a jak komunikují, čili objevování fascinujícího světa. Pak tady mám knížku úžasnou od Neskrotné zahradnice, kterou jsem objevila v rámci svého vlastního vzdělávání ohledně přírodních zahrad. Napsala ji Radka Votavová a jmenuje se Džunglijní zahrady. A tam mi došlo, že spousta lidí vnímá přírodní zahradničení jako opravdu džungli nepřehlednou, plnou změtí, prostě bez úklidu, bez šance ji pochopit nějak jako estetickou hodnotu, ale přírodní zahrada se dá dělat i krásně, upraveně a hlavně funkčně.
1: Vaše zahrada, taky máte zahradku, tak je taky džungloidní?
2: Je a možná je trnem v oku sousedům, ale já ji miluju.
1: Ano, a nezapomeňte, nejenom ve šroubárně, ale i v džungli si můžete přečíst Vergília v originálu. Tam vlastně ještě lépe, protože Vergíliovi verše oslavují práci v sadu a na zahradě. Ale neměli bychom zamluvit přehled nových knih. Takže první knihu, kterou tu mám, je humoristická novela Pandemie ve šťastné obci. Napsal ji copywriter, kronikář z Putimova na Pelhřimovsku Jakub Marek. Což je důležitá informace. Děj se totiž odehrává za pandemie v období lockdownu ve fiktivním městečku Toulava. Ano, správně. Hranice reálné turistické oblasti Toulava s centrálním městem Tábor jsou vzdušnou čarou pouhých 25 kilometrů od Putimova. Tak je jasné, kam jel autor pro inspiraci. Takže Pandemie ve šťastné obci. Pokračuju detektivkou pro náctileté čtenářky Lena Jones, Agáta na stopě, Tajný klíč. V napínavém příběhu 13-letá Agáta zachrání město Londýn před zkázou. Jde o první český překlad z anglicky psané série, která má aktuálně 3 díly. A pozor, autorka knihy Lena Jones ve skutečnosti neexistuje. Jde o fiktivní jméno, za kterým je schován tým námezdních psavců, najmutých nakladatelským angloamerickým konglomerátem HarperCollins. A co takhle audioknihu? Nakladatelství Voxy vydalo knihu norské prozaičky Linn Strömsborg Nikdy, nikdy, nikdy. V papírové verzi román vyšel už loni, ale teď příběh páru, který se rozhodl, že zůstane bezdětný, načetla herečka Anna Fixová.
3: Máma mi vyprávěla, že jsem se jí jako malá zeptala, proč mají babička a dědeček vnoučata, když s nimi nechtějí trávit čas. Mně ze stejného důvodu napadlo, proč si vůbec pořizovali děti. Odpověděla mi máma tiše, ale pak nahlas dodala, že babička a dědeček mají jeden druhého a s tím si vystačí.
1: Takže velmi současný román Nikdy, nikdy, nikdy. A já dodávám, nikdy, nikdy, nikdy nepropásněte knižní hlídku, jestli chcete zůstat v obraze, co se knih týče, čili brzy zase naslyšenou.
4: Od knížecího stolce přes Husinec proti Vín až k Otavě měří téměř 100 kilometrů a přitom neopustí jižní Čechy. Která řeka to je a proč má v našem kraji ještě jednu jmenovkyni? Poslouchejte dál, povíme vám to.

Na jihu Čech máme dvě řeky Blanice, z nichž jedna je nejdelší jihočeskou řekou. Nevěříte? Poslechněte si jihočeskou vlastivědu. Začněme položením otázky. Víte, které řeky protékají celé, od svého pramene až po soutok, pouze na území jižních Čech? Není to Vltava, která proudí ku Praze. Není to Lužnice, Malše ani Stropnice pramenící u rakouských sousedů. Není to Otava ani Nežárka, protože ty nemají vlastní pramen, ale vznikají soutokem dvou zdrojnic. Není to ani Skalice, ani Lomnice, které k nám přitékají z Brd, a není to ani Dračice, která na své cestě dvakrát překračuje státní hranici. Správnou odpovědí jsou řeky Voleňka, Smutná a Blanice. Přičemž Blanici s jejími téměř 100 kilometry můžeme považovat za nejdelší jihočeskou řeku, která má svůj tok v našem kraji. Okolí jejího prameniště pod Knížecím Stolcem ve vojenském újezdu Boletice je chráněno ve třech různých přírodních památkách. Na své pouti protéká například Husincem, u něhož vodou zásobuje stejnojmenou přehradu, míjí Bavorov, Vodňany a Protivín. Za Putímí se potom vlévá do Otavy, pro níž představuje nejdelší přítok. Na vysvětlenou dodejme, že na jihu Čech bychom našli ještě jednu Blanici, které se pro odlišení říká Vlašimská. Teče od Mladé Vožice na sever pod Blanickou krajinou až do Sázavy.

0: přesto všechno v jeho českém dopoledni. Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce anebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a taky na režim. Přípravné třídy přitom měly od září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
1: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
2: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
1: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
2: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
3: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
2: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden potřeba určit, pro koho budou.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.

0: Německé léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolikže to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000. No a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká zámecké léto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalů, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tady trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Úplně vám rozumím.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: tak nám do Holešova dali nahlédnout Sylvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoli po francouzsku té doby, ale po česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jak si necháme třeba na příště, ale v tuhle tu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o tři víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne. Tak budu se těšit samozřejmě, vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Aránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetice, jestli se nepletu, jsou u Blatné. Chtěl jsem říct, že nejbližší zámek je právě tam, ale vy prý máte ve Škvořeticích taky zámek.
1: Ano, máme zámek, sice není nějak historicky cenný, ale patřil rodu Heltrantů. A ano, máme ho tady. Ale sloužil jako školní středisko Českých drah původně, takže není historicky cenný.
0: Všechny, nebo mnoho objektů sloužilo třeba i československé nebo sovětské armádě jako skladiště hnojiv nebo různé domovy mládeže a tak dále, takže zdevastované. No a v jakém je stavu? V dobrém stavu?
1: Je v dobrém stavu, ano, je to taková dominanta lesnice.
0: A je přístupný normálně volně?
1: Ne, není. Je v soukromých rukou.
0: Aha. Dobře, tak paní Ivano, dáme se do soutěže. Ta otázka zní, kdo si nechal v 17. století vybudovat zámek v Holešově v barokním stylu? Za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Je za C.
0: Za C. Kuchlce, přemýšlení, jste to trefila, je to Cčko, to jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Přípravné třídy mají podle ministra školství plagy na základních školách zůstat i po zpřísnění pravidel pro odklady. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná. Výnosy ovlivnilo dlouhotrvající sucho. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech ojedinělé měřící zařízení na monitoring kvality vody v řece Úhlavě. Odpoledne bude na jihu Čech většinou zatažené a deštivé. Pohodový den vám přeje Petra Pitra. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Děti si v nich zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Původně měly skončit v září 2029 v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky.
2: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.
3: Aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
4: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, když se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
2: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Někteří zemědělci na jihu Čech letos sklidí až o 50% míň kukuřice. Rostliny jsou malé a jejich kvalita nízká. Důvodem je nedostatek vláhy v době růstu.
5: Na některých stanovištích rostliny kukuřice dosahují zhruba do 1 metru výšky a ty palice zaschly. Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
6: Shrnuje dopady sucha na porost kukuřice agronom společnosti zemědělské služby Dynin na Českobudějovicku Jiří Mácha. V některých okresech bude úroda ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
7: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka.
6: Naopak průměrné výnosy očekávají zemědělci na Písecku a na Táborsku. Doufají, že po srážkách kukuřičné klasy ještě dozrají. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
0: Nové automatizované měřící zařízení sleduje kvalitu vody v řece Úhlavě. V republice jsou jen dvě. Povodí Vltavy ho instalovalo v Klatovech, aby získalo přesná data, jak moc řeku znečišťují takzvané odlehčované odpadní vody. Do řeky se vypouští při deštích přímo z kanalizace, aby se nezahltila čistírna odpadních vod. Od příštího roku by je měla zachycovat nová retenční nádrž, kterou Klatovy právě staví. Pokračuje hydrobiolog Jindřich Duras.
8: Potřebujeme potvrdit, že kdykoliv zaprší, tak v Drnovém potoce a následně v Úhlavě tečou skutečně extrémně vysoké koncentrace škodlivých látek. A kolik kilogramů kterých látek proteče za rok? Je to velmi důležité pro to, abychom mohli porovnat, co všechno přineslo vybudování té nové nádrže.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech postupně přibývá mraku, přes den čekáme převážně zataženo a na většině území kraje bude pršet. Večer pak budou srážky ubývat a obloha se začne protrhávat. Maximální teploty budou dneska mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří kolem 14. Slabý vítr se během dne změní na mírný západní a biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Táboře v ulici K vodopádu. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jihočeské dopoledne pokračuje taky po 10. hodině. Hanka Šobrová vás zdraví od mikrofonu a přeji vám pohodový a ideálně ničím nerušený poslech. Populární svatojakubská stezka končí ve španělském poutním městě Santiago de Compostela. To je jisté. Ovšem, začátek stezky je tam, kde chcete, takže vyrazit můžete odkudkoliv. Proto její větve vedou i Českou republiku a jedna prochází obcí Krištofovo údolí na Liberec. Na tamní faře proto vzniká nenáročné ubytování pro poutníky a na starost ho má správce farnosti Jakub Jan Disman. A za chviličku vám řekne, proč to udělal a jak to tam vypadá. Tak zůstaňte.

0: Michal Tučný se dobrouzdal rosou v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice a my se taky budeme toulat společně. Pěší putování se totiž stalo fenoménem a tisíce lidí vyrážejí každoročně po poutních stezkách. Ta nejznámější je zřejmě Camino neboli pouť do Santiago de Compostela. Toto španělské město je cílem, ale poutníci můžou začít téměř kdekoliv a proto takzvaná svatojakubská stezka vede i přes Česko. Jedna z větví protíná vesničku Krištofovo údolí na Liberecku a tam teď zřizuje správce farnosti Jakub Jan Disman ubytování pro poutníky. V letním seriálu Českého rozhlasu proto míříme na sever Čech do chladivých prostor barokní fary.
1: Před vstupem do fary je schránka se symbolem svatojakubské cesty a ta je tu proto, aby Jakub Jan Disman nemusel každého poutníka vítat osobně, jo?
2: No, přesně tak. Tak ono tady prochází spousta poutníků, ne všichni tady chtějí přespat. Pojďte dál. Bacha, pes.
1: Je hodně velké plemeno.
2: Ano, zlatý retriever.
1: A, to je krásné.
2: Nech si trhej. No jo. Chápu. Pojď, já tě zavřu, ať neblafeš. Nech jsou.
1: Na téhle faře vy normálně bydlíte.
2: Ano.
1: Sem chodí vaše ovečky do kostela.
2: Nebo do farního sálu.
1: A teď tady budujete, vidím, sprchy.
2: To už je vybudované, ty už jsou hotové, no. Akorát no, chybí záclony, ale tak jako to se snad dá.
1: Vy jste teda zedník, truhlář, spokenář, to všechno umíte.
2: Já jsem jenom blbej teolog a ještě blbější právník, jo, takže... odborné věci samozřejmě mi někdo dělá. Jo, je to prostě přece jenom barokní barák.
1: Zatím tady ještě žádný poutník nespál.
2: Ale spál.
1: Ale ještě to nebylo oficiální.
2: Přesně. Já to chci teď dodělat. Zítra, pozítří to nafotíme a dáme to jak na stránky Ultrej, což jsou oficiální stránky svatojakubské stezky, a na hostelpropoutnika.cz.
1: Ale je to určeno pouze pro poutníky, kteří jdou svatojakubskou cestu a zároveň mají nějaký vztah k církvi, nebo
2: nemusí
1: mít. Sem pustíte každého?
2: Heleďte, tak tu svatojakubskou stezku, ti, kdo jdou opravdu, tak ti mají takzvaný kredenciál, což je průkaz poutníka, do kterého sbírají razítka, aby pak vlastně na konci v Santiagu dostali potvrzení o tom, že absolvovali tu svatojakubskou stezku. Tak ti většinou jsou jasně rozpoznatelní, mají mušly a tak dále a tak dále.
1: A hodně špatně vypadají, protože už to mají do za sebou.
2: Jo, přesně. No. A když se člověk omluví, že nejsou záclony, tak v koupelně tak se zasmějou a řeknou, že jsou vůbec rádi, že je koupelna. Ale asi když přijdou nějací turisté, kteří jdou prostě hřebenovku přes postel pro poutníka, tak asi taky nebude problém, když bude volno. Tak, pojďte nahoru.
1: No, tak to je krásná spartanská místnost. Tři postele, věšáky, štandr, stoleček, židle, nic víc. Prosté trámy tady ještě jsou přiznané, krásné.
2: Ano, barokní.
1: Barokní?
2: Hmm.
1: Mám 100 chutí se lehnout.
2: Můžete, je to připravené, už tady jako samozřejmě pár poutníků spalo. Říkám, jo, už tam jsou postele, pojďte.
1: Jo? Dobře, akorát bych řekl. Velmi příjemné. No tak to jsem rád, že i v Česku vznikají takhle jako rozsáhlé a velice solidní, jak tomu říct, poutní ubytovny?
2: Herberg. Já tomu říkám ubytování pro poutníky.
1: A vy jste někdy byl v Santiagu?
2: Ne, já se tam chystám. A je tady pár lidí, kteří mají zájem do toho Santiaga vyrazit právě odsaď z Krištofova údolí.
1: Kolik to je kilometrů?
2: Hodně. Oni mají všichni děti, takže čekají, až trochu odrostou, aby je mohli nechat jíl doma a pak razíme.
1: Z Krištofova údolí na Libereckou, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Rád

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Budu se snažit vybrat napříč naším regionem pár tipů, co by vás tak mohlo bavit. Tak v Českých Budějovicích, tady se od 16 hodin můžete podívat do slavné továrny na tušky Kohinor Hartmut. Od 19 do 20 si pak ještě můžete prohlédnout Hartmutovu vilu. No a na radničním nádvoří v Budějovicích dneska zahraje rocková kapela. Oni začíná v 19. Jindřichův Hrdec v divadelním sále Zámku vystoupí dneska od 18. kvarteto Martinů a Lektoři. Zazní skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a nebo Morise Ravela. Tak i tam jste všichni srdečně zváni. Divadlo Elf zahraje dneska od 3 odpoledne pohádku Dobro Druženka na zámku Červená Lhota. Tak tam navíc můžete absolvovat i prohlídku tohoto nádherného zámku i jeho okolí. Je tam skutečně krásně. Do Hlubocké zoo, tam se můžete vypravit na večerní komentovanou prohlídku, začíná v 19.30 a snad ještě Trhové sviny, od 18 tam začíná další komentovaná vycházka městem s kronikářem Matějem Průkou, sraz je před kostelem, jste zváni. No, jak už jsem říkala, v Jindřichově Hradci tam dneska bude znít klasická hudba. My vás po písničce pozveme, a to společně s organizátory, tak nikam neodcházejte.

0: Ano, Madonna, Holiday, dovolená, oslavy, to všechno k létu patří, ale taky kultura. A my pro vás pozvání na jednu takovou konkrétní akci máme. V divadelním sále zámku v Jindřichově Hradci vystoupí dneska od 18 hodin kvarteto Martinů a Lektoři. A já mám právě teď na telefonu violončelistku a členku souboru Jitku Vlašánkovou, které tímto přeje hezké dopoledne. Vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Paní Vlašánková, na koncertě zahraje váš soubor kvarteto Martinů a pak taky Lektoři. Představte nám vaši formaci i zmíněné Lektory.
1: Kvarteto Martinů už několik let působí v obnoveném sestavě. První housle Lubomír Havlák, druhé housle Adéla Štaunuchrová, viola Martin Tupka. A já hraji na violončelo už dlouhou dobu. A je pravda, že Lubomír Havlák je zakládající člen souboru a naše kvarteto letos oslaví 50. výročí založení. Tak si umíte představit asi zhruba.
0: No a potom ještě ty zmínění Lektoři k tomu.
1: A zmínění Lektoři jsou tři. Je to Lucie Sedláková, houslistka, členka Kinský tria a vedoucí komorního orchestru Kamaráta Praga, také solistka. Další lektor je Jakub Čepický, violista z Vyhanova kvarteta, profesor konzervatoře v Pardubicích. A ještě jeden violista, Vít Kubík, který je koncertní mistr viol v Národním divadle a je to také vyhledávaný pedagog a komorní hráč. Takže když si to spočítáte, tak těch viol jako lektorů, violistů je hodně a je to asi proto, že viola je trošku nedostatkové zboží, bych řekla. Takže musíme... doplňovat.
0: Jaké skladby jste nastudovali?
1: Myslíte na ten koncert? Anebo,
0: na ten koncert, ať trošku ano. Nalákáme.
1: Jasně. No, myslím, že největším lákadlem pro široké publikum by mohl být smyčcový kvartet Maurice Ravela. A je to prostě nejvýznamnější a nejhranější komorní dílo 20. století, nebo jedno z nejvýznamnějších a nejhranějších děl. Smyčcový kvartet F-dur, který Ravel napsal během svých studií na Pařížské konzervatoři. On napsal jedno jediné kvarteto, jeden jediný smyčcový kvartet, ale ten opravdu je takový skvost pro nás, pro kvartetisty i pro milovníky kvartetní hudby. Takže na to nalákám širokou obec posluchačů. A potom jsou tam takové tři perličky. Jednak Gavota pro tři housle Antonína Dvořáka z roku 1890, což je neznámé dílko tříminutové, a tak to by mohla být taková zajímavostka. Pak duo pro dvě violy anglického skladatele Franka Bridge s názvem Lament z roku 1912. A ještě je tam skladba pro housle a violu Bohuslava Martinů na pana tři madrigaly a je to z roku 1947. Je to z doby, kdy Martinů vlastně zůstával ve Spojených státech, ale bylo to takové nedobrovolné. On, když skončila válka, tak se chtěl vrátit ze Spojených států do své vlasti, ale bohužel utrpěl vážný úraz hlavy a musel tam zůstat a léčit se. Takže se pustil zase pilně do skládání a složil tam například tři madrigaly, které jsou oblíbenou skladbou také, myslím, komorní. Takže Frank Bridge, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů a Maurice Ravel je dnešní program.
0: Jinak vy už jste v divadelním sále Jindřichohradeckého zámku hráli. Jaká tam je akustika?
1: No, moc krásná. My jsme byli překvapení. Já jsem se trošku bála, protože většinou divadelní akustika je spíš příznivá pro řeč, nikoli pro hudbu, ale je to moc krásný sál, má to atmosféru, je to krásně, je to takový ten shoebox tvar, neboli krabice pod bod, což je ideální pro komorní nebo pro koncertní sál. Je to dekorované nádhernými tapisériemi, samozřejmě Jindřichův Hradec známý báječnými tapisériemi. Teď zrovna myslím, že je v muzeu Gobelínu krásná výstava starých tapisérií. Takže doporučuju velice. Koncert není dlouhý, je to asi hodinový nebo něco přes hodinu program bez přestávky. Hmm.
0: Jinak v příštím roce slaví kvarteto Martinů 50. výročí založení. Připravujete u této příležitosti třeba nějaké vystoupení speciální? Na co se můžeme těšit?
1: To výročí vlastně probíhá letos, 50. a nikoli v příští rok, ale je takovým hlavním vyvrcholením těch našich oslav bude koncept pro Českou filharmonii ve Dvořákově síni Rudolfína v Praze a bude to v dubnu. Teď si nevybavím přesně, který den. A my jsme si tam pozvali také jako hosty bývalé členy kvarteta, zakládajícího člena Michala Kaňku, violončelistu, a potom bývalého violistu Zbyňka Padilurka, a společně zahrajeme Brahmsův sextet opus 36.
0: Tak já věřím, že takových
1: kromě jiného
0: oslav narozenin vás čeká ještě spousta ve vaší kariéře.
1: Jedeme, ano. No, tak to se uvidí, ano, samozřejmě. A jinak v rámci těchto oslav také máme naplánováno turné do Velké Británie, Anglie, Skotsko, Edinburghu, budeme v Oxfordu a tak dále, protože máme silné vazby na Anglii. Jezdívali jsme tam každý rok opravdu na dlouhá turné, tak se na to moc těšíme.

napadá, vám doufám nebude líto, že posloucháte právě jeho české dopoledne, protože od nás můžete taky získat nějaký pěkný dáreček. Co vy na to? Už od včerejška můžete v rámci našeho letního čtení každý podvečer krátce po 18. hodině poslouchat rozhlasovou četbu na pokračování z románu Zlá babička jeho české spisovatelky Dity Kůtové. Je to silný příběh o jedné úplně obyčejné venkovské ženě, které osud někdy opravdu hodně naložil, žila ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století v jihočeských Loučenicích a jejich okolí v časech, kdy prostě život na vesnici byl hodně těžký. Ten příběh určitě stojí za poslechnutí, případně za přečtení. My se dostáváme k soutěži Román Zlá babička od Dity Kůtové, který v loňském roce vydalo nakladatelství Vyšehrad, můžete právě teď vyhrát. Soutěžní otázka je tady. Ti, co včera poslouchali první díl četby, budou správně vědět a budou moci správně odpovědět na ní zcela určitě, jak se jmenuje hlavní hrdinka příběhu, které se v rodině později říkalo Zlá babička. Buď to byla Marie, nebo Anna, nebo Božena, anebo Ludmila. Správně

0: No, odpověď mi můžete volat právě teď na číslo 22 155 44 11. 22 155 44 11. Tak pojďme na to. Hezké dopoledne, vítejte. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já myslím, že to byla Marie.
0: Myslíte si, že to byla Marie a myslíte si to? Ano, naprosto správně. To je správná odpověď, Marie to byla a vy získáváte knížku, nějaké to čteníčko na léto ještě, doufám, že se bude hodit. Vydržte mi, prosím, na telefonu, ať se domluvíme o předání knížky. Mějte se hezké, gratuluji vám, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: No a přátelé, připomínám pro ty z vás, kteří dneska nevyhráli knížku Zlá babička a chtěli by si ji přečíst, tak o ní budeme soutěžit ještě zítra, taky ve čtvrtek a nebo v pátek. A jinak samozřejmě poslouchejte naši rozhlasovou četbu. Druhý díl Zlé babičky začíná dneska krátce po 18. hodině. Příběh z jeho českého venkova by se vám, myslím, mohl líbit. A věřím, že líbit se vám bude taky muzika, kterou pro vás máme na frekvenci 106,4, která patří Českému rozhlasu České Budějovice. Tohle je Marek Ztracený a Naše cesty. Pěkné dopoledne.

Jeho české dopoledne s vámi a taky nějaké ty praktické rady. Citron může vylepšit vzhled vlasů, med pro změnu prospěje pleti, další zajímavé triky pro krásu i domácnost nabídneme za chviličku.

0: Babské rady.
1: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody již vlasy umývá, přidá několik kapek citrónové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Ve Strakonicích se opět po roce rozezní dudy z celé Evropy. Jak se liší české, skotské nebo třeba španělské dudácké tradice? Proč tento starobylý nástroj stále přitahuje mladé lidi? A kolik dudáků se letos pokusí vytvořit nový český rekord? O tom všem si v jeho českém dopoledni budu povídat s muzikologem a programovým ředitelem Mezinárodního dudáckého festivalu Zdeňkem Vejvodou. Poslouchejte v úterý po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kriminalisti obvinili z vraždy muže, který v neděli v Českých Budějovicích brutálně napadl svoji partnerku. Před říjnovými volbami bude potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do e-dokladů. Nehrající kapitán Tomáš Berdych předběžně nominoval 5 tenistů na duel Davis Cupu se Spojenými státy. Odpoledne bude na jihu Čech zatažené a deštivé. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Jihočeští kriminalisti obvinili z vraždy zhruba 60-letého muže, který v neděli odpoledne v Českých Budějovicích brutálně napadl svoji mladší partnerku. Vyšetřovatelé podali podnět k jeho vzetí do vazby. Policie o tom informuje na svém webu. K útoku došlo na stezce kolem Vltavy u Jiráskova jezu. Žena utrpěla bodná zranění a na místě zemřela. Motivem byly dlouhodobé neschody. Muži hrozí až 18-leté vězení. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle Digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj na 30 tisíc lidí, provedli skoro 60 tisíc přihlášení. V zoo Dvorec u Borova na Českobudějovicku se v květnu narodilo mládě zebry Chapmanovi. Dneska ho pokřtí herečka Dana Morávková a hudebník Petr Malásek. Akce s autogramiádou začíná v 2:30. Pokračuje mluvčí zoologické zahrady Denisa Homolová.
4: Zebry Chapmanovy chováme v zoologické zahradě Dvorec od roku 2020. Za tu dobu se nám podařilo odchovat už 4 mláďata, 3 klisny a 1 hřebce. V současné době tvoří naše stádo celkem 6 zeber, které jsou k vidění každý den. Sport.
2: V nominaci kapitána Tomáše Berdycha na duel kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům americkým jsou Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. V sestavě je ale ještě prostor pro změny, hlavně s ohledem na čtyřhru. Její varianty nastínil Tomáš Berdych.
5: Ať už Adam Pavlásek, Patrik Rykl, anebo nějaká varianta toho rozdělení. I co jsem mluvil vlastně s Kubou Menčíkem, který mi řekl, že vlastně v tom případě, že by hrál druhýho singla vlastně druhý den, tak kdyby bylo potřeba, tak je ready tu 4 hru odehrát. Takže v tomhle případě by to zase pro mě mohla být varianta třeba, aby hrál s Tomášem Machačem.
2: Češi se z USA utkají přesně za měsíc v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech převážně zatažené a na většině území kraje čekáme déšť. Večer pak budou srážky ubývat a obloha se začne protrhávat. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách pak naměří kolem 14 stupňů. Slabý vítr se během dne změní na mírný západní a biozátěž zůstává nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bez vážnějších komplikací a bez nehod tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Hezké dopoledne, přátelé. Tak za dva dny se Strakonice promění v hlavní město Dud. Uskuteční se tam už 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu, který patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu na světě. Dudáci, muzikanti, tanečníci i výrobci dud z celé Evropy představí tradice, které jsou s tímto nástrojem spojené. Dudy ale nejsou jenom symbolem minulosti. Jak se ukazuje, dokážou oslovit i dnešní publikum a stále přitahují nové generace hudebníků. O tom všem si budu povídat s entologem, muzikologem, programovým ředitelem a jednou z výrazných osobností festivalu, panem Zdeňkem Vejvodou. Už za malou chvíli, tak zůstaňte.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jihočeské Strakonice ožijí od čtvrtka do neděle lidovou hudbou. Koná se tam Mezinárodní dudácký festival, o kterém si budu povídat se Zdeňkem Vejvodou. Zdeněk Vejvoda je muzikolog, etnolog, programový ředitel Mezinárodního dudáckého festivalu. No, možná bych mohla ještě takhle dlouze pokračovat, ale já ho raději v tuto chvíli přivítám. Pane Vejvodo, hezké dopoledne, vítejte.
2: Dobrý den, srdečně vás zdravím z plzeňského studia.
1: Tak když se řekne dudák, většina lidí si představí chlapa v kroji. Jak moc je ten obrázek dneska ještě pravdivý?
2: Je zajímavé, že začínáte rovnou těmihle genderovými otázkami, ale skutečně vlastně pokud jde o vyváženost pohlaví, pokud jde o dudáckou hudbu, tak je to už skoro 50-50 a myslím, že se to pomalu přehupuje ve prospěch žen a dívek. Kdo ví, co je to za příčinu, ale základní umělecké školy, třeba ve Strakonicích, v Domažlicích, nebo i jinde na Plzeňsku a v jižních Čechách, ale i v Praze, vlastně připravují čím dál tím víc dívek než chlapců. Ale chlapci se zase k tomu dostávají třeba v pozdějším věku a všechno doženou, takže je to vyvážené.
1: Dudy bývaly nástrojem venkova, hospod, slavností. Má dnešní dudák blíž k muzikantovi, anebo trochu třeba i k vypravěči nebo k baviči?
2: Já myslím, že to vychází vždycky z natyrelu toho konkrétního muzikanta. Já znám spoustu dudáků, každý je úplně jiný. Některého je všude plno a je skutečně tím středobodem zábavy, třeba i neformální zábavy po festivalových programech. A někteří jsou soustředění, hudebníci, kterým neuteče ani jedna nota, nebo hudebníci a hudebnice, kteří jsou spolehliví v rozhlasových studiích, takže to záleží samozřejmě od každého muzikanta a myslím si, že to bychom mohli klidně říct i o klarinetistech nebo o varhanících.
1: Jsou dudy nástrojem, na který se dá improvizovat, když by přišel dudák do hospody a řekli by bez not, takhle zahraj nám nějakou tu naší lidovou, tak dá se, stává se to někdy, ono takhle s kytarou někam přijít, tak to je bez problému. Ty dudy to bude asi složitější.
2: Tak dudy sice mají, teď mluvíme o českých dudách, jo? Mají své tóninové a tónové omezení, ale co se týče improvizace, tak to u toho skutečně špičkového dudáka je ta základní vlastnost, kterou by on měl mít, ta dovednost, protože on by měl umět improvizovat, měl by odchytit sluchem melodii, variace na ní zahrát a vlastně tím způsobem posloužit té taneční zábavě anebo společnému zpěvu. Takže to je taková jako základní dovednost, bez které se dobrý dudák skutečně neobejde.
1: Vidíte, a vy jste zároveň odpověděl na mou otázku, která měla následovat, jestli byste vybral jednu vlastnost, bez které se člověk dobrým dudákem nikdy nestane. Takže je to právě ta schopnost improvizovat.
2: Určitě. A na začátku se neobejde bez trpělivosti, protože než vám dudy začnou vydávat zvuky, o kterých se dá mluvit jako o hudbě, tak to malou chvíli trvá, ale když ten princip vlastně zachytíte, tak už to potom je jenom na vaší hudební představivosti a na té schopnosti, na tom talentu.
1: Ono se říká, že housle jsou královský nástroj. Co jsou pak podle vás dudy?
2: Já si tady vypůjčím název přednášky mého kolegy z programové rady Míly Vaváčka. Ten má přednášku, která se jmenuje Dudy, nástroj králu i šašku. A skutečně to tak je a bylo, protože i v tom při pohledu do minulosti se můžeme v pramenech dočíst řadu věcí o potulných žebrácích a o bitkách v krčmách a jak se dudy zalívaly pivem a já nevím co, ale potom se taky dočítáme o dudách jako o dvorském nástroji, šlechtickém v tom barokním prostředí, dokonce dudy v chrámu a tak dále, takže těžko bych řekl, že jsou dudy jenom královským nástrojem nebo jenom nástrojem plepsu. To si myslím, že jako u jiných nástrojů, které se dostaly do lidové hudby, platí vlastně obojí.
1: Mnoho lidí si myslí, že dudy jsou hlavně skotský nástroj. Jak pestrá je ve skutečnosti rodina dud v Evropě?
2: No, ta rodina je velice pestrá. Já jsem nahlédl do knihy Josefa Režného 5000 let s dudami, protože sám nejsem etnoorganolog, a podíval jsem se do jeho typologické tabulky, kterou tam uveřejnil, a podle těch hlavních znaků dokonce rozlišuje 30 rozdílných typů dud, a to jenom na tom evropském území a řekněme v tom předním východě. Mm-hmm. Takže je to obrovská a velice různorodá skupina nástrojová.
1: Vy dokážete třeba rozeznat na první pohled, jestli se jedná o dudy skotské nebo nějaké jiné? Vidíte tam ten rozdíl? Je viditelný i pro laika třeba, jako pro mě? Teď mluvím o laikovi mm-hmm. jako o sobě.
2: Určitě ty skotské jsou asi ve světě nejpopulárnější, takže i ta jejich vizuální podoba a ten nástrojový typ je poměrně známý. Kdybych to měl srovnat třeba s těmi českými, tak týká se to počtu píšťal, zatímco když si představíte švandu dudáka, tak on má jednu píšťalu vpředu, tu předničku, a jednu vzadu, a ještě navíc jsou tam plátky, nebo ty strojky jsou jednoplátkové, takže ty dudy nevydávají až tak hlasitý zvuk jako třeba ty skotské, kde už je takzvaný strojek, který bychom našli třeba v hoboji, kde bychom měli jít do té rodiny těch klasických nástrojů nebo ve fagotu, a ten zvuk je mnohem průraznější, a ty píšťaly jsou nejméně 4, ladění je také samozřejmě jiné, a i ta vizuální podoba. A ještě jedna důležitá věc, tak jak my dneska, ten nejčastější typ českých dud je s tím dmychacím nástrojem, s tím dmychákem, takže se do dud nemusí foukat, zatímco skotové ještě stále pilně do svých nebo své dudy nafukují ústy.
1: Jinak jak si vede strakonická dudácká tradice v tom evropském, anebo možná i v tom světovém měřítku?
2: No, určitě není náhoda, že festival se koná právě ve Strakonicích. Strakonice jsou v našem národním měřítku, možná vedle Domažlic, ale stále myslím, že lehce vedou skutečnou dudáckou velmocí, protože nadpočet obyvatel, kolik lidí jako působí v dudáckých muzikách, tanečních a jiných folklorních souborech, ale také v souborech úplně jiných hudebních žánrů, které využívají dudy, to je opravdu neuvěřitelné na tak malém prostoru, a myslím, že všichni zahraniční účastníci, kteří se každé 2 roky sjíždějí do Strakonic na tenhle ten dudácký svátek, to obrovsky oceňují, velice nám to vlastně závidí, protože když vidíte tolik dětí, které se věnují jako hře na dudy, anebo tančí při dudácké muzice, tak to si myslím, že je skvělá perspektiva do budoucna.
1: O Mezinárodním dudáckém festivalu si povídáme s naším dnešním dopoledním hostem, kterým je pan Zdeněk Vejvoda. A pokračovat budeme za malou chvilku po písničce. Hej!

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, Martu Kubišovou střídá Zdeněk Vejvoda, který je mimo jiné programovým ředitelem Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích. Když už jsme, pane Vejvodo, u té vaší funkce, co všechno máte v souvislosti s tímhle velkým kulturním svátkem vlastně na starosti?
2: No tak je to především nějaká koordinace programové rady festivalu, která vzniká vždycky s každým novým ročníkem, a to s velkým předstihem, takže vlastně je to o tom vybrat si ty nejlepší spolupracovníky a spolu s Městským kulturním střediskem Strakonice, které vlastně zajišťuje organizační vedení festivalu, jim připravit co nejlepší podmínky, aby mohli připravit a realizovat svoje pořady.
1: Tak si říkám, jak jste se k tomuhle festivalu dostal? Hrajete třeba na dudy?
2: Tak dudy doma mám, teď na ně hraje víc můj syn a něco bych z nich asi vyloudil, ale za dudáka v pravém slova smyslu se nepovažuji. Nikdy na to nějak nedošlo, protože většinou jsem byl v těch kapelách dudáckých platnější jako kontrabasista nebo zpěvák a tak různě, takže za dudáka se vyloženě nepovažuji.
1: Na ten festival přijedou soubory z Belgie, Francie, Skotska, Španělska, Rakouska a tak dále. Mohla bych tu ještě být dlouho. Dokážou si dudáci z různých zemí zahrát společně, i když každý vychází z nějaké jiné hudební tradice? Jak oni se sehrávají?
2: No, není to úplně jednoduchá záležitost, protože vlastně jednou z takových vlastností téhle nástrojové skupiny, tedy dud, je, že hrají v určitém modu, v určité tónině a v určitém ladění. A to nebývá skutečně až tak jednoduché, aby se spojily nástroje napříč Evropou, protože zkrátka každý má malinko jiné ladění. Ale není to úplně taková překážka, protože v dnešní době, kdy jsou dudáci propojeni prostě nablízko technologiemi a tak, kupují si vzájemně nástroje svých kultur, tak oni jsou schopni si nástroje půjčit a velice rychle se zorientovat a hrát, nebo někteří vyloženě, byť jsou třeba ze západní Evropy, tak pěstují balkánskou muziku a mají nástroje, které jsou k tomu určené a vhodné, takže vždycky k tomu vzájemnému předávání a k tomu vzájemnému společnému muzicírování dochází a není to až taková překážka, jak to vypadá.
1: Jinak, které zahraniční soubory nebo regiony bývají pro české návštěvníky největším překvapením?
2: No, překvapením. Možná bych začal tím, co by nám neodpustili zli, zejména strakoničtí, kdybychom nezařadili, a to je samozřejmě, to jsou ty skotské orchestry. Ty tam být musí. A potom ta překvapení, my se samozřejmě vždycky snažíme přinést něco zajímavého, co nějakým způsobem ozvláštní naše gala koncerty, protože takový večerní gala koncert je vlastně takovou cestou celým světem, takovým průletem časem i prostorem. Tak vždycky jsou velice oceňované soubory z Turecka, z toho předního východu, pokud se podaří, z Balkánu, a s překvapením svého druhu můžou být vlastně i soubory, které vlastně svým zvukem, byť hrají ty hráči na dudy, nejsou agresivní, silné, nějakým způsobem temperamentní, ale velice tiché, jemné, a to jsou třeba malé dudečky ze severní Anglie, z oblasti Northumberland. To třeba je vyloženě hudební pohlazení.
1: Existuje třeba země, kde vás úroveň té dudácké tradice v posledních letech opravdu překvapila?
2: No určitě, a není to daleko, je to Slovensko. Protože Slovensku se podařilo už v roce 2015 zapsat svoje guidy, slovenské guidy, na ten prestižní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva. UNESCO. Takže tím nás teda ale opravdu velice předhonili. Je možná škoda, že ten návrh nebyl středoevropský, že jsme se do toho nezapojili my, Rakušané, Poláci, celá tahle ta oblast, která kulturně patří velice k sobě i přes tu dudáckou a gajdošskou muziku. Ale tak podařilo se to Slovákům, my jim to moc přejeme, trochu i závidíme, protože je to opravdu velice, velice významná záležitost a určitě motivace i pro mladé gajdoše a gajdošky, také na Slovensku jsou i dívky a ženy, které se věnují téhleté muzice, proto aby to žilo dál v nových podmínkách, takže to určitě Slovensko bych zmínil.
1: Dalo by se říct, že festival funguje třeba jako místo kulturní diplomacie a přátelství mezi národy jednotlivými?
2: Ta přátelství tam skutečně vznikají, jsou dlouholetá a pevná. Proto je někdy tak těžké vlastně odmítat některé soubory, abychom neměli všechny festivaly, festivalové ročníky stejné, tak říct ano a my vás pozveme zase až za 4 roky, abychom tady vystřídali se, protože kdyby se měli ve Strakonicích sejít všichni, kteří se tam kdy spřátelili, no tak to by nám těch 1200 účastníků, které máme, nebo 1200 účinkujících, které máme letos, to by nám nestačilo.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S panem Zdeňkem Vejvodou se povídáme o Mezinárodním dudáckém festivalu. Koná se od tohoto čtvrtka od 20. do neděle 23. srpna. To je pozvánka pro vás, přátelé, kdybyste tuhle slávu chtěli vidět na vlastní oči a já myslím, že rozhodně by stálo za to udělat si výlet do těchto končin. Jinak, když se, pane Vejvodo, podíváme mezi účinkující, tak vidíme tam řadu dětských souborů a mladých muzikantů. Jak důležité je to pro budoucnost tradice?
2: No, je to samozřejmě úplně zásadní, protože kdyby nedocházelo k té přirozenému předávání hudební tradice, hudebního stylu, repertoáru, no tak by žádné tyhle ty festivaly v budoucnu nemohly existovat. Takže je to úplně zásadní, my si to uvědomujeme, dáváme dětským interpretům prostor a moc se těšíme na jejich zrání. Rok od, nebo festival od festivalu, samozřejmě se jejich výkony zlepšují a ti, co začínali jako úplně malé děti, tak za několik festivalů jsou mezi těmi nejlepšími účinkujícími a je to záruka do budoucna samozřejmě.
1: Já jsem z toho vašeho předchozího povídání pochopila, že děti mají dneska o dudy zájem. Čím je možné právě děti pro takový nástroj natchnout v té dnešní době, doma mobilů, sociálních sítí?
2: Já myslím, že je to vždy vychází z osobnosti toho učitele a případně vlastně ze vzorů muzikantských, které vidí kolem sebe. Ve Strakonicích se to naprosto daří, protože tam vlastně tu štafetu muzikantskou a učitelskou v základní umělecké škole převzala Julinka Režná, dneska Vlčková, vnučka zakladatele festivalu Josefa Režného. Není to vždycky rodinná tradice, na jiných základních uměleckých školách učí vlastně kantoři, kteří vyšli ze skvěle vedených folklorních souborů a mají svoje kapely a jsou vzorem svým žákům. A když oni jako dokáží, někde to třeba učí i vedoucí folklorních souborů, když oni dokáží skutečně natchnout děti a mladé lidi pro lidovou hudbu, pro dědictví našich předků, tak to musí fungovat. A ty děti jsou naším zrcadlem, oni prostě následují to, co jejich rodiče a jejich autority vlastně považují za důležité a hodnotné. Takže myslím, že to třeba konkrétně v těch Strakonicích se krásně daří a já mám velkou radost, kdykoliv tam přijedu a můžu tohleto zažít, tu atmosféru.
1: Možná by někdo chtěl zkusit hrát na dudy. Předpokládám, že ta hra na tento nástroj je trošičku náročnější než housla nebo klarinet. Říkám to dobře. Z mého pohledu je to složitý nástroj.
2: Není zas tak složitý. Složité je k nástroji se dostat. To možná o tom si povíme později, ale v podstatě, když překonáte ty začátky, kdy skutečně ten nástroj je neposedný, dělá si, co chce, než ho ovládnete, protože je to trošku složitější koordinace obou rukou, prstů obou rukou, obou paží, tak když vlastně dokážete udržet takzvaně stálý tlak a tóny se vám rozezní tak, jak mají, tak máte vyhráno a potom už je to mnohem, ale mnohem jednodušší na cvičení a na udržování, než jste mluvil o houslích nebo o klarinetu.
1: Co se potom děti učí při působení v nějakém tom folklorním souboru? Třeba kromě samotné té hudby.
2: Když ovládnou základní techniku, učí se právě, aby byli schopni reagovat na předzpívanou písničku, kterou neznají, aby byli schopni u dudácké hry zpívat, protože to je taky důležitá vlastně schopnost dudáka nebo dudačky, že pokud má tedy dudy s dmychacím zařízením, že u té hry také zpívají. Já si myslím osobně a v mém rokycanském souboru to tak praktikujeme, že je vlastně velmi důležité, aby všichni muzikanti, včetně dudáků, uměli i tančit, protože potom, když hrají k taneční hudbu, tak mají pro tanečníky větší pochopení, větší představivost a správně hrají tempa, správně akcentují, takže myslím, že i ten pohyb je důležitý. No a měli by vědět vlastně malinko víc o tom nástroji a o kultuře, kterou ten nástroj představoval. To je ideál.
1: Takže malý dudák je takový malý multitalent ve finále, když to tak vezmeme. Jinak má české dudáctví podle vás dneska dost pokračovatelů?
2: Z mého pohledu ano, protože mluvili jsme o strakonicích a o domažlicích, to jsou skutečně dvě nejaktivnější základní umělecké školy, které vyučují hru na dudy, ale najdete nebo můžou se přihlásit i tady u nás na Plzeňsku, je to v Plzni, v Třemošné, v Dobřanech, v Kralovicích a na řadě dalších míst je to dostupné i v Praze a v některých středočeských základních uměleckých školách a potom soukromým vyučováním se k tomu mohou dostat mladí lidé jako napříč republikou. Pokud by se mluvili o gajdošské hře, tak samozřejmě na Moravě je ta situace spíš ve prospěch těch cymbalových muzik, ale i tak se dá v Brně vlastně studovat hra na gajdy. Na Valašsku je to velice populární a tam už je to možná víceméně i na Kopanicích třeba rodinná tradice, kde se to předává teda z otce na syna, nebo z otce na dceru dneska také. Takže já to jako nevidím, že by těch pokračovatelů bylo málo, že by o to nebyl zájem. Vzniká spoustu nové hudby na tyhle ty tradiční nástroje, protože když už mladý člověk ten nástroj ovládne, tak proč by hrál jenom hudbu starou 300 let? Může skládat i současné věci a dělat velice netradiční muzikantská seskupení. Hrát na dudy se dá jazz, dá se na ně hrát folk a rocková muzika, to všechno konečně můžete slyšet i na našem dudáckém festivalu.
1: Zdeněk Vejvoda je naším dnešním dopoledním hostem a my se ještě uslyšíme, neodcházejte, protože za chviličku nám poví třeba to, jestli pozná zkušený dudák svůj nástroj mezi desítkami jiných podle zvuku. Odpověď už za chvíli.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je jím Zdeněk Vejvoda, muzikolog, etnolog, programový ředitel Mezinárodního dudáckého festivalu. Ještě se chviličku pozastavíme, pane Vejvodo, u dud, u tohoto nádherného hudebního nástroje. Letos se dokonce chystá v rámci Mezinárodního dudáckého festivalu taky setkání výrobců dud. Jak složité je vlastně takové dudy vyrobit?
2: No určitě je to, nebo je nezbytné mít základy mnoha řemesel, protože je to velice komplexní nástroj, tak od té truhlařiny, protože řada těch dílů je dřevěných, přes opracovávání kovů, protože jsou třeba krásné cínově zdobené, nebo ty rohy jsou oplechované určitým způsobem. Velice střeženým tajemstvím mezi jednotlivými dílnami je, jakým způsobem se pracuje s těmi zvířecími rohy, abyste je byli schopni ohnout do těch tvarů, které dudy té, které oblasti vyžadují. Samozřejmě úplná alchymie je to s těmi plátky, to je vlastně ten strojek, ze kterého vychází

0: jednotlivců, takže vlastně to všechno, co měli k dispozici, tak využili.
1: Pozná zkušený dudák svůj nástroj mezi desítkami jiných podle zvuku?
0: Tak to jsem se dudáka nikdy takhle neptal, ale rozhodně lze sluchem rozeznat nástroje různých nástrojařských dílen. To ano. A myslím si, že dudák by si měl svůj nástroj poznat, takže předpokládám, že ano, ale zeptám se.
1: Jinak festival nabídne, pokud mám správnou informaci, taky pokus o rekord v počtu společně hrajících dudáků. Jak náročné je něco takového zorganizovat?
0: No nám to naopak přišlo jako velice přirozené, protože není větší koncentrace dudáků a dudaček na jednom místě v jednom čase, než je právě při Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích, tak nám přišlo vlastně jako výborný nápad a zcela přirozené pokusit o ten rekord nebo nastolit to základní číslo, protože to zatím nikdo neudělal. Takže v neděli před závěrečným galakoncertem skutečně proběhne kontrolované, tedy velice jako musí se to spočítat, musíme nahlásit, kdo všechno se rekordu zúčastnil, ale bude to muzikantský zážitek svého druhu, protože pokud jde o české dudáky, kteří přijedou vesměs naladěni v té naší obligátní S-dur, tak ty můžou spolu celkem libozvučně zahrát, ale protože se zúčastní i zahraniční dudáci a ty hrají v různých tóninách, jak už jsme tady v tomto pořadu několikrát řekli, tak to bude taková zvuková performance, řekněme.
1: My tady celý program dudáckého festivalu toho letošního ročníku nestihneme probrat, ale existuje snad nějaký okamžik festivalu, který by si návštěvník rozhodně neměl nechat ujít, když by přijel třeba jenom na pár hodin?
0: No, já myslím, že nejlepší představu o různorodosti nástrojů nebo celé té nástrojové skupiny v celém světě si udělá v rámci těch gala koncertů večerních. Hned to první čtvrteční mezinárodní dudácké kasací je svého druhu pozvánkou na festival a také proběhne požádání zástupců dudáků směrem k panu starostovi, aby předal klíče nad městem, aby vlády se na tu chvíli chytly nebo ujali dudáci. Tak to by byla jedna taková příležitost. Pak samozřejmě, když by to bylo opravdu jenom na chvíli, tak můžu doporučit nedělní průvod, kde uvidí všechny dudáky, dudácké skupiny, tanečníky v akci. Takže to určitě bych asi doporučil.
1: A kde všude se bude ten program ve Strakonicích odehrávat? Nemineme, předpokládám, dudáky ve Strakonicích v tomto čase od 20. do 23. Je těch míst víc?
0: Určitě, tomu se nelze vyhnout, ty budou prostě úplně všude, tak samozřejmě ty komponované programy budou probíhat v tom krásném areálu Hradního nádvoří, v letním kině, letos poprvé v Panské zahradě rekonstruované, ale také bude znít barokní dudácká muzika v kostele svaté Markéty, v takové ty komornější programy budou v různých hradních prostorách, to v Rytířském sále, Malteském sále. Máme připraveny dvě vedlejší scény, kde bude na scéně u Markéty znít většinou hudba jiných žánrů než lidových, nebo než lidová, takže bude to rocková, folková, metalová muzika až dlouho do noci a pak je to vedlejší scéna u pivovaru, která by měla pobavit účastníky, měla by jim umožnit participovat na programu, zaspívat si, zatančit a tak dále. Ale jinak dudákům se ve Strakonicích nevyhnete nikde, protože Strakoničtí jsou velice pohostinní a všechny domy a všechny hospody budou znít dudáckou, gajdošskou a já nevím jakou ještě muzikou.
1: Je to, myslím, že jasný důvod k tomu, proč se vypravit do tohoto krásného jihočeského města a to od 20. do 23. srpna. Máme to za dva dny zhruba, tak přátelé, přátelé. Využijte toho. Jinak poslední otázka ještě, pane Vejvodo, program. My jsme ho tu neprocházeli konkrétně, to by bylo na dlouho, ale je někde k nalezení.

0: Na webových stránkách.
1: Najdete nás na webových stránkách www.dudackyfestival.cz a samozřejmě na sociálních sítích můžete si vyhledat Dudácký festival a všude jsme k dispozici, všude je o nás slyšet a jsme moc rádi, že i v Českém rozhlase.
0: No a pověděl nám nejen o festivalu, tak i o Dudách, o Dudácích Zdeněk Vejvoda, za což moc děkujeme, díky za váš čas, který v tomto čase bude jistě velmi cenný, protože připravujete vše a dolaďujete. Takže se mějte hezky. Ať se všechno podaří, počasí, ať vyjde, ať jsou spokojení jak samotní účastníci, tak i návštěvníci a i vy jako organizátor.
1: Děkuju,
0: mějte
1: moc
0: se moc hezky,
1: děkuju,
0: ať se to
1: pozvání.
0: Podaří. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Zdeněk Vejvoda byl naším dnešním dopoledním hostem.

0: Miroš Birka a písnička Mám rád v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Ono pomaličku se nám blíží dnešní poledne, ale ještě předtím pro vás máme připravený, přátelé, rozhlasový sloupek. My jsme na začátku předposledního prázdninového týdne. Chystáte-li se ještě někam na dovolenou, zvláště k moři, určitě si sebou přibalíte i nějakou tu knížku. Co vy na to? Jaká je nejlepší? No, ostatně poslechněte si rozhlasový sloupek Ivana Mlse. Ten vám k tomu totiž poví něco málo víc.
1: Rozhlasový sloupek. Vybrat si správnou knížku na dovolenou, to bývá někdy úplná alchymie. Dovolená je přece od toho, abychom hodili za hlavu starosti všedního dne, odreagovali se od práce a vůbec se jaksi zregenerovali. Takže tahat se někam k vodě či do hor s odbornou literaturou nebo literaturou faktu nám asi moc neprospěje. Někteří knihkupci sice myslí tak trochu za nás a nabízejí třeba, cituji, letní romány, které voní mořem, láskou a novými začátky. Jenže, uznejte sami, má cenu číst někde u moře tituly jako Kouzelná riviéra, Ty, já a Itálie nebo Knihkupectví na Santorini, když jako na potvoru do zmíněných lokací zrovna míříte? Asi ne, že ano. Já si zpravidla pro volné dny vybírám literaturu, která mi tak nějak pomáhá kompenzovat případné nepohodlí dané chvíle. Ku příkladu v těch největších letošních letních pařácích mě mile osvěžilo Veltslovo 30 let na Zlatém severu, kde mrzne až praští v podstatě v celé knize. Další žhavé dny jsem strávil s Verneovkou Dobrodružství kapitána Hatterase, odehrávající se mezi věčnými ledy polárních moří. V záloze jsem ještě měl Běhunkovy Trosečníky polárního moře a autobiografii polárníka Richarda Bairda Sám a sám. Na ty ale nedošlo, protože se teploty vrátily do relativního normálu. Nevadí, však přijdou vedra i příští rok a chladivé knihy se budou hodit. Ve dnech chladnějších jsem se pro změnu rozehřál Májovkou pouští a detektivku Eda McBaina Horko si schovávám pro další poklesy teplot. No a pokud se příroda zblázní úplně, sáhnu po trilogii Johna Creaseyho Potopa, sucho, hlad. A zase bude líp. Mimochodem, pokud vás letošní letní počasí opravdu štve a nemůžete přijít meteorologům a jejich předpovědím na jméno, sáhněte po Sekorově dětské knižce Malované počasí a budete mít jasno. Když ne na obloze, tak v duši docela určitě. Přeji hezký den.

Dnešní poledne ohlásí zvon svatý Václav z věže kostela svatého Jakuba staršího v Týně nad Vltavou. Zvon z roku 2010 zní v hlavním tónu G1, má průměr 104 cm a váží přibližně 700 kg. Ulil ho zvonař Rudolf Perner v Pasově. Na jeho plášti je svatováclavská plaketa a pod ní modlitba: Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Portugalsko bojuje s lesními požáry. Situace se kvůli horku a větru může podle úřadů ještě zhoršit. V Česku už riziko vzniku požáru nehrozí. Meteorologové dneska výstrahu zrušili. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. Odpolední teploty budou na jihu Čech jen kolem 18 stupňů a bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Portugalsko zmobilizovalo asi tisícovku hasičů kvůli minimálně 5 aktivním požárům po celé zemi. Informuje o tom portugalská veřejnoprávní RTP. Některé požáry se sice pomalu sklidňují, úřady se ale obávají dalších vzplanutí kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Meteorologové na dnešek předpovídají silný vítr a vysoké teploty. V 9 okresech kvůli vedru platí oranžový stav pohotovosti. Vlhkost vzduchu by měla klesnout pod 30%. Civilní ochrana mimo jiné zakázala pálení a používání ohně k vaření v přírodě. V Česku aktuálně požáry nehrozí. Český hydrometeorologický ústav dneska zrušil výstrahu před jejich vznikem a šířením. Podle meteorologů v posledních 2 dnech situaci zlepšil déšť. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území republiky a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech Česka několik týdnů. Českobudějovické městské hromadné dopravě bude od 1. září nově k dostání 30-minutová jízdenka. Včera o tom rozhodla rada města. Teď je jízdenka s nejkratší dobou platnosti na 60 minut. Jak řekl náměstek primátorky z hnutí Naše Česko Lubomír Bureš, radnice tak reaguje na žádosti cestujících, kteří si půlhodinovou jízdenku přáli. Zároveň tím sjednotí dobu půjčování sdílených kol, která je taky 30-minutová. Základní jízdné na půl hodiny bude 20 korun a zlevněné 10. Českokrumlovská galerie Port 1560 dneska zve na komentovanou prohlídku výstavy Cesta za světlem. Zájemce provede historička umění a spoluautorka koncepce výstavy Petra Hledík-Jechová. Prohlídka začne v 16:30.
2: Výstava představuje výběr francouzské krajiny malby z let 1850 až 1930. Podle informací na webu komentovaná prohlídka přiblíží její vznik, příběhy vystavených děl i souvislosti, které je propojují. Představí taky vývoj pohledu umělců na krajinu a světlo. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1012 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech převážně zatažené, na většině území s deštěm, k večeru se začne oblačnost částečně protrhávat a ubývat budou i srážky. Maximální teploty budou dneska mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří kolem 14. V noci se budou ještě místy vyskytovat přehánky nebo občasný déšť a teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná, jen výjimečně se objeví přehánky, očekáváme je spíš na severu kraje a na horách. K večeru se začne nebe od jihu vyjasňovat. Teploty se vrátí na letní hodnoty. Naměříme 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23. Foukat bude mírný vítr od jeho západu nebo západu, večer bude slábnout a biozátěž se zvýší na 2.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor na silnici číslo 4 u Strážného na Prachaticku, srazil se tam autobus s osobním autem. 2 osobní auta se srazila v Protivíně v Mírové ulici a taky na silnici 24 v Majdaleně na Jindřichohradecku. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: 12 hodin a k tomu 6 minut ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice právě v tuto chvíli v úterý 18. srpna roku 2026 začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a ze studia Hezké poledne přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu je připravena zahrát Keramička. Přišel tam k nám totiž dopis, ve kterém se píše. Dnes, 18. srpna, oslavuje své jmeniny naše skvělá kamarádka, moderátorka a úžasná zpěvačka paní Helena Pokutová-Hýnová z Plany nad Lužnicí. Milá Helčo, k tvému dnešnímu svátku ti chceme popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, radosti a pracovních, osobních i pěveckých úspěchů. Jsme moc rádi, že jsi součástí této skvělé party, která se jmenuje Keramička. Krásný sváteční den ti přeje Petr Kolář a celá dechová hudba Keramička. A my, kolegové, samozřejmě tady z rozhlasu se připojujeme a Helčer přejeme samozřejmě také k tomu svátku všechno nejlepší. Bělonké děvčátko bude.

Keramička dohrála, Vysočanka je připravena, aby zahrála jednak do Frimburka u Horažďovic, ale také do Předenic Učkyně. V Předenicích Učkyně má svátek paní Helenka Hedličková. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: Milá Helenko, na tváři úsměv, v srdci radost, štěstí, zdraví, věčnou mladost a nevyčerpatelný optimismus přeje Jiřina Kolaříková ze Dřešína. Paní Heleně Hedličkové do Předenic Učkyně k svátku za okamžik zahrajeme, ale pak také přišel k nám ručně psaný dopis a v něm se píše: Vážení, dnes 18. srpna mají svátek Helenky. Patří mezi ně i paní Helena Kadaňová z Frimburka u Horažďovic. Helenko, přeji ti k svátku jen to nejlepší, hlavně zdravíčko, které nejvíc potřebuješ. Prožij ho mezi svými nejbližšími, které máš vedle sebe. Tak tedy všechno nejpřeje kamarád z mládí. Tak pro paní Helenu Kadaňovou do Frimburka u Horažďovic a také pro paní Helenu Hedličkovou do Předenic Učkyně k svátku teď bude hrát Vysočanka píseň Helena.

Vysočanku v písničkách pro radost teď vystřídá Veselka Ladislava Kubeše, aby zahrala také do Neuslužic, ale také do Oseka Umelevská. A právě v Oseku začnu. Tam svátek má paní Helena Komárková. Milá babičko Helenko, dnes slavíš svůj svátek a my ti chceme poděkovat za vše, co pro nás děláš. Za tvou dobrotu, trpělivost, moudrost i humor. Přejeme ti pevné zdraví, hodně pohody a aby se ti splnilo vše, co si přeješ. Máme tě moc rádi. To ti přejeme my, Petr, Petřík, Dášenka a Natálka Komárkovi z Kadaně, se píše v tom dopise. Paní Heleně Komárkové za okamžik zahrajeme do Oseka, ale ještě předtím tu mám také přání k 50. narozeninám do Neuslužic pro pana Petra Bojsla. A přišel k nám dopis, abychom právě k tomu dnešnímu výročí 50 let zahráli a popřáli za zástupce obce Litochovice do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Tak Petru, pro pana Petra Pojsla do Neuslužic k 50 nám a také do Oseka Umelevska pro paní Helenku Komárkovou, jak se píše, k tomu svátku, tak bude hrát Veselka Ladislava Kubeše, Helenčin Valčík.

0: Pohádky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 5 minut po 16:15 posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v písničkách pro radost je připravena zahrát jeho česká podhoranka, a to jednak do Svaté Maří, pak také do Větří a pak také do Chvalešovic, a ve Chvalešovicích s přáním začnu. Tam má 70. narozeniny pan Josef Kubeš a k nám přišlo psaní, ve kterém se přeje. Milý Pepíčku, dnes slavíš krásných 70 let. Za naší celou rodinu ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Děkujeme za vše, co pro nás znamenáš, za lásku, oporu i společné chvíle. Máme tě moc rádi a tato píseň je s láskou pro tebe. Vše nejlepší, ze srdce přeje manželka Marie, dcery Jana, Petra a Michala, pak vnoučata Michal, Tereska, Daník, Eliška a Karolínka, ty posílají velkou pusinku. Ale v tom ten dopis pokračuje slovy. Ale zároveň bychom chtěli popřát Elišce Šmídový, která dnes 20., takže to je zítra, která tedy 20. srpna, dne 20. srpna oslaví své 10. narozeniny. Eliško, všechno nejlepší. Hlavně zdraví, hodně lásky, štěstí, kamarádů a úspěchů ve škole. Hezky to s dědou oslav. Mám tě moc rád. Tak to je dopis, který přišel sice s přáním pro pana Josefa Kubeše do Chvalešovic k 70. narozeninám dnešním, ale už dopředu také je tu přání pro Elišku Šmídovou na toho 20. k těm hezkým, krásným 10. narozeninám. No za chvilku bude hrát Chvalešovická vesnička píseň a bude hrát také do Větří, kde včera měla narozeniny paní Miluše Laštovková. A v tom přání, které k nám přišlo, se píše. Milá redakce, včera to bylo přesně 70 let, kdy se narodila úžasná, pracovitá, milá a hlavně úžasný člověk, moje tetička Miluška Laštovková. Moje tetička je moje druhá maminka, která má srdíčko na správném místě. Celý život věnovala hlavně své rodině. Svou lásku o nás pečuje, pomáhá s vnoučátky, vychází vstříc svým dětem a stará se o manžela Ivana. Je moje kmotička, u které jsem strávila nejkrásnější chvíle mého dětství a která mi pomohla v těch nejtěžších životních chvílích. Milá teto, přeji ti hlavně hodně zdraví, lásky, síly a životního optimismu, který tě provází celým tvým životem. Přeji ti, ať si pěkně užiješ zdraví, ať si pěkně užiješ svou krásnou oslavu svých 70. narozenin a byla tu s námi ještě minimálně do 100 let. Všechno nej, ti přeje Martina s manželem Michaelem, děda z Blanska, Honzík s rodinou, Kateřina, Karel, Maruška z Dobrkovic, Milan, Jirka, Veruška a všechny tvé děti, Kytka, Ivoš, Zuzanka a manžel Ivča. Všichni ti posíláme velkou pusinku. Tak to bylo první přání pro paní Miluši Laštovkovou do Větří. Mám tu ještě jedno. Všechno nejlepší, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje starosta a zastupitelé města Větří. No ale Chvalešovická vesnička bude hrát také do Svaté Maří, kde rovněž 70. narozeniny má pan Jaromír Kukačka. Sbor dobrovolných hasičů ze Svaté Maří dává zahrát panu Jaromíru Kukačkovi, který právě dnes slaví 70. Hasičský sbor tímto děkuje za spolupráci a veškerou činnost, kterou pro sbor vykonává. Do dalších let přejí hasiči hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a dobrou náladu. Pro pana Jaromíra Kukačku do Svaté Maří k 70. pak také pro Josefa Kubeše do Chvalešovic k 70. narozeninám, Elišce Šmídové, která 20. oslaví 10. narozeniny a v neposlední řadě také k 70. paní Miluši Laštovkové do Větří bude hrát jeho česká podhoranka Chvalešovickou vesničku.

V písničkách pro radost Jihočeskou podhoranku teď vystřídá Budvarka, aby zahrála do Včelné, také do Vodňan, ale s přáním začnu v místě zvaném Nekvasovi. Právě tam má 70. narozeniny pan Miloš Hrachovec. Respektive měl. A tak dodatečně všechno nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví, štěstí a pohodu a lásku a také životní optimismus přeje manželka Alena s celou rodinou. Pro pana Miloše Hrachovce za chvilku zahrajeme, ale ještě předtím to mám rovněž k 70. narozeninám přání do Vodňan pro pana Milana Tůmu. Okresní myslecká rada Strakonice přeje oslavenci k životnímu jubileu, kterého se dožívá právě dnes, 18. srpna, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho mysliveckých zážitků a úspěchů. Tak pro pana Milana Tůmu do Vodňan k 70. narozeninám také bude hrát Budvarka za okamžik, ale ještě předtím také přání na Včelnou nebo do Včelné pro pana Zdeňka Komzáka ke 72. narozeninám. Před 72 lety se vyskytnul pan Zdeněk Komzák ze Včelné. Přejeme zdraví, štěstí, pohodu a plno ujetých kilometrů na kole bez nehody. To přejí sestřenice Bláža a kamarádka Sonja a ostatní kamarádi. Tak pro pana Zdeňka Komzáka do Včelné k 72. narozeninám. Dalším místem, kam budeme přát, bude k 70. narozeninám, to jsou Nekvasovi, panu Miloši Hrachovcovi a pak ještě 70. také slaví ve Vodňanech pan Milan Tůma. Všude tam bude hrát Budvarka směs mysliveckých písní.

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a neb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: 3,5 minuty po půl jedné posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v písničkách pro radost už je připravena zahrát Iglovanka. Jednak do Lišova, jednak do Kojákovic, ale také do Českých Budějovic. A s přáním začnu v Českých Budějovicích, kde 75. narozeniny má paní Zdeňka Kabíčková. Milovaná maminko a babičko, v neděli si oslavila svých 75 let plných radosti, práce, lásky, ale i těžkých životních zkoušek. Cesta nebyla vždy lehká, ale zvládla jsi ji s odhodláním a silou. Jsi maminka, babička a člověk, na kterého je spoleh. Vždy jsi tu byla pro svou rodinu. Tvoje péče a láska jsou mnoho let, jsou nenahraditelné. Věk je jen číslo. A proto si dál užívej Procházek, lázní a své rodiny a také přátel. Přejeme ti mnoho let plných zdraví, pohody, smíchu a rodinné pohody. Všechno nejlepší k 75. narozeninám přeje Lenka, Pavel, Vojtík, Kačí, Martin, Marťa a Jiří. Tak to bylo přání pro paní Zdeňku Kabíčkovou do Českých Budějovic k 75. narozeninám. A Iglovanka bude hrát také do Kojákovic, kde dnes 75. narozeniny má pan Vladimír Čtvrtník. A přišlo k nám přání, ve kterém se přeje a píše: hodně zdraví a osobní pohody přejí zástupci obce Jílovice spolu s paní starostkou. Tak i do Kojákovic pro pana Vladimíra Čtvrtníka k 75. nám za chvilinku zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání pro pana Josefa Poncara do Lišova k 80. narozeninám. Milý dědečku, k tvému krásnému životnímu jubileu ti přejeme ze srdce jen to nejlepší. Když se člověk ohlédne za tvým životem, vidí obrovskou hromadu poctivé a tvrdé práce. I když trochu energie ubylo, což je po té vší dřině úplně přirozené, pořád si pro nás velkou inspirací. Všichni bychom si přáli mít v 80 takovou skvělou kondici a sílu, jako máš ty. Máme tě moc rádi a děkujeme za vše, co jsi pro nás udělal a stále děláš. Těšíme se, až to s tebou všichni společně oslavíme. Přejeme ti do dalších let hlavně pevné zdraví, radost z každého dne, spokojenost a ještě spoustu krásných let mezi námi. S láskou přeje manželka Anna, děti s rodinami a všichni, co tě mají rádi, jak se píše v dopise. Pro Josefa Poncara do Lišova k 80. narozeninám, do Kojákovic k 75. narozeninám pro Vladimíra Čtvrtníka a také k 75. narozeninám do Českých Budějovic pro paní Zdeňku Kabíčkovou bude hrát Iglovanka, píseň Ty třeboňský Luka.

Iglovanku v písničkách pro radost teď vystřídá mistříňanka, která zahraje jednak do Lišova, ale také do Hluboké nad Vltavou. Uborovan. A právě v Hluboké Uborovan začnu, tam 80. narozeniny má paní Ludmila Krebsová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: právě dnes, 18. srpna, oslaví své krásné 80. narozeniny paní Ludmila Krebsová z Hluboké Uborovan. K tomuto životnímu jubileu jí patří poděkování za její pomoc a obětavost, která je vždy na blízku, a všechno, co pro svoji velkou rodinu dělá. Přejeme ti do dalších let především pevné zdraví, moře, životní pohody a radost z každého nového dne. To vše z celého srdce přeje manžel Jaroslav, dcery Jarka, Hanka a Lenka, zeťové Petr, Milan a Petr a 6 vnoučat, dále pak Hanička s manželem Petrem, Petruška s manželem Mírou, Kristýnka, Andrejka s přítelem Vláďou, Petřík a Nelinka. A velikou pusu posílají také pravnoučata Petřík, Tereska a Sárinka. A k blahopřání pro paní Krebsovou se také připojuje rodina Markvanova z Českého Krumlova, rodina Brožová z Mydlovar a všichni kamarádi a známí. Paní Ludmile Krebsové do Hluboké Uborovan k 80. narozeninám za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím to mám přání také do Lišova k 85.

0: Dost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost teď budeme hrát a přát do Strážného a také do Předmíře. V Předmíře začnu, tam 80 má pan Vladislav Šustr, respektive měl. Milému manželovi, tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi všechno nejlepší a trvalé zdraví ke včerejším 80. narozeninám přejí manželka a děti s rodinami. Do Předmíře a panu Šustrovi Vladislavu k 80. za chvilku zaspívá Josef Zíma a bude zpívat také do Strážného, kde zítra 86. narozeniny oslaví pan Alfons Fendrich. A v tom přání, které k nám přišlo, se píše: zahrajte prosím našemu dědovi Alfonzi Fendrichovi k jeho zítřejším 86. narozeninám. Všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví přeje syn Roman s rodinou. Do Strážného k zítřejším 86. narozeninám pro pana Alfonze Fendricha a také do Předmíře k 80. narozeninám pro pana Vladislava Šustra. Teď bude zpívat Josef Zíma, Jiří Staněk.

dnešních písničkách pro radost ještě zahrají Babouci, a to do místa zvaného Pražák u Vodňan a také do Dasného. V Dasném 78. narozeniny má paní Marie Kuklová. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let a hodně radosti s pravnoučat přeji všechny holky z Babince, které zároveň také prosí, abychom zahráli paní Marii Kuklové do Dasného k těm 78. narozeninám Babouky. Babouci jsou připraveni a budou hrát také na Pražák u Vodňan k 85. pro pana Jaromíra Seberu. Přišel k nám dopis a v něm se píše: Vážená redakce, děkujeme, že nám zahrajete pro Jaromíra Seberu z Pražáku u Vodňan. Milý tačko, dědo a pradědo, přejeme ti mnoho sil do dalších let. Hodně štěstí a zdraví, to nejvíce. Dnes slavíš veliké jubileum, 85 let. Na svůj věk toho pořád stíháš dost a dost. Stále jezdíš autem, v lese řežeš motorovou pilou, staráš se o pejska, slepičky, zahrádku a s přáteli zajdeš na pivíčko, kde rozebíráte všechno možné. 26. srpna to bude rok, co nás a tebe navždy opustila naše maminka, babička, prababička a tvá žena, Emílie. Všichni na ní vzpomínáme s láskou a úctou. Nebylo to pro všechny z rodiny lehké období, ale život už je bohužel takový. A ty to musíš zvládnout a jít životem sám. Ale nejsi v tom sám, máš nás. S přáním všeho dobrého přejí syn Petr s manželkou Petrou, syn Jaromír s manželkou Evou, syn Jiří s přítelkyní Vlastou, vnoučata Filip, Jakub, Mirda, Tomáš, Jura a Kačka a pak ještě pravnoučata Teodor, Benjamín, Edík, Valentínka, Viktorka, Páťa a Silva. Ti všichni přejí Jaromíru Seberovi na Pražák u Vodňan k těm 85. narozeninám. A Babouci budou hrát také do Dasného, kde 78. narozeniny má paní Marie Kuklová.

Dnešní písničky pro radost se dostávají k závěru a tak samozřejmě na konec této krátké hodiny ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. Tak v srpnu už je plno, včera to bylo jinak, dnes je to také jinak, každým dnem se to mění. Dívám se na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz a v sekci písničky pro radost je ten formulář, kde se to ze dne na den mění, protože stále ještě objednáváte další muziku. Podívejte se, v září ještě je půlka září minimálně volná a pak také v říjnu. A teď ještě pozvánka za písničkou. Ve čtvrtek 20. srpna bude hrát v Kulturním domě na Borku od 18 hodin Invence. Pak tu mám také pár pozvánek na Lipkovanku, která bude hrát v sobotu poučový koncert, a to hned dvakrát. Od 10 hodin dopoledne do 12 bude Lipkovanka ve Vyšším Brodě v Klášterním zahradě a v sobotu pak ještě přejede do Obrataně, kde bude hrát rovněž poučový koncert od 5 do 7 večer. No a aby toho málo nebylo, tak Lipkovanka bude hrát pouťový koncert i v neděli 23. konkrétně v Dušejově od 15 do 17 hodin. Další pozvánka je do Trhových svinů, kde v sobotu a v neděli bude další ročník festival Karel Waldauf. V sobotu bude hrát od 15 hodin Podhoranka, od 17 hodin Kupotova dechovka, od 6:30 pak Veselá muzika a od 8 večer pak Babouci. A v neděli bude v Trhových svinech na náměstí hrát už v 10 hodin dopoledne Mistříňanka, poté Božejáci, Vlčnovjanka, Jihočeští rodáci, Strahovanka. No, ve svinech bude o víkendu hodně veselo. A ještě mám také jednu pozvánku. Ta je na neděli do Třebětic. V Třeběticích v neděli od 2 hodin odpoledne bude hrát Láca Ranka, slovácká kapela z Kobylí. A to je vše i proto, že už se nám do těch dnešních písniček pro radost prostě více nevejde. Za chvilku jsou tu zprávy s Lenkou Rybáčkovou a tak Luboš Voráček děkuje za vaši pozornost a ještě jednou přeji všem oslavencům všechno nejlepší a hlavně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: 18 let vězení hrozí muži, který v neděli ubodal svou partnerku v Českých Budějovicích. Nemocnici v Klatovech chybějí všechny krevní skupiny. Při ruském útoku na Charkovskou oblast zemřelo 10 lidí. Prezident Zelenský slíbil odplatu. V noci se ochladí až na 13 stupňů. Ve středu naměříme do 27. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jihočeští kriminalisti včera obvinili z vraždy muže, který v neděli ubodal ženu v Českých Budějovicích. Tragická událost se stala na stezce kolem Vltavy u Jiráskova jezu. Policisti krátce na to útočníka zadrželi. Podrobnosti má jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
3: Policisté podali podnět na vzetí muže do vazby. Motivem jeho činu byly dlouhodobější neshody mezi partnery, mužem útočníkem a zavražděnou ženou. V případě odsouzení by muži hrozil trest odnětí svobody ve výši až 18 let.
1: Klatovské nemocnici chybí krev prakticky všech skupin. Obrací se proto na dárce, kteří mají dostatečný odstup od předchozího odběru, aby přišli krev darovat. Přijít můžou i prvodárci.
4: Jak informuje nemocnice na sociálních sítích, v zásobách krve se projevuje každoroční letní snížení odběru, kdy v době dovolených a cestování chodí méně lidí krev darovat. Podle krevního barometru na webu klatovské nemocnice je aktuálně nedostatek všech krevních skupin. Dárci můžou krev darovat každý den, kromě úterý v Klatovech, v úterý jsou pak odběry v Domažlicích. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Noční ruský útok na ukrajinskou obec Pečenihy v Charkovské oblasti zasáhl Rušnou křižovatku. Na síti Telegram to uvedl prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj v blízkosti dopravního uzlu jsou pošta, obchody a obytné budovy. Prezident zopakoval, že úder má nejméně 10 obětí a slíbil odplatu. Hasiči podle něj už na místě uhasili požár. Všechny záchranné a operační složky tam stále zasahují.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude na jihu Čech převážně zataženo, na většině území s deštěm. K večeru se začne oblačnost částečně protrhávat a ubývat budou i srážky. Naměříme nejvýše 27 stupňů, na horách kolem 14. V noci se budou ještě místy vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Ochladí se na 16 až 13 stupňů. Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná. Jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasnit. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách mezi 20 a 23. Foukat bude mírný vítr od jihozápadu nebo západu a večer bude slábnout. Biozátěž se zvýší na dvojku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla v Mírové ulici v Protivíně na Písecku. Auto s autobusem na silnici 4 u Strážného na Prachaticku. A dvě auta taky u Terna v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli nároční, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranej mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kdy tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text, možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus, jo. To nebyl jako původní, byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: No, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefila, jsem moc rád. No.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň několik je jí, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo. Že on jiný nemá. Ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně. A přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený, jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď poslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo. To se podařilo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že jo, všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No,
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, ale taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne, nic takového. Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No, já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak že. Jak jste s ním daleko?
1: No, zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom

0: mohli do toho podzimka, kdy bude mít i koncert v Praze, tak by jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
1: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se křičí.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, víte, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně. My jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsala pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje, ty mý svahelský texty jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Díky státní podpoře stoupl počet studentů nelékařských zdravotnických oborů. Propojení dvou vodovodních řadů v Čimelicích na Písecku zařídí dodávky pitné vody z městského vodovodu dalším lidem. Komentovaná prohlídka dnes provede návštěvníky výstavou Cesta za světlem v Krumlovské galerii Port 1560. Zítra bude převážně oblačno, přechodně polojasno, naměříme až 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Počet studentů oboru všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vzrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila loni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vyjít na 12 miliard 800 milionů korun. Ministr zdravotnictví Vojtěch chce do budoucna navýšit i počty studentů stomatologie.
2: Plánujeme i další projekty v tomto směru, hlavně v oblasti stomatologie, protože i stomatologové, který se tento program netýkal, tak nám stárnou a vidíme, že vlastně stomatologická péče je také potřeba zajistit její dostupnost do budoucna a tu generační obměnu.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby v budoucnu nebyly speciální podpůrné programy potřeba. Chystá novelu vysokoškolského zákona tak, aby stát mohl poptávat otevření potřebných oborů přímo od škol. Se změnou počítá od roku 2028. Čimelice na Písecku dokončili propojení dvou vodovodních řadů. Investice přišla obec na víc než 2 miliony korun. Informace doplňuje nezávislá starostka Šárka Hrdličková.
3: Vzniklo 140 metrů nového vodovodního řadu a do něj se měli možnost napojit naši občané, takže se napojilo 5 rodinných domů, jejich studniční voda byla nevyhovující. Můžeme vyhovět v následujících letech i dalším žádostem.
0: Česko-Krumlovská galerie Port 1560 dneska zve na komentovanou prohlídku výstavy Cesta za světlem. Zájemce provede historička umění a spoluautorka koncepce výstavy Petra Hledík-Jechová. Prohlídka začne v 16:30.
4: Výstava představuje výběr francouzské krajinomalby z let 1850 až 1930. Podle informací na webu komentovaná prohlídka přiblíží její vznik, příběhy vystavených děl i souvislosti, které je propojují. Představí taky vývoj pohledu umělců na krajinu a světlo. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Německý soud poslal Ukrajince za špionáž ve prospěch Ruska na 15 měsíců do vězení. Jeho dva spoluobčany prokuratura zprostila viny. Muže ve věku 22, 25 a 30 let zadrželi policisté loni v květnu v Kolíně nad Rýnem, Kostnici a ve švýcarském kantonu Thurgau. Státní zastupitelství tvrdilo, že poslali z Německa na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Zásilky měly explodovat nad Německem nebo nad Ukrajinou a způsobit co možná největší škody a ovlivnit pocit bezpečí obyvatelstva. Podle prokuratury dala příkaz k akci ruská tajná služba.
1: Počasí.
0: V noci se budou ještě místy vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Ochladí se na 16 až 13 stupňů. Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná. Jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách mezi 20 a 23. Foukat bude mírný vítr od jihu západu nebo západu. Večer bude slábnout. A biozátěž se zvýší na druhý stupeň.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě došlo v Havlíčkově ulici v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku a také v ulici Velké náměstí v Písku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné, byť trochu deštivé úterní odpoledne z jihu Čech. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas, kdy se jako obvykle společně podíváme na zajímavá témata a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Dobrovolníci z celého světa letos už po čtvrté pomáhají s obnovou šumavských mokřadů. Tentokrát vzali do rukou kosy a křovinořezy. Společně se vypravili do Knížecích plání na Prachaticku likvidovat přemnožený rákos. Jak jim to šlo, uslyšíte v reportáži. Až o 50% méně kukuřice letos sklidí někteří zemědělci na jihu Čech. Rostliny jsou malé, palic narostlo málo a jejich kvalita je velmi nízká. Podrobnosti už za chvilku. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou Roberta Fleck, Babi Daněk a právě teď začíná vzhůru k výškám stoupat Helena Mondráčková.

a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas, České Budějovice. My se teď vydáme za našimi zemědělci, kteří bohužel aktuálně nemají moc důvodů k úsměvu na tváři. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná. Zemědělci letos začali s její sklizní o měsíc dřív než loni. Rostliny kvůli suchu zaschly a už nerostou. Většina farmářů zpracuje kukuřici na siláž pro dobytek, protože letos mají málo i pícnin.
2: Tady jsme na poli, kde listy kukuřice jsou téměř doschlé, šustí jako papír. V podstatě tím je život těch rostlin ukončen.
3: Na kukuřičné pole nedaleko Chotýčan na Českobudějovicku jsem se právě vypravila s agronomem zemědělských služeb Dynín Jiřím Máchou.
2: Takovýhle stav nepamatuju. Na některých stanovištích, zejména na písčitých půdách, rostliny kukuřice dosahují jen do pasu, zhruba do 1 metru výšky, což je dáno nedostatkem vláhy v průběhu celé vegetace.
3: Teď se podíváme, jak vypadá klas.
2: Klas je nedovyvinutý z toho důvodu, že v průběhu té předchozí vegetace bylo sucho a ty palice zaschly. Nemůžeme čekat, až nám palice dorostou a doplní obsah škrobu, protože by se zvýšila sušina natolik, že by ta daná hmota byla neskladovatelná a neskrmitelná. Neměla by dostatečnou nutriční hodnotu.
3: Výnosy kukuřice budou určitě výrazně nižší než loni.
2: Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
3: Já vidím, jak řezačka sklízí jenom okraje toho pole. To znamená, že doprostřed vůbec nepojede?
2: Doprostřed pole pojede až časem. Sklízíme podle té sušiny, to znamená ty části pozemků, které jsou nejsuší. Jedná se zpravidla o nějaké píštitější plochy, kamenité, štěrkovité plochy, kde je nedostatek vláhy a tím pádem je tam ta sušina rostlin vyšší.
3: Což také není ale standardní průběh sklizně kukuřice.
2: Je to tak, většinou čekáme na nějaký celkový průměr pozemku a sklízíme pak celé pozemky.
4: V některých okresech bude úroda kukuřice ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
5: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka. Rostliny mají málo palic, některým navíc chybí zrno. O něco lepší je situace na Českokrumlovsku, kde už v několika lokalitách také začaly sklízet. Tam pěstitelé očekávají o 30% nižší výnos než obvykle. Problém vidí v nerovnoměrném dozrávání palic. Na Písecku a Táborsku nechávají zemědělci kukuřici ještě na poli. Doufají, že tento týden zaprší a klasy ještě dozrají. Kukuřice tam poměrně dobře narostla a odhadují proto průměrnou úrodu.
4: Protože nedostatek pícnin, zpracují letos jihočeští zemědělci všechnu sklizenou kukuřici na siláž, aby měli víc krmení pro dobytek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Při výrobě dud je potřeba ovládat základy několika řemesel, od truhlařiny až po práci se železem nebo zvířecí kůží, říká muzikolog Zdeněk Vejvoda, který byl dnes naším dopoledním hostem. Za chvíli se dostane ke slovu. Počkejte si.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je to o hvězdách, zpíval na vlnách jihočeského odpoledne Pavol Habera. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Desítky pořadů, setkání českých i zahraničních souborů, program pro děti i pokus o český rekord v počtu společně hrajících dudáků. To vše nabídne další ročník Mezinárodního hudebního festivalu ve Strakonicích, který začíná už tento čtvrtek. Proto si kolegyně Hanka Šoberová pozvala do vysílání muzikologa, etnologa a programového ředitele tohoto velkého hudebního svátku Zdeňka Vejvodu, aby nám pověděl víc o samotném nástroji dudách. Tady je ukázka z rozhovoru.
1: Letos se dokonce chystá v rámci Mezinárodního dudáckého... festivalu taky setkání výrobců dud. Jak složité je vlastně takové dudy vyrobit?
2: Určitě je nezbytné mít základy mnoha řemesel, protože je to velice komplexní nástroj od té truhlařiny, protože řada těch dílů je dřevěných, přes opracovávání kovů, protože jsou třeba krásné cínově zdobené, nebo ty rohy jsou oplechované určitým způsobem. Velice střeženým tajemstvím mezi jednotlivými dílnami je, jakým způsobem se pracuje s těmi zvířecími rohy, abyste je byli schopni ohnout do těch tvarů, které dudy té, které oblasti vyžadují. Samozřejmě úplná alchymie je to s těmi plátky, to je vlastně ten strojek, ze kterého vychází ten samotný zvuk. Dříve to byly všechno přírodní materiály, dneska se používají třeba i klarinetové plátky a nějakým způsobem, který se také předává v té, které dílně se s tím plátkem pracuje, aby byl co nejpříhodnější pro ten typ dub, které chce výrobce vyrobit. Ještě jsem zapomněl na zvířecí kůže, protože ty měchy, i když vnitřek už je často vybaven nějakým modernějším materiálem, ale ten obal často bývá ještě z těch zvířecích kůží. Původně to byly nástroje pastevců, takže vlastně to všechno, co měli k dispozici, tak využili.
1: Pozná zkušený dudák svůj nástroj mezi desítkami jiných podle zvuku?
2: Tak to jsem se dudáka nikdy takhle neptal, ale rozhodně lze sluchem rozeznat nástroje různých nástrojařských dílen. To ano. A myslím si, že dudák by si měl svůj nástroj poznat, takže předpokládám, že ano, ale zeptám se.
1: Festival nabídne, pokud mám správnou informaci, taky pokus o rekord v počtu společně hrajících dudáků. Jak náročné je něco takového zorganizovat?
2: No nám to naopak přišlo jako velice přirozené, protože není větší koncentrace dudáků a dudaček na jednom místě v jednom čase, než je právě při Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích. Takže v neděli před závěrečným galakoncertem bude tomu

0: muzikantský zážitek svého druhu, protože pokud jde o české dudáky, kteří přijedou vesměs naladěni v té naší obligátní S-dur, tak ty můžou spolu celkem libozvučně zahrát. Ale protože se zúčastní i zahraniční dudáci a ty hrají v různých tóninách, jak už jsme tady v tomto pořadu několikrát řekli, tak to bude taková zvuková performance, řekněme.
1: Celý rozhovor s ředitelem Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích Zdeňkem Vejvodou si poslechněte v našem audioarchivu na webu budějovice.rozhlas.cz v záložce Dopolední host. Zítra po 11. hodině dopolední přivítá Hanka Šoberová v křesle pro dopoledního hosta jazzového klavíristu Jakuba Šafra.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Velice příjemná hudební vzpomínka na zlatá 80. léta skupina Wham a Wake Me Up Before You Go Go. 14 hodin a 36 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jeho české odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice běží dál a my k němu přidáme další příjemnou hudbu i aktuální informace o tom, jak dobrovolníci likvidují přemnožený rákos nedaleko Knížecích plání. S obnovou mokřadů v Národním parku Šumava právě teď pomáhají desítky dobrovolníků z celého světa. Díky jejich práci se daří na mnoha místech chráněného území zadržovat víc vody. Pustili se například na rákosem zarostlé rašeliniště nedaleko Knížecích plání na Prachaticku.
1: Mám rád šumavskou přírodu, já jsem tady jezdil s rodičema, tady se objevila tahle ta příležitost sem vlastně přijet, trochu tady té přírodě nějak pomoct, tak jsem to vlastně s nadšením přijal.
2: Do obnovy mokřadů se zapojil i dobrovolník Václav Cibur z Prahy.
1: Pracuji jako ajťák v korporátu v Praze právě, takže pro mě tohle to úplně skvělá příležitost si zapracovat trošku rukama, oddechnout si, dát hlavě trošku odpočinout.
2: Dobrovolníci se dostali do rašelinišť u Knížecích plání, kde pomáhali s kosením rákosu, jako třeba Hanach Becker z Německa.
3: Samotná práce není nijak náročná, my víceméně jen odnášíme pokosené rostliny. Je ale zajímavé pozorovat, jak po odstranění rákosu vykukují rašeliníky a různé druhy brusnic, které byly jinak skryté.
2: Kosení rákosu si už doma vyzkoušel Aleksandr Marinov z Bulharska, který na dobrovolnický kemp na Šumavě přijel po třetí.
4: Tady je to víceméně vlhká louka, takže se tu pracuje dobře. Když jsem nedávno kosil rákos v našich bulharských bažinách poblíž Burgasu, to bylo o poznání náročnější. Rákos tam byl daleko vyšší, tady to jde daleko lépe.
2: Víceletý projekt začal už před 4 roky poblíž Dobré Ulenory, kam se sjeli zájemci z celého světa. Podle Stanislavy Tomkové z pořádající organizace Na mysli jich tentokrát na Šumavu dorazilo téměř 50.
5: Máme tady účastníci z Brazílie nebo účastníka z Nepálu, z Indie, ale pak máme i zástupce z Irska, z Francie, z Německa, Slovenska a z Ukrajiny.
2: Jak dál Tomková doplňuje, celý kemp není jen o práci v terénu.
5: Vždycky jedna skupina je na pracovní lokaci a proti tomu druhá skupina má nejrůznější vzdělávací exkurze taky v terénu. Odpoledne máme společné kreativní workshopy, každý večer probíhá přednáška s nějakým odborníkem z Národního parku nebo z Bavorského lesa.
2: Práci dobrovolníků oceňují i zástupci správy Národního parku Šumava. Podle vedoucího odboru ochrany přírody Martina Starého má správa v podobných lokalitách omezené možnosti.
6: Jsme velmi rádi, že nám studenti a dobrovolníci takto pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
2: Obnova rašelinišť a mokřadů pomůže udržet vodu v krajině, doplňuje Martin Starý.
6: Je to pohoří, které je velmi ovlivňováno tím suchem a tou klimatickou změnou. Z toho důvodu je zásadní dlouhodobě pracovat na revitalizaci vodního režimu, navracet tu schopnost té krajiny absorbovat a zadržet tu vodu.
2: Dobrovolníci svou prací zároveň pomáhají chráněnému tetřívkovi obecnému, pro kterého jsou podobné mokřady přirozeným místem výskytu. Z Knížecích plání Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. O každé kapce vody mají nově přehled zahradníci botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity digitalizovali zavlažování celé zahrady i skleníků. Senzory, ventily a čerpadla umožní řídit hospodaření s vodou i na dálku z mobilního telefonu. Cílem je vodou šetřit, zefektivnit péči o rostliny a zároveň proměnit arboretum v živou laboratoř pro výzkum a výuku.
1: Teď se nacházíme v skleníku, kterém je jedna z největších sbírek orchidejí v Evropě.
2: Říká ředitel botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík.
1: V tom skleníku se těch vod míchá víc, tak aby k těm orchidejím se dostala v podobě, která je pro ně vhodná.
2: Místní rostliny mají na vodu vysoké nároky. Právě s tím mimo jiné pomůže digitalizace arboreta, popisuje zakladatel startupu NextDrop ze Západočeské univerzity v Plzni. František Mach.
3: V rámci celé vodovodní sítě arboreta, která je relativně rozsáhlá, tak jsme instalovali senzory, ventily nebo čerpadla. Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
2: Kolem nás rostou různé rostliny, včetně u nich orchidejí. Kouká se tady na nás želva.
3: Přímo tady ve skleníku monitorujeme vlastně všechny přívody vody, tak aby ta kvalita vody, kterou se zalévá ta samotná sbírka orchidejí, byla co možná nejšetrnější.
2: My jsme tady zašli za zelenou stěnu a přecházíme do technické části.

0: Možná můžeme to klidně otevřít,
1: že bychom zalezli do toho.
2: Zvedáte tady podlažní poklop, pan ředitel zrovna šplhá dolů a my teda ho následujeme.
1: Na tom bude krásný, je potom jako ten smysl toho projektu.
2: Slezu po žebříku a tady jsme se dostali do technické místnosti.
3: Ten návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, ale i spousta technologií, takže aby ta kytička mohla fungovat, tak je tady to zázemí.
2: Právě to je podle Macha jedna z výhod digitalizace. Do technického zázemí teď zahradníci téměř nemusí chodit a mají nad rostlinami mnohem větší kontrolu.
4: Tady všude vidíme jednotlivé senzory, vodoměry, ventily a přívody.
2: Takže dokážeme technickou místnost ovládat, aniž bychom se do ní dostali.
4: A zároveň asi máme historický data. To znamená, výzkumníci a studenti mají možnost na datech za dlouhá časová období dívat na to, jakým způsobem se zavlažovalo, jaká byla půdní vlhkost, jaká byla teplota.
2: Podobný systém už nasadili například v plzeňské botanické zahradě. S rostoucím suchem podle vědců nabývá na významu chytré hospodaření s vodou. Proto chtějí v době, kdy vody ubývá, co nejvíce omezit její zbytečné ztráty. Z Brna Marek Gensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dave Stewart a Annie Lennox, tedy britské duo Eurythmics a jejich píseň o léčivé síle lásky, která pomáhá překonat bolest, smutek a prázdnotu v iluzorním světě. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o sladké kynuté pruhované plněné rohlíky, původně od Žanety Bubnové z obce Polom. Naučíme se je teď dělat s mladým cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profi kolegové. Tedy Ivan Bodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Vojtěch Vrtiška. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo, a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek, necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím, navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná.
2: Nějakých takových 10x15. Ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20. No. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct. Na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
0: Recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Žanety Bubnové. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na bronzové příčce. Půjde o masový bochánek s dugdlebským bramborovým salátem, který podle svého udělá kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Má úcta. Hlejte, paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Studenti s nadprůměrnými výsledky nebo ze sociálně slabých rodin můžou v Českých Budějovicích dostat stipendium od města. Kraj Vysočina dostal pokutu za špatné uzavírání smluv na likvidaci léků. Ohledně růstu minimální mzdy se příští týden mimořádně sejde tripartita. Zítra bude převážně oblačno, přechodně polojasno, namíříme až 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek můžou požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm v krajském městě nebo ti, kteří v něm studují. Žádosti je možné podávat do 15. října.
4: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Kraj Vysočina musí zaplatit pokutu 120 tisíc korun. Podle antimonopolního úřadu pochybil při zakázce na sběr a likvidaci nepoužitých léčiv. K původní smlouvě totiž vedení kraje uzavíralo dodatky bez výběrového řízení. Od roku 2003 vybraná firma svážela léky ze 48 lékáren. Postupně se ale jejich počet zvýšil na víc než 130. Smluvní dodatky navíc postupně zlepšovaly podmínky pro dodavatele. Rozhodnutí je pravomocné. Vedení kraje se rozhodlo mu nebránit a pokutu tak musí zaplatit. Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou 24. srpna po jednání vlády. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Další rok by to pak mohlo být ještě o 2 000 korun víc. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení, které určuje koeficienty pro výpočet minimální mzdy na další dva roky.
3: Sport.
2: České volejbalistky pokračují v přípravě na domácí mistrovství Evropy. Češky do něj vstoupí pátečním utkáním proti Řecku. V Brně je národní tým od pondělí a už má za sebou i trénink v hale na brněnském výstavišti. Pokračuje smečařka Helena Grozer.
5: Tak máme výhodu oproti ostatním týmům, že máme možnost si toho vyzkoušet vlastně 4 tréninky oproti ostatním týmům, který mají třeba jenom jeden trénink, takže já myslím, že to je velká výhoda a specifická hala to trošku je, protože to osvícení je trošku jinak, trošku se ten balón v tom ztrácí, trošku jsou to jiný parametry.
2: V hlavní části evropského šampionátu se Češky utkají ještě se Srbskem, Rakouskem, Bulharskem a Ukrajinou.
3: Počasí.
2: Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná. Jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách mezi 20 a 23. Foukat bude mírný vítr od jihu západu nebo západu a večer bude slábnout. A biozátěž se zvýší na dvojku.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K nehodě došlo na silnici 155 u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku a dvě auta se střetla v Masarykově ulici v Milevsku na Písecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 15 hodin a téměř 5 minut. Příjemné úterní letní odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho České odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne řadu zajímavých informací z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Dnešním tématem rubriky, co v učebnicích nebylo, bude vážení. Jak se v historii vyvíjelo, nám přiblíží Martin Písařík. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Více už za chvíli reportáži. A přidáme také obvyklé penzum písniček, které nestárnou a podporují dobrou náladu. Chybět nebudou Vanessa Paradis s hitem Be My Baby, snídaní v trávě nabídne Michal Tučný, a Hana Zagorová právě teď přichází zaspívat svou píseň Řeka zázraků.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim dá zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomohou opravit historické budovy a jejich chátrající části.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostele, jak se říká, že jo.
3: Převor vyšebrodského kláštera Justinberka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za rok komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
3: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
3: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
3: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takový jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
3: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
4: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
3: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justinberka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teď třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
3: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se budeme bavit o vážení. Jak se v historii vyvíjelo, se dozvíme právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli tu bude populární rozhlasová série Zámecké léto. Soutěžíte s naším zámeckým létem? Šanci máte každý všední den dopoledne, krátce před 10. hodinou. A jestli jste nás dnes dopoledne neposlouchali, máme tu pro vás teď alespoň pozvánku na jeden z našich zámků. Jaký to bude tentokrát, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto. Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Silvie Pospíšilová.
2: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
3: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
2: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
3: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
2: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
3: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
2: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
3: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
2: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
3: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
2: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
3: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
2: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
3: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
2: Úplně vám rozumím.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Někteří učitelé a studenti mají o letních prázdninách prakticky jedinou šanci absolvovat výcvik aktivní zálohy. Instruktoři Vojenské akademie ve Vyškově pro ně připravili speciální zkrácený týdenní kurz. Chce na něj zhruba 70 rekrutů.
1: Pořád mět tu kamufláž nachystanou, aktualizovanou a i třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou pod rukavicama.
2: Rotmistr Petr Peštuka rozdává četě pokyny, jak se má zamaskovat. Pak se všichni musí rychle rozdělit do tří skupin a vyrazit do zákoutí výcvikového prostoru Březina a zkusit maskování v praxi.
3: 6, 5.
2: Dvojice žen, které pracují v akademické sféře, klečí naproti sobě a vzájemně si natírají obličeje maskovacími barvami. Postup mi nastěňuje rekrutka Hanka.
4: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou vlastně na zbytek obličeje, a potom ještě vnitř, tak jak je vlastně ten maskovací vzor, tak se ještě dají černý prvky do obličeje, jako na tváře, čelo a podobně.
2: O kus dál se zase pod vrstvu barev snaží skrýt obličeje dva studenti. Od Romana Sapíka a Davida Kopřivy chci vědět, co je motivovalo strávit prázdniny v uniformě a posloucháním rozkazů.
5: Chtěl jsem to zkusit, co moje tělo vydrží.
6: A jak to zatím vypadá?
5: Velmi dobře, zatím všechno drží. Bojí mě to, těším se na střelbu, těším se na taktiku, to mě bojí.
6: A já se musím zeptat, jako jestli vám není příšerná horko v tom všem, co máte na sobě.
5: Zvyknete si.
7: Už jsme si zvykli docela, no.
5: Potu je tady opravdu hodně.
6: A motivovalo vás, že jsem přihlásil?
7: Chtěl jsem si to vyzkoušet. Můj otec je voják z povolání. Tak jsem chtěl vědět, o čem to je. Abych nemusel poslouchat to, že
5: ty jsi nebyl
7: na vojně.
2: Zkouškou je pro některé účastníky, například pro učitelku občanské výchovy Karolínu Kovářovou, třeba i všudy přítomný diskomfort.
8: Překvapilo mě toho spousta. Hned první den sprchy, kde nebyly vlastně ani žádné předěly, celkově vlastně ta pravidla.
2: Na motivování dokončit kurz jsou všichni. Ne všem se to ale povede, připouští instruktor Tomáš Krištof.
9: Nejčastěji lidi odchází a nezvládnou ten kurz kvůli nějakému úrazu nebo nemoci. Jsou samozřejmě i lidi, kteří to vzdají z nějakých osobních důvodů. Pro nás za naši rotu to bývá průměrně 10%.
2: Účastníci výcvik zakončí slavnostní přísahou. Alena Hysová, Český rozhlas. Halo,

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Počasí aktuálně přináší zamračenou oblohu a občasné přehánky a k večeru nás zřejmě další déšť nemine.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat oblačná obloha, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty nám kránu klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak převážně oblačno, přechodně i polojasno. Jen výjimečně se objeví přehánky s vyšší pravděpodobností na severu kraje a na horách. K večeru bude oblačnosti od jihu ubývat, místy až do vyjasnění. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Bude zátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
0: Jaký bude další den v týdnu?
2: Čtvrtek bude převážně s velkou oblačností, ale v noci na čtvrtek bude i polojasno. Ráno se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, dopoledne pak budou přehánky jen ojedinělé, odpoledne a večer ale četné, opět místy s bouřkami. Čtvrteční minima 17 až 13 stupňů a odpolední maxima 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí.
0: A máte pro nás nějaké pozitivnější zprávy, které se budou týkat pátečního počasí?
2: V pátek mám pozitivní zprávy zejména pro zahrádkáře, protože se nad naším územím bude vlnit studená fronta, bude zataženo až oblačno, ráno jen lokálně, během dne pak ale postupně na celém území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle také bouřkami. Páteční minima 18 až 14 stupňů, odpolední maxima 21 až 25 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Doufejme, že se v pátek vyprší a první den víkendu můžeme se těšit na pěkné počasí.
2: Ano, v sobotu toho sluníčka bude více, bude polojasno až oblačno s ojedinělými přehánkami, a to zejména na horách. Večer se místy přechodně až vyjasní. Sobotní ranní minima 16 až 12 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze západních směrů 1 až 4 metry za sekundu.
0: Říká Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Klavírista Melody Makers si podřízl větev a já dostal nabídku. Líčí Jakub Šafr cestu do známé kapely. Jakub Šafr je jazzový klavírista, hraje už od 6 let, zaujal na soutěžích i při koncertech. Své jméno spojil se swing trio Avalon, Šafrs, Riffers a nebo Melody Makers a bude naším dopoledním hostem ve středu po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: ČES plánuje ročně investovat zhruba 6 miliard korun do modernizací jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Prodlouží se díky tomu jejich životnost. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná, výnosy ovlivnilo dlouhotrvající sucho. 18 let vězení hrozí muži, který v neděli ubodal svou partnerku v Českých Budějovicích. Zítra naměříme až 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60. Potvrdila to společnost ČES. Podle ní pomáhají se zajištěním delšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně, dodává ředitel divize jaderná energetika ve firmě ČES Bohdan Zronek.
3: My ročně investujeme do modernizace zařízení nějakých 5 až 6 miliard, tak abychom to zařízení, které postupně dosluhuje, včas vyměnili a když už ho měníme, tak přemýšlíme o tom, jestli by to nešlo trošku efektivněji a třeba výměna průtočních částí turbín. Předpokládáme, že přinese zase několik megawatt navíc na výkonu.
1: Někteří zemědělci na jihu Čech letos sklidí až o 50% míň kukuřice. Rostliny jsou malé a jejich kvalita nízká. Důvodem je nedostatek vláhy v době růstu. Ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná upřesnila, že o polovinu nižší výnosy a kvalitu kukuřice hlásí zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka. Zemědělci na Písecku a Táborsku očekávají průměrné výnosy. Doufají, že kukuřičné klasy ještě dozrají. Jihočeští kriminalisti včera obvinili z vraždy muže, který v neděli ubodal ženu v Českých Budějovicích. Tragická událost se stala na stezce kolem Vltavy u Jiráskova jezu. Policisti krátce na to útočníka zadrželi. Podrobnosti má jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
4: Policisté podali podnět na vzetí muže do vazby. Motivem jeho činu byly dlouhodobější neshody mezi partnery, mužem útočníkem a zavražděnou ženou. V případě odsouzení by muži hrozil trest odnětí svobody ve výši až 18 let.
1: Hromadné onemocnění návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníku podle prvních výsledků testů způsobily noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Podle hygieniků se v jesenických lázních za posledních několik dní objevily tyto symptomy u více než 100 lidí. Zdroj nákazy zatím neznají a dál ho hledají. Lázně kvůli situaci přijaly protiepidemická opatření. Mimo jiné speciálně dezinfikují povrchy na záchodech a v jídelnách. Nové případy už podle hygieniků nepřibývají.
2: Počasí.
1: Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná, jen výjimečně se objeví přehánky. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Naměříme až 27 stupňů, na horách do 23. Foukat bude mírný vítr od jihozápadu nebo západu a večer bude slábnout. Biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Osobní auto s nákladním se střetlo na silnici 155 u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem tu ráda.
5: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří. Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No, no to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud či z domova?
1: Ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem, tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my Semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí, a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dyť nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů, Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on stupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu a řekl první větu a v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, jak říkává pan režisér Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, tak takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Což se mi začalo líbit. A ten se zase otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko ho nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro. Kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Zdravíčko, díky, naslén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A přála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého sta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala v moubení. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Mm-hmm. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám hůďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům. Všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem, ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať
1: pánu. Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my ano. Teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Ráda Zemík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádníci.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozněná, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl, no takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví Alena Sněžovce, já vás zdravím a zdravím Pavlínku.
2: Děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlínko, a vy taky, pápa.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán rozčent, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snažili u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížíšek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo, ten čtyřlístek, víte, mě to dodneska dělá potíž.
1: Ale už ho říkáte dneska v humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
2: ale
1: něco
2: ano,
1: občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád.
2: Víte,
1: dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohl. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mně ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudruhu redaktore?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
2: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád

0: pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
1: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
2: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
1: Výborně. Bezvá, tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
2: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou,
1: může být.
2: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balce s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
1: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
2: A vrať se nám v pořádku.
1: Krásný den.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dobrovolníci z celého světa pomáhají na Šumavě zadržovat vodu v krajině. Kraj Vysočina dostal pokutu za špatné uzavírání smluv na likvidaci léků. Drogový gang z Královéhradecka dodal na černý trh pervitin za miliony korun. 7 lidí už policie obvinila. Obloha bude zítra převážně oblačná. Teploty do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. 50 dobrovolníků z celého světa v těchto dnech pomáhá na Šumavě s obnovou mokřadů. Projekt organizace Na mysli, zaměřený na zadržení vody v krajině, se v chráněné oblasti letos koná už po čtvrté. Kromě čištění zarůstajícího rašeliniště na Knížecích pláních, pomůžou i na dalších místech Šumavského národního parku.
4: Během týdne se dobrovolníci zapojí do prací kolem Horské Kvildy, potom budeme mít 2 dny práce na Křemelné, je tam i práce na Nových Hutích.
5: Vysvětluje Stanislava Tomková z organizace Na mysli. Pomoc dobrovolníků vítá i správa Národního parku Šumava, doplňuje vedoucí odboru ochrany přírody Martin Starý.
6: Jsme velmi rádi, že nám pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
5: Dobrovolníci budou s obnovou horských rašelinišť a mokřadů pomáhat do 22. srpna. Ze Šumavy Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Kraj Vysočina musí zaplatit pokutu 120 tisíc korun. Podle antimonopolního úřadu pochybil při zakázce na sběr a likvidaci nepoužitých léčiv. K původní smlouvě totiž vedení kraje uzavíralo dodatky bez výběrového řízení. Od roku 2003 vybraná firma svážela léky ze 48 lékáren. Postupně se ale jejich počet zvýšil na víc než 130. Smluvní dodatky navíc postupně zlepšovaly podmínky pro dodavatele. Rozhodnutí je pravomocné. Vedení kraje se rozhodlo mu nebránit a pokutu tak musí zaplatit. Na Královéhradecku skončil několikaměsíční zátah na skupinu výrobců a dealerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. 2 obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin za několik milionů korun, říká policejní mluvčí Karolína Hinková.
7: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
2: Jeden z nejlepších českých motocyklistů v historii rally Dakar, Martin Michek, je zpět v českém týmu Orion MRG. V minulé sezóně jezdil jako tovární jezdec jedné z čínských stájí. Michek by rád na začátku roku opět dojel mezi nejlepšími. Minulé 2 ročníky slavné rally totiž v Saudské Arábii nedokončil.
8: Teď mi to 2x nedopadlo, 5x to bylo výborný. Zažili jsme právě s týmem Orion Motor Racing Group 20. místa. Vyrovnali jsme historický český maximum vůbec motorkáře na téhle nejznámější rally Dakar. Já to vidím, že to je takový jakoby zpět k dakarským kořenům a zpět zase na startování našeho příběhu. Počasí.
2: Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná, jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách mezi 20 a 23. Foukat bude mírný vítr od jihozápadu nebo západu a večer bude slábnout. Biozátěž se zvýší na 2. stupeň.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
10: Krátce po páté startuje úterní vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další pečlivě namíchané koření pro vaše uši, samozřejmě v podobě písniček, které nestárnou. Jaká bude hudba? Chybět nebudou legendární The Beatles, Karel Gott v duetu, tenkrát ještě s Darinkou Rolincovou. A právě teď přichází Ilona Čáková zaspívat píseň Když zbývá pár slov. Poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
9: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připravena kolegyně Lenka Rybáčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. V Jihočeském kraji se v prvním pololetí dokončilo pouhých 630 bytů, to je meziročně skoro o 42% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak zahájených staveb za první půl rok letošního roku přibylo. Stavebníci začali nově budovat přes 1500 bytů, tedy o pětinu víc než loni. Čemelice na Písecku dokončili propojení dvou vodovodních řadů. Investice přišla obec na víc než 2 miliony korun. Informace doplňuje nezávislá starostka Šárka Hrdličková.
3: Vzniklo 140 metrů nového vodovodního řadu a do něj se měli možnost napojit naši občané, takže se napojilo 5 rodinných domů, jejich studniční voda byla nevyhovující. Můžeme vyhovět v následujících letech i dalším žádostem.
2: Rada města České Budějovice vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele nové knihovny v městské části Suché Vrbné. Stávající v objektu mateřské školy je už dlouho nevyhovující. Náměstek primátorky z hnutí Naše Česko Petr Maroš doplnil, že nová knihovna bude stát na pozemku základní školy místo bývalé kotelny. Hotová by měla být podle předpokladu na konci příštího roku. Noví zájemci se můžou registrovat do podzimních úklidů kampaně Uklidně svět. Termín letošního ročníku je plánovaný na 18. až 20. září. Pořádá ho Český svaz ochránců přírody. Kdo se do kampaně může zapojit, upřesnila její mluvčí Veronika Zítková-Andrelová.
4: Zapojit se může kdokoliv, úklid může zorganizovat třeba parta kamarádů nebo rodina, firma, skauti, klidně i jednotlivci, kteří chtějí uklidit svoje okolí a pozvat k tomu další lidi. Není přitom potřeba organizovat obrovskou akci pro desítky lidí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 tisíc lidí, jim dá zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomohou opravit historické budovy a jejich chátrající části.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
3: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za dob komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
3: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
3: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v Jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
3: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takový jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
3: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
4: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
3: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teďko třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
3: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

Klavírista Melody Makers si podřízl větev a já dostal nabídku. Líčí Jakub Šafr cestu do známé kapely. Jakub Šafr je jazzový klavírista, hraje už od 6 let, zaujal na soutěžích i při koncertech. Své jméno spojil se swing trio Avalon, Šafrs, Riffers a nebo Melody Makers a bude naším dopoledním hostem ve středu po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: kdy hledáme signál.
1: Ladíte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme příspěvkem souvisejícím s aktuálně extrémně suchým létem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná. Zemědělci letos začali s její sklizní o měsíc dřív než loni. Rostliny kvůli suchu zaschly a už nerostou. Většina farmářů zpracuje kukuřici na siláž pro dobytek, protože letos mají málo pícnin.
2: Tady jsme na poli, kde listy kukuřice jsou téměř doschlé, šustí jako papír, v podstatě tím je život těch rostlin ukončen.
3: Na kukuřičné pole nedaleko Chotýčan na Českobudějovicku jsem se právě vypravila s agronomem zemědělských služeb Dynín Jiřím Máchou.
2: Takovýhle stav nepamatuju. Na některých stanovištích, zejména na písčitých půdách, rostliny kukuřice dosahují jen do pasu, zhruba do 1 metru výšky, což je dáno nedostatkem vláhy v průběhu celé vegetace.
3: Teď se podíváme, jak vypadá klas.
2: Klas je nedovyvinutý z toho důvodu, že v průběhu té předchozí vegetace bylo sucho a ty palice zaschly. Nemůžeme čekat, až nám palice dorostou a doplní obsah škrobu, protože by se zvýšila sušina natolik, že by ta daná hmota byla neskladovatelná a neskrmitelná. Neměla by dostatečnou nutriční hodnotu.
3: Výnosy kukuřice budou určitě výrazně nižší než loni.
2: Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30-40% nižší oproti předchozímu roku.
3: Já vidím, jak řezačka sklízí jenom okraje toho pole. To znamená, že doprostřed vůbec nepojede?
2: Doprostřed pole pojede až časem. Sklízíme podle té sušiny, to znamená ty části pozemků, které jsou nejsuší. Jedná se zpravidla o nějaké píštitější plochy, kamenité, štěrkovité plochy, kde je nedostatek vláhy a tím pádem je tam ta sušina rostlin vyšší.
3: Což také není ale standardní průběh sklizně kukuřice.
2: Je to tak, většinou čekáme na nějaký celkový průměr pozemku a sklízíme pak celé pozemky.
4: V některých okresech bude úroda kukuřice ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
5: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka. Rostliny mají málo palic, některým navíc chybí zrno. O něco lepší je situace na Českokrumlovsku, kde už v několika lokalitách také začaly sklízet. Tam pěstitelé očekávají o 30% nižší výnos než obvykle. Problém vidí v nerovnoměrném dozrávání palic. Na Písecku a Táborsku nechávají zemědělci kukuřici ještě na poli. Doufají, že tento týden zaprší a klasy ještě dozrají. Kukuřice tam poměrně dobře narostla a odhadují proto průměrnou úrodu.
4: Protože je nedostatek pícnin, zpracují letos jihočeští zemědělci všechnu sklizenou kukuřici na siláž, aby měli víc krmení pro dobytek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Za malý okamžik bude 17:30, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Celkem 18 projektů se letos uchází o finanční podporu z participativního rozpočtu města Písek. Jde už o pátý ročník hlasování, ve kterém rozhodují sami obyvatelé Písku. V průběhu let město z tohoto rozpočtu postavilo skoro 30 různých zlepšováků. O letošním ročníku hlasování si dnes v našem vysílání povídal kolega Luboš Voráček s mluvčí města Písek Petrou Měšťanovou.
1: Je to 18 projektů, které jsou v celkové hodnotě skoro 6 milionů korun. A je mezi nimi třeba obnovení vodních prvků v Palackého sadech, pořízení komunitní pece na chleba, postavení přístřešku u veřejného ohniště nebo také vybudování nových tůní.
2: A jak a dokdy můžou písečtí o těch projektech hlasovat?
1: Projekty teď ještě musí projít posouzením proveditelnosti a potom k hlasování postoupí jen ty, které splní všechny podmínky, a to hlasování bude probíhat prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu města Písek od 15. října do 30. listopadu tohoto roku.
2: To asi všechno pak bude na těch internetových stránkách města, že?
1: Ale ano, přesně.
2: Kolik peněz město z rozpočtu pro návrh tento rok vyčlenilo?
1: Jsou to 3 miliony korun a je to stejně, jako to bylo v tom minulém ročníku.
2: Takže ty projekty, když jsou v 6 milionech hodnotě, tak se bude ubírat a bude se vybírat.
1: Bude se vybírat, přesně tak. Postupí jenom ty projekty do té částky, než se ta částka vyčerpá.
2: Ale některé projekty už se vám podařilo zrealizovat. Mohla byste připomenout některé z minulých let, které tedy už prošly?
1: Tak já třeba připomenu projekty, které se realizovaly minulý rok, kdy uspělo 9 projektů. A udělali jsme díky participativnímu rozpočtu třeba kuličkovou dráhu u oblíbené sportovní stezky na Hradišti, obnovovala se historická cesta nebo krajinné prvky a z participativního rozpočtu se pořizovaly i velkoobjemové vaky na vodu, které se pak umístily v lese. Kromě toho vzniklo i pítko u workoutového hřiště, které sportovci poměrně hodně využívají.
2: Takže písečtí můžou být pyšní na to, že si sami navrhli a sami si připravili také část svého města, že se podílí na tvorbě toho svého prostředí,
1: ano,
2: že?
1: Ano, určitě, a navíc přicházejí se spoustu zajímavých nápadů, takže určitě tenhle ten způsob rozdělování peněz není vůbec špatný. Den v

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Den v kraji a nás teď čeká předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat oblačná obloha, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Teploty nám kránu klesnou na 16 až 13 stupňů, na horách na 14 až 11 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak převážně oblačno, přechodně i polojasno. Jen výjimečně se objeví přeháňky s vyšší pravděpodobností na severu kraje a na horách. K večeru bude oblačnosti od jihu ubývat, místy až do vyjasnění. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. V jihozátěž zítra na dvojce, střední zátěž.
0: Jaký bude další den v týdnu?
2: Čtvrtek bude převážně s velkou oblačností, ale v noci na čtvrtek bude i polojasno. Ráno se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky, dopoledne pak budou přeháňky jen ojedinělé, odpoledne a večer ale četné, opět místy s bouřkami. Čtvrteční minima 17 až 13 stupňů a odpolední maxima 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí.
0: A máte pro nás nějaké pozitivnější zprávy, které se budou týkat pátečního počasí?
2: V pátek mám pozitivní zprávy zejména pro zahrádkáře, protože se nad naším územím bude vlnit studená fronta, bude zataženo až oblačno, ráno jen lokálně, během dne pak ale postupně na celém území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také bouřkami. Páteční minima 18 až 14 stupňů, odpolední maxima 21 až 25 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Doufejme, že se v pátek vyprší a první den víkendu můžeme se těšit na pěkné počasí.
2: Ano, v sobotu toho sluníčka bude více, bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, a to zejména na horách. Večer se místy přechodně až vyjasní. Sobotní ranní minima 16 až 12 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze západních směrů 1 až 4 metry za sekundu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: domácích dudáků. To vše nabídne další ročník Mezinárodního hudebního festivalu ve Strakonicích, který začíná už tento čtvrtek. Kolegyně Hanka Šoberová proto pozvala do vysílání muzikologa, etnologa a programového ředitele tohoto velkého hudebního svátku Zdeňka Vejvodu, aby nám pověděl něco víc o samotném nástroji dudách. Tady je ukázka z rozhovoru.
1: Letos se dokonce chystá v rámci Mezinárodního dudáckého festivalu taky setkání výrobců dud. Jak složité je vlastně takové dudy vyrobit?
2: Určitě je nezbytné mít základy mnoha řemesel, protože je to velice komplexní nástroj od té truhlařiny, protože řada těch dílů je dřevěných, přes opracovávání kovů, protože jsou třeba krásné cínově zdobené, nebo ty rohy jsou oplechované určitým způsobem. Velice střeženým tajemstvím mezi jednotlivými dílnami je, jakým způsobem se pracuje s těmi zvířecími rohy, aby jste je byli schopni ohnout do těch tvarů, které dudy té, které oblasti vyžadují. Samozřejmě úplná alchymie je to s těmi plátky, to je vlastně ten strojek, ze kterého vychází ten samotný zvuk. Dříve to byly všechno přírodní materiály, dneska se používají třeba i klarinetové plátky a nějakým způsobem, který se také předává v té, které dílně se s tím plátkem pracuje, aby byl co nejpříhodnější pro ten typ dub, které chce výrobce vyrobit. Ještě jsem zapomněl na zvířecí kůže, protože ty měchy, i když vnitřek už je často vybaven nějakým modernějším materiálem, ale ten obal často bývá ještě z těch zvířecích kůží. Původně to byly nástroje pastevců, takže vlastně to všechno, co měli k dispozici, tak využili.
1: Pozná zkušený dudák svůj nástroj mezi desítkami jiných podle zvuku.
2: Tak to jsem se dudáka nikdy takhle neptal, ale rozhodně lze sluchem rozeznat nástroje různých nástrojařských dílen. To ano. A myslím si, že dudák by si měl svůj nástroj poznat, takže předpokládám, že ano, ale zeptám se.
1: Festival nabídne, pokud mám správnou informaci, taky pokus o rekord v počtu společně hrajících dudáků. Jak náročné je něco takového zorganizovat?
2: No nám to naopak přišlo jako velice přirozené, protože není větší koncentrace dudáků a dudaček na jednom místě v jednom čase, než je právě při Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích. Takže v neděli před závěrečným galakoncertem bude to muzikantský zážitek svého druhu, protože pokud jde o české dudáky, kteří přijedou vesměs naladěni v té naší obligátní S-dur, tak ty můžou spolu celkem libozvučně zahrát. Ale protože se zúčastní i zahraniční dudáci a ty hrají v různých tóninách, jak už jsme tady v tomto pořadu několikrát řekli, tak to bude taková zvuková performance, řekněme.
0: Celý rozhovor s ředitelem Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích Zdeňkem Vejvodou si poslechněte v našem audioarchivu na webu budějovice.rozhlas.cz v záložce Dopolední host. Zítra po 11. hodině dopolední přivítá Hanka Šoberová v křesle pro dopoledního hosta, jazzového klavíristu Jakuba Šafra.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: v kraji.
1: Dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je ve finále. A já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Hladina Orlické přehrady je proti normálnímu stavu asi o 12 metrů níže a podle prognóz bude klesat dál. To ohrožuje rekreační lodě. Aby neuvízly na suchu, nabízí Povodí Vltavy jejich majitelům, že je zdarma vytáhne jeřábem. Zájemci mohou tuto službu využít do konce týdne. Reportáž Josefa Benedy si u nás poslechněte zítra krátce před 7 hodinou. Valtínov na Jindřichohradecku čeká výrazná proměna v hospodaření s vodou. Obec už staví novou kanalizaci s čistírnou odpadních vod a k ní také vodojem s úpravnou vody. Dosavadní zdroje nestačily a vodu museli do vesnice dovážet. Příspěvek připravila Eva Marvanová a vy si ho můžete poslechnout zítra po zprávách v 8 hodin. Pozveme vás také na vltavotýnské otáčko. Divadelní soubor Vltavan tam hraje veleúspěšnou komedii Poprask na laguně. S jejím režisérem Zdeňkem Duškem si budeme povídat zítra kolem 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunyady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Studenti s nadprůměrnými výsledky nebo ze sociálně slabých rodin můžou v Českých Budějovicích dostat stipendium od města. Jihočeští farmáři už sklidili většinu obilovin a veškerou řepku. Stát i v příštím roce převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Středeční obloha bude většinou oblačná, naměříme až 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek můžou požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm v krajském městě nebo ti, kteří v něm studují. Žádosti je možné podávat do 15. října.
3: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Sklizeň na jihu Čech postupuje letos díky teplému a suchému počasí rychleji. Jihočeští farmáři už sklidili téměř všechny obiloviny i řepku. Na polích zbývá posledních 36 hektarů ovsa. Výnos je kvůli nedostatku deště nižší než loni. Zatímco u obiloviny se loni hektarový výnos pohyboval kolem 6 tun, letos je to o tunu méně. U řepky letos výnos z hektaru dosáhl zhruba o pětinu méně než loni. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. U Buštěhradu otevřela Galerie hlavního města Prahy nový depozitář za 249 milionů korun. Stavba má šetřit energii díky solárním panelům a hlubinným vrtům, které pomáhají s vytápěním a chlazením. V areálu můžou kurátoři uskladnit až sbírkových 16 000 předmětů, říká ředitelka galerie Magdalena Juříková.
4: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích. Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budeme stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
2: Počasí.
1: Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná, jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách naměří do 23. Foukat bude mírný vítr od jeho západu nebo západu a večer bude slábnout. Biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: K nehodě došlo v ulici Plavská v Roudném na Českobudějovicku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 18. hodině a to je čas na druhý díl četby z románu Zlá babička. Jehož autorkou je jihočeská spisovatelka Dita Kůtová. Přeneseme se teď na jihočeský venkov v konce 19. století a zaposlouchejme se do vyprávění o mladé Marii, která vyrůstala s despotickým otcem a nevlastní matkou, protože její biologickou maminku její otec vypudil.
6: Obloha byla jako vymetená a Marie by si nejraději začala cestou z Borůvek zpívat, jak jí bylo krásně. Předchozí večer ji překvapil Jan, zrovna když se chystala domů ze své zahrádky za stodolou. Stačilo jí, aby ho zahlédla a duše se v ní zatřepetala jako motýl. Kučeravý, veselý, bezstarostný, byl neodolatelný. Jsme si souzení. Přijdu si k vám o tebe říct, řekl jí, když se loučil. Rozplétal a zase neuměle splétal její cop. Snažil se zachytit jednotlivé vlasy, které mu spod rukou unikaly, a usmíval se. No co tomu říkáš, Mařenko? Mám přijít? Nevím. Naši nechtějí, vždyť víš. A potom, co vaši? Třeba mě pro tebe taky nebudou chtít. Proč by nechtěli? Rozesmál se Jan. Tebe přece musí mít každý rád. Vědí dobře, z jaké jsem rodiny. Jestli nebudou chtít, tak jim řeknu, že musím. Marie se na něj polekaně podívala. Ale to přece není pravda. Vždyť jsme přece ještě... A co kdybychom třeba už? Pro boha, za co mě máš? Mám tě za svou holku. Co pak je to něco divného? To přece po mně nemůžeš chtít. Jan pustil Marín cop prudce z ruky. Ty toho naděláš. To tvoje máma prej tak upejpavá nebyla. Marii bodlo u srdce. Jak dospívala, troufali si děti na ní čím dál míň. Všem ukázala, že kdo si dovolí otřít se o její rodinu, o její maminku, se zlou se potáže. Uměla se být. A teď její Jan. Potlačila prudkou touhu vší silou do něj strčit. Místo toho se otočila a utíkala pryč. Než doběhla ke dvířkům do dvora, byl Jan u ní a přitiskl ji hrubě ke zdi. Ty jsi ale prudká nátura, taková divoška. Ty mi neutečeš, rozumíš? Tebe já nikomu nenechám. Marie se na okamžik vzepřela, ale pak se podívala do jeho tmavých očí a věděla, že udělá všechno, co si tenhle krásný chlap, tenhle kudrnáč, tenhle hejsek, floutek a nádiva, tahle její velká láska, bude přát.

No tohle, růženo? Kamarádka zvedla polekaně hlavu od borůvčí. To je ale překvapení. Tak důkladně se přede mnou schováváš a já si tě přece najdu, viď? Smála se s převahou Marie. Růžena se zahambeně sehnula k modrajícímu se keříku. Jak se máš? Já před tebou přece neutíkám. Skoro to tak vypadá. Já se mám dobře, moc dobře. A ty? Slyšela jsem, že jsi ulovila dobrého ženicha. Moc se na mě zlobíš? Zeptala se opatrně Růžena. Mám? Mohla bys. Ale ne, nezlobím se na tebe ani trochu. Tedy nezlobím se kvůli Třetinovi. Zlobím se na tebe, že jsi přede mnou utekla. Kdybys mi řekla co a jak, přece víš, že já jsem ho nechtěla. Růžena se rozplakala. To naše máma. Všechno bych ti řekla, chtěla jsem, ale máma mi to zakázala. Nebreč mi tady, prosím tě, teď se budeš vdávat. Růžena zvedla hlavu od borůvek. Ty se na mě opravdu nezlobíš? Prosím tě, já ti Vaška přeju a přeju ti, abys s ním byla šťastná. Já Vaška chci, abys věděla, Mařko. A moc. Mně málo vlasů nevadí. Stačilo mi, abych se mu zblízka podívala do očí, víš? Stačil mi jeden tanec s ním a věděla jsem, že ho chci. Panečku, tak to nejspíš bude asi láska, ne? Rozesmála se Marie. Tak vidíš, všechno je v pořádku. A co ty, Mařko, jak to teď s Padrtou máte? Dobře, dobře, předobře. Chce si o mě říct. Růženě spadl kámen ze srdce. Tak ti přeju, ať to dobře dopadne. Dala se zase do sbírání. Až bude Padrta v Chomoutu, určitě se uklidní a nakonec z něj bude dobrý muž. On je dobrý muž. Marie se přestala smát a zamračila se. Myslím to tak, že se pak určitě bude držet víc doma a tak, znejistila Růžena. Nechtěla Marie rozlobit, dobře věděla, jak rychle dokáže Marie měnit svoje nálady. Že ho nebudou třeba už tolik bavit kamarádi a hospoda, víš? Růžena nevěděla, jak z toho ven. Jan není žádný hospodský povaleč. Mračila se Marie čím dál víc. Hraje v kapele, vydělává tam. No vždyť já vím, promiň. Co proti němu všichni máte? Praštila Marie do košíku s borůvkami, až se převrhnul. Všichni si myslí, že jsem se zbláznila, že chci zrovna jeho. A on přitom nic špatného nedělá. Vždyť ho přece znám. Vždyť je dobře, Mařko. Chlácholila jí Růžena jako už mnohokrát předtím. Nikdo ti ho přece nebere. Ale když on je... Všechno bere na lehkou váhu. Je jako takový ptáček. Lítá sem a tam. Je takový milý a veselý, až moc hezký. Já bych se takového muže bála. Tak máš plešatýho paře za Třetinu a toho se bát nemusíš. Toho ti žádná nepřebere. Růžena se s klidnou převahou podívala na rozčilenou Marii. Ne, toho se opravdu bát nemusím. Vím, kde je, co dělá, co si myslí, jde z něj klid.

Když ji Jan zase jednou na podzim nečekaně překvapil, vydali se spolu na procházku za humna. Drželi se za ruce. Byli sticha, ale Marie v tom tichu cítila své velké očekávání. Čekala, že až se to velké ticho prolomí, Jan naváže na jejich poslední rozhovor. Toužila slyšet, kdy přijde k ním domů za otcem, jak slíbil. Jan ale zjevně ve vzduchu žádné očekávání necítil. Povídal o všem možném. Kde všude byl, u koho a s kým pracoval a kam zase pojede. O svatbě klidně a lehce mlčel. Marie ho poslouchala a duší ji zaplňovala lítost a stud. Nakonec to nevydržela. Jan jí odpověděl opatrně. Naši nechtějí. Marie se prudce pustila jeho ruky. Já to věděla. Věděla jsem, že to takhle dopadne. Nic jsem nikomu neudělala. Jsem pořádná, zdravá, pracovitá. Jen ta rodina, viď? Vykřikla s hořkostí. No jo, znáš lidi. Naši nechtějí mít s vaší rodinou nic společného. To víš, že už se dávno dozvěděli, že za tebou chodívám. Vysvětloval jsem jim to. Jim je jedno, že ty za nic nemůžeš. Řekli prostě ne. A co ty? Co ty na to? Jan mlčel. Jste všichni stejní. Všichni. I ty. To ne tvoji rodiče. Já je přece i chápu. Ale ty, že ses za mě pořádně nepostavil. To ty jsi ten největší zbabělec. Marie plála jako oheň. Takhle jsem tedy dopadla. Plakala uvnitř sebe. Věřila jsem mu. Dala jsem se mu celá a bezvýhradně. A on nemá ani sílu, ani slušnost, ani mužnost. Běžela stichlou krajinou zpátky k domovu. Jan ji dostihl, chytil ji za ruku a pevně držel. Nezlob se. Chtěl jsem ti jen vysvětlit, že to nepůjde tak rychle. Musíš mi dát čas, abych je přesvědčil. Otec by ani tak nebyl proti tomu, ale máma. No to víš, asi taky pro mě chtěla někoho jinýho. Vaši pro tebe taky chtěli třetinu a ne mě. Nemysli si, že to nevím. Jenže čas je přesně to, co teď nemám. Letělo jí hlavou. Chvíli mlčela a sbírala odvahu. Pak se Janovi podívala zpříma do očí. Tak řekni vaší mámě, že jestli bude proti, necháš mě v hanbě a v hanbě bude i její vnouče. Cože? Svatba byla rychlá a skromná. Proběhlo sezení obou rodin, domluveno věno a budoucí bydlení novomanželů. Padrtovi nakonec mohli být spokojeni. Pro syna dostali nevěstu se slušným věnem. Svůj společný život měli mladí začít na prázdném vejminku ve statku u Mariina otce. Otec se ukázal. I když ke své dceři nikdy cestu nenašel a ani ji nehledal, nesnesl, aby o něm kdokoliv řekl, že je hamoun. Byl přece Novák. Matěj Novák. On dovedl peníze vydělat. Dovedl peníze i pustit. Nikdo v Ločenicích si nedovolí se o Nováka otřít. Po jeho návratu z vězení to všichni rychle pochopili. Pochopili, že se domů nevrátil zlomený a pokorný muž, ale nesmlouvavý, tvrdý sedlák. Marie svou vlastní svatbu nijak zvlášť neprožívala. Celé dny jí bylo špatně a tak sebou vlastně jen nechala postrkovat sem a tam. Jak si jen mohla. Tohle je ten nejhorší začátek manželství, pamatuj. Zlobila se na Marii máma Johana, když oplachovala po jídle v micáku nádobí. Takováhle svatba ve spěchu. Každý si domyslí, proč to tak chvátá. Vy mi máte tak co vyčítat, mámo. Vytasila Marie na Johanu drápky. Myslím, Mařko, že dobře víš, jak to tehdy bylo. Už jsi byla větší, tak si to musíš pamatovat. Když tvoji matku otec po právu vyhnal, postavil mě na její místo. Se vším všudy. Nemohla se mu nic odmítnout. A než vyřídil rozvod, byl Tomášek na cestě. Já do ničeho po hlavě nešla jako ty. Ale výsledek byl stejný. Odsekla Marie a šla raději ven. No, jestli budeš taková i v manželství, tak to se má padrta na co těšit. Volala na ní z kuchyně rozčilená máma Johana. Jaká jsem, taková jsem. Tak to je pravda. Vždycky si byla vzpůrná.
Marie proklouzla stemnělou stodolou dvířky ve vratech. Za stodolou prošla malým sádkem a zastavila se až tam, kde začínalo políčko raných brambor. Hladila si podvědomně rostoucí bříško a přemýšlela. Myslela na maminku, ale její tvář si už nedokázala vybavit. Věděla dobře, kde její maminka žije. Všichni to věděli. Nebyla zas tak daleko od Ločenic, jen pár hodin chůze prašnou silnicí. Věděla, že maminka se vrátila i s malým Štěpánkem do Hodějovic, do vesnice při okraji Budějovic, zpět ke svým rodičům. Ale Marie nikdy nesebrala odvahu se za ní vydat. Maminka zmizela z jejího života navždy. Když se na ní odvážila zeptat svých starších sourozenců, odpovědi se nedočkala. Všichni se báli. Její sourozenci, dva bratři a sestra, byli o dost starší než ona. Dětství trávili spolu, zatímco ona se motala v kuchyni kolem maminky a malého Štěpánka. Nikdo neuznal za vhodné cokoliv jí vysvětlit, uklidnit je, utěšit. Máma Johana, dříve děvečka Johanka, byla ze dne na den postavena na místo selky, hospodyně a matky čtyř dětí. Nějakou dobu trvalo, než tuto novou roli vnitřně přijala. Starší děti ji poslouchali. Báli se otce, kterého znali ještě z dob před 4 lety a věděli, co dokáže, když mu vztek zaslepí rozum. Marie byla ovšem něco jiného. Otec zmizel toho roku, když se narodila. A když se znovu objevil v jejím životě, byli jí 4. On jí vzal maminku a bratříčka. Johanka se proměnila na mámu Johanu a s malou Marií si nevěděla rady. Marie plakala a nebylo, jak ji utěšit. Pohlazení od Johanky nebylo pohlazení od maminky. Pak přestala Marie plakat a začala vzdorovat. Johanka přestala hladit a začala bít. Chtěla bych ji vidět, letělo hlavou Marie, maminku. Jestli pak bych ji poznala.

Únor 1889. Marie seděla v prázdné setmělé kuchyni. Jan se na večer vrátil do statku povozem, vypřáhl a obstaral valachy. Pak zašel za Marijiným otcem, odevzdal peníze, dostal svůj podíl za práci a šel se za Marií najíst. Prohodili spolu jen pár slov. Jan do sebe naházel večeři a odešel. Chvátal k dvořákům do hospody. Před Marií byla jen viděna dalšího osamělého večera. Setřela hadříkem čistý stůl. Přidřepla ke kamnům, otevřela dvířka a zadívala se do pokojných plamínků. Pak přiložila polínko, přehodila přes sebe vlňák a vydala se ven ze statku. Šla s tichlou návsí kolem bílých průčelí domů až dolů k truhlářství. Sníh jí skleněně křupal pod nohama, ale kolem už byl cítit měkký jarní vzduch. Došla až k posledním chalupám. Přiblížila se k jedné z nich a přitiskla tvář k oknu. Dívala se do cizí kuchyně. Na stole stála petrolejka, u stolu seděly dvě postavy. Něco si spolu povídali. I přes okno bylo poznat, jak blízký a důvěrný hovor spolu vedou. Marie na ně chvilku hleděla, ale zrovna když se rozhodla, že nebude rušit tu intimní chvíli, otočila žena uvnitř hlavu k oknu a všimla si Marijiny tváře přimáčknuté ke sklu. Stěžka vstala a přišla k oknu. Pootevřela na škvíru. Dobrý večer, Mařko. To jsou k nám hosti. Půjdu ti otevřít. Marie ostýchavě vstoupila do kuchyně, dýchlo na ní teplo a útulno. Sedněte si u nás, zval Václav Marii ke stolu. Jistě si budete chtít popovídat, hlavně spolu. Pohladil Václav růženu po rameni. Zajdu se mezi tím podívat na rodiče. Usmál se na obě ženy. Nečekala jsem tě, ale moc ráda tě vidím. To znechala Jana doma samotného? Kde pak? Jan chvátal ke dvořákům do hospody domluvit si sobotní hraní. Bude posvícenská zábava. A já zůstala sama. To už není nic pro nás, viď? Nějaká tancovačka. Zasmála se růžena a pohladila si kulaté břicho. To ne. Usmívala se i Marie a také se pochlubila svým bříškem. Kdy pak se čekáš? Někdy v půli března. A ty? Tak o měsíc později. My už se chystáme. Václav se kolem mě pořád motá. I během dne sem kolikrát zaběhne z truhlárny. Podívej, co nám vyrobil. Růžena vstala a otevřela dveře vedle do světnice. V šeru stála u nastlané postele nová kolébka, přikrytá tuhým lněným prostěradlem. Ta je krásná, úžasla Marie. To víš, truhlář. Dal si záležet. Z růžení na hlasu zněla pýcha. Já budu mít naši starou, rodovou. Sama jsem v ní prý taky ležela. Je na půdě. Budu muset Janovi říct, aby ji snesl dolů, kdyby potřebovala opravit. A jak je jinak, Mařko? Jak žijete? Snad dobře. Teď přes zimu, co je Jan doma, jezdí otci s povozem. Vozí všechno možný do Budějic a zpátky. Otec mu slušně platí. Z jara už má pak domluvenou zedničinu se svou partou. Možná pojedou i do Vídně. Nevím. Po chvíli se Marie rozloučila a šlapala chladným večerem k domovu. Doma vstoupila do své temné kuchyně a poslepu došla ke kamnům. Otevřela dvířka a přiložila. Vysvlékla se. Petrolejku nerozžala. Nebylo pro koho mít světlo v domě. Ulehla. Nad ránem uslyšela v polospánku nešetrné bouchnutí vchodových dveří. Stěžklé kroky v sínce, šmátrání poklice. V kuchyni padla židle na zem, pak několik nejistých kroků a když pootevřela oči, rozeznala nad sebou kymácející se postavu, která se ze sebe snažila schodit oblečení. Pak se k ní pod rozehřátou duchnu vměstnalo studené, nahé tělo. Tak kde pak tě mám? Dýchal Jan Marii pivní výpary do tváře. Bože ne, vzdychla si Marie a chvilku marně doufala, že ten člověk, který se na ní tak tlačí, brzo usne.
1890. Marie se právě vracela s malou Týnkou na vozíčku z Borůvek. Zastavila se, aby si trochu vydechla, když za sebou po cestě uslyšela klapot kopyt a rachot kol. Podél žebřiňáku se senem vedl koně její nejstarší bratr Martin. Vozíček s Borůvkami i Týnkou naložil na povoz a zbytek cesty šli s Marií společně. Už spolu dlouho nemluvili. Marie sice plnila svůj díl práce ve dvoře, ale se svou rodinou si nijak blízká nebyla. V tomto statku vlastně nikdo s nikým nemluvil. Otec všechno řídil silnou rukou. Uměl poručit i zakřičet. S nejstarším Martinem se počítalo jako s budoucím hospodářem. Prostřední Josef už doma nebyl, zedničil ve městě. A sestra Kateřina byla provdaná ke svinům. Do Ločenic už po svatbě nikdy nepřijela. Úplně se od své rodiny oddělila. Mámě Johaně se k těmto čtyřem dětem, které ze dne na den dostala na starosti, postupně narodili ještě dva chlapci. Neměla prostě na nic čas. A pokud se s Marií ve dvoře potkala, proneslo se jen pár nutných slov. A tak i teď Marie obtížně hledala, jak s Martinem začít řeč. Nakonec si dodala odvahy. Něco od něj potřebovala. Když ji Martin vyslechl, šel chvíli mlčky dál. Zítra je čtvrtek. Poveze se máslo a vejce na trh do města. Můžu tě vzít sebou, třeba i s těma Borůvkama. Můžeš říct, že je tam jedeš prodat. Kde bydlí Damkovi v Hodějovicích, to vím. Vzal bych to tedy trochu oklikou a vysadil bych tě tam na návsi. Domů by ses pak vydala pěšky a já bych tě cestou mohl nabrat. Co? A ty? Ty by ses nechtěl s maminkou vidět? Jak je to dlouho? Snad 16 let, co odešla? Martin zavrtěl rozhodně hlavou. Srdce jí bušilo. Sama nemohla uvěřit tomu, že se jí to zřejmě podaří. Konečně uvidí svoji maminku. Po tolika letech. Brzy ráno Marie s Týnkou a s Martinem vyklouzli ze dvora a vydali se na cestu svítáním. V Hodějovicích na návsi Martin zastavil. Tak s Bohem a třeba si ode mě pozdravuj. Nebo víš co, raději ne, nech to tak. Marie procházela vsí až k největšímu a nejvzdálenějšímu statku na konci návsi. Zářil čerstvou omítkou. Přední zahrádka plná hrachorů a kopretin. Tak tady žije, říkala si v duchu Marie. Jak krásné místo to je, upravené, udržované. Vstoupila do rozlehlého dvora. Zaštěkal pes a na zápraží vyšla jakási selka. Marie Nováková, to musíte tamhle, do vejminku. Bude doma, má už podojení, tak šla asi uvařit oběd pro sebe a pro babku. Marie přišla dvůr a ostýchavě zaklepala na stará dvířka v tmavém koutu dvora. Vstoupila. Dobré dopoledne, pozdravila ji žena v šátku. Stála zády k Marii a něco míchala u plotny. Pak se otočila. A Marie spatřila sebe samu. Žena, která se k ní otočila a dívala se jí teď do tváře, jí byla neuvěřitelně podobná. Byla jen o mnoho vrásek starší. O mnoho vrásek, o šedivé řídké vlasy pod šátkem, o chybějící zuby, o schrbená záda. Co byste ráda, mladá paní? Hledáte někoho? Zeptala se. Marie chtěla promluvit, ale neměla hlas. Zkusila to znovu. Dobrý den, jsem Marie Padrtová, rozená Nováková, vaše dcera. Obě ženy stály proti sobě. Marie se vrtěla v náručí malá Týnka a rozpaky a překvapení naplňovaly celý prostor. Pak si starší žena odkašlala. Tak se u nás posaďte. Marie si ostýchavě sedla ke stolu a postavila Týnku na zem. Máš krásné děvčátko, Mařenko. Nějakou dobu trvalo, než si začali trochu uvolněněji povídat.
Hlavní slovo měla Marie a aby zahnala rozpaky, vyprávěla o Janovi a lidech zločinic, které její maminka kdysi znala. Také maminka postupně překonávala ostych. Z vedlejší světničky se po chvíli přišourala stará žena. Stáří ji ohnulo hluboko k zemi. Chvíli si Marie mlčky prohlížela, pak jen pokývala hlavou a zmizela naspět do temné komůrky. To je tvoje babička Damková, Mařenko. Žijeme tu teď spolu. Dědeček ti umřel už před léty. Tady na Damkově statku hospodaří můj bratr s rodinou. Žiju tu na Vejminku už od té doby, co jsem odešla z Ločenic. Pomáhám u dobytka, na poli, jak je třeba. Dobře, že tu můžeme žít. A co Štěpánek, kde je? Štěpánek je už hotovej mužský, rozzářila se maminka. Pomáhá zdejším zedníkům. To víš, zedníkem je tady skoro každý. Na večer přijde domů, třeba ho tu ještě potkáš. Tak dlouho se zdržet nemůžu, tolik jsem vás chtěla vidět, jen to dřív nešlo. Já vím. Museli jste to mít všichni těžké, co se otec vrátil. Ano, odpověděla Marie a v tom jediném slově bylo tolik tíhy a bolesti. Je to všechno pryč, děvče. Nemá smysl se k tomu vracet. Máš muže a dceru, můžeš být spokojená. A další děťátko na cestě, vyhrkla Marie své tajemství, které ještě nikomu neřekla.

0: Slyšeli jste druhý díl premiérové četby na pokračování z románu Zlá babička, který napsala jeho česká spisovatelka Dita Kůtová. V režii Martiny Šlegelové za asistence mistra zvuku Michala Koláře ji načetly dvě herečky jeho českého divadla, Daniela Bambasová a Natália Drabiščáková. Pokračování příběhu vás čeká opět zítra touto dobou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači, opět po žhavém týdnu, tedy aspoň co se denních teplot týče, vás vítám já, Pavel Zajíc, při poslechu dalšího dílu folkového antikvariátu. Ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích je všechno připraveno, vlastně už to běží na plné obrátky a vy se tak můžete věnovat soustředěnému poslechu vašeho jistě oblíbeného, že pořadu. Žhavý týden nám snad už skončil, užili jsme si to, jak se patří a uvidíme, jak to bude do budoucna. Moc velký iluze si o tom nedělám, protože ona ta příroda a její miliardy let trvající zákonitosti asi těžko svým chabým zedmutím během posledních asi tak 3 let nějak zvrátíme, i když je dost těch, co si to stále myslí. Neboť je jiná věc nahlodat myšlení nenáročných posluchačů a jiná věc je poručit větru a dešti, konec konců už to tady bylo. Takže zanecháme marných nadějí a obrátíme se k tomu, kvůli čemu tady dneska jsme, a to jsou písničky. V polovině 70. let vznikla v tehdejším Gottwaldově folková skupina, která si dala do vínku název Fleck, a na přání svého někdejšího zřizovatele, jímž byl Gottwaldovský agropodnik, tam byla přidána ona písmena AG. Chápu, že je to z dnešního pohledu trochu morálně sporná věc, ale na muziku to naštěstí vliv nemá a aspoň to ta 2 písmena tak trochu rehabilituje.

Deska, z níž teď posloucháme ukázky, vyšla v roce 1995 u vydavatelství FT Records a pochází z období, kdy tehdy poprvé odcházející Blanku Táborskou nahradil tehdy začínající Vlasta Redl, který je i autorem několika písní na tomto albu.

0: Témata textu Jiřího Suchého jsou různá. Tahle píseň například vznikla ze sázky, zda Jiří Suchý dokáže napsat za hodinu písňový text. A dokázal, a to takový, že naprostá většina textařů by to nebyla schopna napsat nikdy.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

0: téma předchozí písně je mnohým z nás, shromažďovatelům zbytečných věcí, určitě známé. Ale text písně následující je svou tématikou také známý, ale svou aktuálností až zamrazí, přestože pochází z poloviny 60. let.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Vážení posluchači, dnešní exkurs do světa písniček pomalu končí. Doufám, že se vám dnešní výběr líbil. A pokud ne, tak mi to nějak šetrně sdělte, abych věděl, o čem se s vámi nemám bavit. Jinak se mějte krásně, zpívejte si, mějte dobrou vůli a lidem, kteří vyznění té poslední písně nepochopili, se snažte ho vysvětlit. Třeba to jednou pochopí, i když to nebude na poprvé. No a naslyšenou příště se těší Pavel Zajíc.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Česku roste zájem o studium zdravotnických oborů, třeba všeobecné sestry. Propojení dvou vodovodních řadů v Čimelicích na Písecku zařídí dodávky pitné vody z městského vodovodu dalším lidem. České Budějovice vypíšou výběrové řízení na zhotovitele nové knihovny v městské části Suché Vrbné. Zítřek bude většinou oblačný, teploty do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Zájem o studium na všeobecnou sestru v Česku roste. Loni na obor nastoupilo skoro 1900 studentek, o 40% víc než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví.
2: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
2: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
4: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
2: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Čimelice na Písecku dokončili propojení dvou vodovodních řadů. Investice přišla obec na víc než 2 miliony korun. Informace doplňuje nezávislá starostka Šárka Hrdličková.
5: Vzniklo 140 metrů nového vodovodního řadu a do něj se měli možnost napojit naši občané, takže se napojilo 5 rodinných domů, jejich studniční voda byla nevyhovující. Můžeme vyhovět v následujících letech i dalším žádostem.
0: Rada města České Budějovice vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele nové knihovny v městské části Suché Vrbné. Stávající v objektu mateřské školy je už dlouho nevyhovující. Náměstek primátorky z hnutí Naše Česko Petr Maroš doplnil, že nová knihovna bude stát na pozemku základní školy místo bývalé kotelny. Hotová by měla být podle předpokladu na konci příštího roku.
1: Počasí.
0: Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná, jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách naměří do 23. Foukat bude mírný vítr od jihozápadu nebo západu, večer bude slábnout a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme probírali chyby, které našla jazyková poradkyně Dagmar Magincová v médiích. Pojďme v tom pokračovat. Tak další nesmysly z českých médií. Strana se potápí k zemi. Toto sousloví jste našla. Je to celé nějaké nesmysl.
2: Mm-hmm.
1: Jako spíš klesá ke dnu, ne?
2: Může se i potápět ke dnu.
1: Ano.
2: Takže možná chtěli říct, že strana klesá k zemi, aby to bylo odkaz na ty preference klesající.
1: Taková drobnůstka. No ale co už není drobnůstka, diagonálně odlišný pohled. To je něco jako, nebuď takový suvenýr, že jo, místo
2: tak,
1: suverén.
2: Tak. Nebo jak říkala moje babička, Dalmácie jako decimálka.
1: Takže diagonálně odlišný pohled určitě měla být diametrálně odlišný pohled. Možná si ta slova vysvětleme.
2: Diametrálně znamená zcela naprosto úplně, takže tam se myslí úplně odlišný pohled, tak jak to má být, jenomže ta diagonála tady použitá, která je podobná hold, znamená úhlopříčku, takže tam to smysl moc nedává, ale díky tomu jsem zjistila, což jsem nevěděla, že diagonála je taky pojem, termín z účetnictví. A je to takový ten proškrtnutý řádek, aby se tam už nesmělo nic připsat.
1: Aha, a vy jste řekla slovo hold, mimochodem to se píše s T na konci a ne s D, vzdáváme hold.
2: Přesně, vidíte, podívám se, kde to kdo spletl.
1: A ještě jste šmejdila v časopisech a viděla tam dvě slova, sousloví zocelit brázdy. Tak to nevím, jak by se to dalo udělat, zocelit brázdy. Co tam mělo být původně?
2: Patrně šlo o scelení pozemků a jak se scelovaly a vznikaly ty lány. A tam se mimochodem píše S na začátku. No a pokud mělo jít o ty brázdy, tak ty se zase rozorávaly. No takže zocelení, což znamená učinit něco pevným jako ocel, sem hodně nepasuje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na 2 miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se 2 miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 8 hodinou a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačerate šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na dvě kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu. Můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové, u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, to je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Tak je to akce, je v tom

0: těžké. Jak bojovali s tím, že jsou tmavší?
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
0: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, nebo opáleným. Teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí. Já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku. 33 let dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom. To je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
0: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drán, lidový Drán, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj, má cymbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
0: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ty romské čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík, nebo i moravský primáš, Rom s cymbalovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.
2: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte.

0: Dospívali Tessy a Refiu, je s vámi Urma Bakeren, pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej jdem pomalu up.
2: Bylo mi to bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, mámy brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na který se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo, takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barberů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barbři jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já, že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se našel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušenosti, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, že když se baví, chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně si vystupoval, sklidil si obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a řvou tvoje jméno?
2: Dává mi to sílu, motivaci, mi to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různý producenti, nebo kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby. To je taky víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takové rapové soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt a vlastně vážím si toho, že takový člověk jako by si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Bakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a o ta nehasil. Dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
3: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministrně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
4: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
2: Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dealerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
5: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
2: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé v severní polovině republiky místy přeháňky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný od jihozápadu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 27 z Žadce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to je všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláště.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřej Hejmu.
0: Ondřej Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak, pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň několik je jí, no, 34
1: no,
0: let, dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete i dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: kdekoliv, kdy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková, ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je i tento případ?
1: To je tento případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka a on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký.
0: To se podařilo. Když jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, jak má Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanuji po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbióze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně. No.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou.

0: Vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvojalbum, ono se tak vlastně jmenuje Michal Balíček z Tromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř z Tromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
1: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
0: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, které si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
1: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
0: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
1: Nepotřebujete textaře?
0: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo? A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
1: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
0: No a je to něco jiného, když zhudebňujete hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
1: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový ve svých krásných šedých vlasech, máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
0: No, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk

0: Člověk prostě, já jsem jednou, jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malýr takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký malýr. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
1: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
0: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přehánky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
6: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojedinělé, na severu republiky místy přehánky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 34 Třeboň-Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Vítejte ve světě velkých příběhů.
8: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
7: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
8: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
7: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes manžele Janu a Pavla Pitauerovi. Jemu je 82 let, ona už oslavila 83. narozeniny.
0: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni zavíjet.
1: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano,
3: to. Je to tak. A to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, bez spolu roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel pánček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal... Taky první.
4: Jo, takhle tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nepochutnal.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnovej, tak šel do školy později, takže já už byla o 2 ročníky vejš, na tom pajdáku, nežli on. No ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ním, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A na Pioníru jel, potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začal.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost a na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet, ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo, ani nevím, s kým jsem se setkal, nic. Říkáte, že to je, opravdu mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli, do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky, dost velký. Noha v čudu. Koleno nový, no a jináč ale nic, jako myšlení mi zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedá se nic dělat, žijeme dál, jináč to nejde.
4: No a když se u vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi to spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak to dopadne, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že potom budu sportovat. Vy budete rád, když budete chodit, mi pronesl doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo. Říkám, ne, já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis, no, na kolo jsem začal jezdit, No zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Mm-hmm. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že jsem chodil 50 km bez problému.
4: No jste bojovník.
5: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
3: Ano, je to tak.
4: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
3: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
4: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolužačka sestra.
3: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně, musel dojíždět do Brna. To už jako, když já jsem byla v těch Kalištích, tak za mnou jako jezdil a tam už to bylo trošku jinak, no.
4: No ale to se chci zeptat, proč tam začal jezdit? Co ho tam táhlo? Tak vy jste se nějak uzdravil teda a co? A řekl jste si, ona ta Jana asi bude hodná holka, stálo by za to trochu o ní zjistit víc, pojedu do Kaliště, nebo jak to bylo?
5: Takhle, já jsem Janu znal vlastně ze školy, znal jsem ji tady z Čeště a věděl jsem, že v ní něco je a proto jsem s ní taky začal chodit. A to opravdu přijde samo od sebe. To není, jak si bývá láska na první pohled. To je láska vlastně, já to řeknu možná špatně, vyčekaná. Že čekáte od ní to, co ona vám dává.
4: Takže tak nějak jako zasazený cit, který roste, zvětšuje se a v jednu chvíli poznáte, že ten člověk o vás
5: to
4: stojí.
5: To pro mě znamená. To už vidíte z jejího chování, z jejího vlastně postoje nejenom ke mně, ale i k lidem okolo. Takže pak už s odpuštěním nemáte, já to řeknu špatně, a nemáte jinou šanci, než si být.
4: Kdy vy jste poznala, že se rodí nějaký cit, že už to není jenom starost, spolužečky, zájem, ochota pomoct, ale že už se tam třeba rodí nějaká láska, cit?
3: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce, když už chodil, když už jsme jako chodili, no a teda jako tady někde za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto, no a tak tam jako došlo asi k té první puse, no a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je bocenák, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No, no tak tam už to potom začalo.
4: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
5: Stoprocentně.
3: Určitě, no.
4: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
5: Vděčnosti. To se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Nadal se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, kdybyste chtěl.
4: Prostě přišla láska.
5: Přesně tak nějak, no.
3: No je to tak, no. Je to tak a no a od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví po tom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a ze školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky
5: prostě spolu. Nikdy. To jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
4: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
3: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
4: A... Vy skoro slzíte, ano.
3: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
4: A to je hezké.
3: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: No, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to, ten charakter se nezmění u toho člověka. A já už tenkrát jsem zřejmě musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Viď?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako o ten rok jako protáhli, no. A pak jsme se teprve vzali.
5: Musel jste si počkat.
3: Já jsem počkal. Počkal jsem strašně rád a neprohloubil jsem.
5: Byl větší čas na to si pak tu svatbu třeba takhle naplánovat, připravit ji lépe?
4: Plánovali jsme tenkrát nic velkého. Já když jsem teď viděla svatbu vnučky a srovnávala jsem ji teda s naší svatbou, tak prostě tak my jsme odjeli oba, jako, nebo já jsem měla spíš tak tý telči, kde jsem teda byla na gymnáziu, nebo na 11. letce tenkrát. A takže obřad byl v Telči, svadební hostina v hotelu v Telči a tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla. My jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu. Takže jediná jeho reakce pak byla, víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásnej kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánbu, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto, řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet nesmíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té Telči. No.
5: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
4: No rozechvělí asi jo, protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě, no, asi takhle jsem to brala.
5: Měla Jana závoj?
3: Měla, to jo.
5: Prstýnky nosíte i dnes?
4: Máš prstýnek?
3: Mám. Druhý.
4: Ne, já mám druhý.
3: Takže ty máš druhý.
5: Jak to?
4: No, to bylo, v únoru byla svatba a někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě finkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die, v trávě, a zatím z něj nový den jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, a jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek. No.
5: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přinesl mu to štěstí.
3: Kdyby to bylo tak. Přál bych mu to. A kdyby přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
5: Jano, přece jen svatební den pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
4: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. Tam byli spolu.

0: No a krásná perlička ze svatby, pak jsme přijeli sem, moc hostů nebylo a tak nějak jsme je rozložili. No a tady byla kupa nádobí v kuchyni. No a takže než jsme šli sem do ložnice, tak jsme tu kupu nádobí museli umýt a uklidit spolu. Pak jsme teprve si mohli užít.
1: Tím začala svatební noc. Tak to má málo kdo.
0: To má málo kdo.
2: Svatební noc se nevezměl taková, ale... To bylo. V těm už vlastně začalo to, že jsme dělali všechno společně. I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc. Tak jste byla vychovaná.
0: Tak to bylo, no. Tak to bylo a krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svatební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svatební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli a to byl krásný okruh na tehdejší poměry Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ty vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svatební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svatební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvou žák. No a pak 9 měsíců po této cestě, tak byla Lenka. No.
1: Tak z pohádky.
0: Takže to vyšlo.
1: Jste rádi, že se máte?
0: Jsme rádi, že se máme a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký
2: taky
0: to je.
2: To je. A doufám, že tohle zůstane dál. Že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně rok a půl. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence. No.
5: Takže... No tak je dobrý kluk. Tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta, v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimo děložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tou hlavou celý její život?
4: Určitě, no. A teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to. Ty kluci mě potřebovali, takže to jako bylo důležitý a dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbni, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no, jako.
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: Jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Hlejte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teď, když to vezmu, dopadlo to dobře? Dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem šel na všecku.
2: S Janou.
0: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Botone.
0: Kafe. Kafe.
2: No. A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
0: Ježiš, ty jsou krásný.
3: Zlatý.
0: Zlatý.
3: Pasík, zlatý slavě.
0: To je paráda.
3: Ty, ale radši mě nedávej do ruky.
0: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme nové, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda, zase ne.
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
0: Ježiši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To se zaslouží všechno. A i mě.
0: Je krásný. A budem s tím u mě zacházet?
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
0: Tak jo, tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali. A vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili. Tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
0: Děkujem, bylo to hezký.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až dodnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě výborně.
0: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. My jsme, abych vám řekl pravdu, my jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Ty povídej, kde jsme šli byli. Já se to nepamatuju.
0: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s tesovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělaly zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 let už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchala na záda.
0: Tak. No to jsou naše takzvaní dobrý kolegové z turistiky, kteří říkají, že si nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
0: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už si člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlej, jeď pomalej, a my teda jeď pomalej, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdi jen pomalinku, nic. No,
0: no je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
0: Jednou, no.
3: Víckrát ne.
0: Stálo to za to.
3: Stálo to za to, ale to.
0: No.
3: A ještě ho plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Teďka nedávno, nebo ne, v nejbližší budoucnosti má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. To je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jít nad tím a budeme jít dál zase. My se podíváme zase jiným způsobem do té přírody.
5: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jináž to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla jako, já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji, no.
3: Kam jste ji poprvé vzal, pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas. No.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provede nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím.
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako jo, kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností. Co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četali. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala bych, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: Pospí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nehty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si nalakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste
4: ne? Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty všechny jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky odvětší. Někdy jsem stával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. Tak je překrásný. Překrásný pocit.

0: pohledím je u toho, jsem to, přiš, nic extra. Ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělá, protože jí to dělá radost. Mě je jedno, jestli teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. Když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
1: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
2: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
0: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbýho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat, když mu to neteroruje, dělá blbost. Čiže tolerance tam musí být.
3: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
0: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda v manželce. Čiže bez toho to nejde.
4: Proměňuje se ta láska s věkem?
3: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
0: Z začátku to má se spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdekoliv to nemusí být na prsa nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že si ji pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo, tak ji tam pohladím. Ta ruka má tam, kde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohledím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde, jdu okolo kuchyně, tak ji pohledím.
4: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takovéto milostné a láskyplné chvění?
0: Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
3: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení. Není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba. No. Bez toho to nejde.
4: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
0: To vydrželo většině. Což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já bude ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak bude šťastný zase. Já. To ten život ztratil smysl. A asi teda já nevím, musí to přivolávat, ale asi by sám člověk nikdy nezůstal dlouho. Už ten život by nebyl takový, jaký je. To by byla katastrofa. Smysl, ztratil by ten život pro mě smysl. Něco by se ztratilo, co by se nedalo nahradit.
4: Jsou ty duše propojené?
0: Jsou. Určitě jo. A nikdy by člověk asi neudělal něco, co by tomu druhému ublížilo.
4: Šla byste do toho znovu?
3: Určitě.
4: A milujete ho?
3: Pořád.

0: Jak moc jí milujete?
1: Moc. To se nedá říct. To nejde.
0: Jste rád, že ji máte?
1: Jsem.

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
7: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. Řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví? Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád, rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5, že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30 a že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 4:30. Posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 2:00 a 4:00 ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. Pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Rádio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavýho jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No, ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten demonio.
7: Ten demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno, zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde. Člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to za Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no, to je nejspíš taková nějaká karetní hra, aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom, sakra, ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně, ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej, prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
7: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia della Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde. To ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra té hraběnky di Carantaratta. No,
7: Taratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo? Ne, tak to není. Ne, něčí sestra není. Sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Chápu, kdo by nechtěl.
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
6: no?
7: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jílmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu pojď a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře

0: prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovaly vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teď během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady,
0: ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande,
0: ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně, takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku, v Německu jsme se vykoupali, v Německu, pak v Rakousku se vykoupal přítel, pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Hajtmilí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit jako diskotéka, je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šláčku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky vařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano, tak, ano.
1: Já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono je takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancují, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo v 10:30 prostě jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, já prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze
1: všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje, v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: A pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně znovu, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budině na Dohří, on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenilo tam? Tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Takže kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teď vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam mě tam odveze, nebo všude možně takhle, no po vejletech.
0: No tak
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné, je dobře, že jste si ji užila, přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem, i kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50 hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku pro středníček z chaloupky, podle jsem v Bílých Karpatech, zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srno. No tak to teda, to chápu, To chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka, tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka, ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná hora je opravdu krásná, mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená, takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko, tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha, tedy vidět tu Kutnou horu.
0: Určitě, určitě, bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou. Přidám k paní Stance zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavlel na kolena, všichni klekli i bez věrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd s Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři, a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala, na vystoupení, ať už to bylo na některém z náměstích, nebo když jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou, já nevím, dva monitory dokonce, ale nevidím ty tváře, které jsou někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často, a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souvisí to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela, já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor a nebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl. A má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán, Zalúbení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím, posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už je asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale v mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je. Plus teda to včelaření novozélandské. To jsou takové dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano,
1: že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky zajímím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna den mých a kamarádových narozenin, a koupali jsme se, se nedá skoupat, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kry nebo led, a zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studené nevodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
0: Jo, ledárna, ano.
1: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, s těma borovicovýma větvičkama, a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné hoře, že tam něco táhne.
0: Ano.
1: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkal, tak se tam pojďme podívat. Tak tam to začali, ona ho procházela a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komorka pro služku.
0: Ano.
1: A ona se najednou rozbrečela, měla prostě pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak by řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
0: byla.
1: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné hory je taky,
0: patří, že jo?
1: Taky jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho
0: z minulosti.
1: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
0: Takže děkujeme.
1: To by bylo asi všechno.
0: Děkujeme, pane Oline. Dobrou noc do Kopřivnice.
1: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
0: Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mě v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik, budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře, taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka, nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem rádio Střední Čechy region, poslouchám ji 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju si to.
1: A kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikde nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky. Potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou.
0: Ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to je vlastně, já jako můžu říct, mě 60 ve 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života, ano.
1: No a s vaším rádiem a mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradech.
0: Ano.
1: Ale to tak jako hrozně si toho vážím, vás, celého rádia, a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do David, v Davidcích je.
0: Ano, přesně tak, ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
1: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela asi 38 let, no a bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou David, jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, a ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A to, takže jsem byla v Kaprunu, v Zell-Amse v rakouských Alpách, a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal, a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se dějí. Takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda.
0: Děkuju.
1: Ráda vás poslouchám. A pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví. No, ať je to...
1: hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Předám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše, a ten nám napsal: měl jsem dvě skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeum Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Gross-Glockner-Hoch-Alpenstraße. Splnilo se mi i víc, navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce nikde nebyl nikde, byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do noční linky a teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem táh jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janíčko, zdravím posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, Kortá Vysočině, ano. Kam se rád vracím taky na jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo to jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc ji neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala na podzim. Tak, jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Určitě to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat asi ty Spojené státy, nevím, jestli to tam někdy vybyla.
0: Jako byla třikrát.
1: Country muziku, no, vidíte, ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle nešvil přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže to byla krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete,
0: tak.
1: Máte to ráda.
0: Ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashvillu. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, poslouchat teď před chvilkou Petra Kocmana, mám vlastně na jiném rádiu, že jsem
0: ano.
1: Vy jste taky ho máme kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, těle mi duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda. No. No moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví ty konec prázdniny děti všichni.
0: Děkuji. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal: dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuji i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherné, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Mm-hmm.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala a ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na to vzpomínat.
0: No
1: to, už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Už je to pryč, ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já, jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: Rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: děkuju
1: na vás, na

0: když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky, já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říká, jak to tam nemáte mě, já jsem ještě žádnou nedala.
0: Je, tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak no. Dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně. Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala, Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili, no ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás posluchačů Noční linky a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuji.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně jdete vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka přijdu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě

0: Bylo to s dědou, který už teda nežije. Bylo to někdy v 90. letech. Tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moře, no prostě ideálně.
1: Rozumím.
0: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Funíková studánka, nevím, jestli se tam byla.
1: Nebyla,
0: tam
1: nebyl, viděl. Taky ne.
0: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo, ano, kde bych se rád podíval, ano, na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
1: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
0: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je v Mohelnické jezero, kde těží opisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to Sotok, vlastně Moravy z Blato, a to je v Loboděcích. Ne,
1: tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
0: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna, pana, počkej, teďka přemýšlím, toho Nováka.
1: Kapitánčíka, že jo? Ano.
0: Kapitánčíka taky.
1: Jitku Lukešovou.
0: Potom paní Barbožikovo a ještě, ano, paní
1: Jitku Lukešovou. Ano.
0: Chci vás tu pozdravovat.
1: Děkujeme moc.
0: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no je bylo i bych hodně.
1: Tak děkujeme moc, pane Roberte.
0: Děkuji, že jste mě vzala. Na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
1: Tak vám to moc přeju.
0: Určitě to tam bude moc hezky.
1: Určitě s tím máte nějaké spojení. Naschledanou a děkuju. Dobrou noc.
0: Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
1: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
0: Dobrý, tak děkuju. Já počkám. Já vám řeknu na sebe číslo.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kdy se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhé konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž? Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů? Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900, bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Já totiž miluji strašně slony. Já mám doma slony. Talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300, 400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je, je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do tady do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si sednu na lavičku, dám si kafičko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on ano. Mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela, ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Tak nějak, no.
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to víte, že zavolám, že paní hospodská volá, už má čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterii, nebo to.
0: Tak je to všecko slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zase.
1: A když jsem měla 50 let, tak syn mi koupil, nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk, jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda,
1: je
0: paní Emo.
1: Osina, ale že to sloní.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně.
0: Přesně tak, paní Emo.
1: A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jak on má svatek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce. A vy jste zvaná?
0: Kde pak sloužíte,
1: hotel
0: paní
1: Emo? Hotel Bradě v Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Třeba Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc, ano. A děkuju. Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím, Janičko, vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, také Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnohé dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak v pátek má přijet naše dcera,
0: ano,
1: babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak ráda podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru z těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingeru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No a slzy mi tekly jako hrachy. Jenom to říkám, doví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch, ano, 21 roku. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo, dneska ta nálada. Tak jsem těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že jí zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené a chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo onam, tak ať to z toho
0: nečekají, že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
0: Moc děkuju, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničko během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to,
1: jo,
0: tak. Moc děkuju, paní Aničko. Hodně zdraví
1: tak,
0: přeju.
1: Tak zůstal, no. Děkuju moc, že jste mě vyslechli a já, neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
0: Ano.
1: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
0: Rozumím.
1: Tak tam jim svačinu a pití a
0: půjdou
1: na výlet.
0: Děkuju, paní Aničko. Jo. Dobrou noc.
1: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A všechny Všechny vás objímám. Mějte se, nashledanou.
0: Taky, nashledanou. BSP, Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně svou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano.
1: Tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala ano. jsem se se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko a od té doby jsem tam byla až do roku 2010, jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí?
1: No,
0: krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když slyším vaše, vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu
0: ano.
1: těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky. A tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže mm-hmm. se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když
0: ano.
1: teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera.
1: Nebo...
0: Čeho? Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutní lidi, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných
0: míst
1: a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem, ano. nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá dajít, projít tady taky. A jsem rád, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale
0: ano.
1: to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky se to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou
1: máte
0: noc.
1: Máte moc zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme, nashledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače Noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři a takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam, k Bodamskému jezeru, bylo to nádherný. Bylo ní to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou, to zase postihla ten covid vošklivej, no. To jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo. Ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska. Byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou klupou, jmenuje se to tam Rovi, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů, mm-hmm. Obrovský vítr, mm-hmm. Takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. Dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francové Lhoty a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela,
0: ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Setína,
0: uh-huh.
1: Tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, nepoznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, toho hodně.
1: Těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naschánou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala. Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zjirkova napsala: dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, je

Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan Vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkaz.
3: Vy na mládež! Pro slovo na kvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletích státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme my, pane Purkrabí, zda mu nejede pan Vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana Vévody právě po chudi. Mohl dobře počkat pan Vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jest již tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Včas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane Vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
4: Tak
3: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jaké ho může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
6: Pane Vévodo.
4: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan Vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana Vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem, to byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
8: Líbí?
7: To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný oče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Dunaneš pory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
9: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím, věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
9: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. No. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí ukryté příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
9: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
9: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
10: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
11: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat ti vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštejn. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k nelibosti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jak obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet ostrého a zadumanou stráň plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje, tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě, pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou a rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu, tak mě...

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Bez té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocenný pás, který...
3: Však vévoda...
2: Dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíni. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podávali jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mnou.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak ty nerad lovit pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho. A císař je na modlitbu.
5: To mi právě vhod. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, že nejsi dívko.
6: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat
6: já. Ne, to neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky se
5: jelče. Dobrá. Tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal, král Jeruzalemský. A teď jdu pro cíl.
5: Stoj!
6: moc!
2: Náš zácný bratr a host, ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane Purkrab.
10: Celý den nevýjdu z honu a z chonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane Purkrabí, věz tedy. My jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali, co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážím, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
11: Ty, pane Purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Ach, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží, kdo tohle spískal?
11: Ona sama.
10: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
11: Prosím, abys jen nemyslil, pane Purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
10: No jo.
11: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král Kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
10: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
11: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
10: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
11: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
10: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
11: Mlčet, pane Purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
10: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
7: Pane Purkrabi, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabi.
10: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jítro.
12: Pane Purkrabi, pane Purkrabi.
10: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
12: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
10: Mně? Jakožto Purkrabího?
12: Mhm.
10: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
12: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
10: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
12: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
10: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
12: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
10: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
12: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
10: Ne, ne, ten neví o ničem.
12: Tedy ví o tom císař sám.
10: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
12: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
10: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
12: A tento panož byl dívka.
10: Oh.
12: V šatu tvé barvy, pane Purkrabi.
10: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
9: Dále odhradu,
10: o bože,
9: dále.
10: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
12: Dobré pořízení, pane Purkrabi.
13: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní. Lavička láká k posezení. A Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
14: Ale no.
13: Konečně. No.
15: Pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
14: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
13: Proč?
14: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
13: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
14: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
13: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
14: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
13: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
14: Když nesmím.
13: Tak tam zůstaň bez polibku.
16: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
17: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To purkrabství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečně tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: To je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko, my z jedné strany a purkrabí z druhé strany, vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený, mašel i vzbudit císaře, teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No, a dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíni bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a omluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici! Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
3: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
3: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes? Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
3: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
3: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
3: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
3: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
3: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
3: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
3: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
3: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek je vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme jít dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Držíš se to, děvče, jak pravý šerní.
6: A nepoddáš se?
5: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
5: Císař.
6: Běda.
5: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
5: Milost, milost císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil, tento panoš, který je přestrojená dívka.
5: Já musel bránit svou nevěstu.
1: Vrdlo lžeš! Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
5: Ve strážnici se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědít, jak pěkně šetří zákonů císařských.
5: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
4: Nešťastné dítě.
5: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
5: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
4: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
4: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky, o díky.
4: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
4: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně. Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
4: Císařovna,
1: jaká to návštěva paní má a v tuto dobu? Buď vítána.
10: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
4: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
10: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
11: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
10: Ty bys chtěl?
11: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
12: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
6: Rytíř,
10: strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
11: Cestou ti všecko vysvětlím.
12: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
12: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
8: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
13: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
12: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu.
6: Nepodáte mi rámě?
10: Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karš.